0: Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha.
1: Na Rádio Praha.
0: Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.
1: Ve vašem mobilu.

Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

na Rádiu Praha. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražáku je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha.

90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Hodina hitů, která baví vás i nás.

Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
1: V pondělí si dáme rock. Čerstvý z letošního roku od Muse, The Wow Signal. Nebo léty ověřené album Faith No More, Angel Dust. Muse nebo Faith No More. Hlasujte u nás na Facebooku.

Máte rádi moderní pop, silné melodie a pořádnou koncertní energii? Britský zpěvák Tom Gregory se vrací do Prahy. V rámci svého Dance With Me Tour 2026 dorazí do Rock Café a přiveze sebou kapelu, největší hity i úplně nové skladby z připravovaného třetího alba. Tom Gregory, pátek 2. října, Rock Café Praha. Více na rockcafe.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.

0: Ani na podruhé se nepodařilo svrhnout vládu Andreje Babiše. Tramvaje na Smíchově omezí na 2 týdny výstavba mostů. Britský zpěvák Sting slaví 75. narozeniny. Páteční obloha bude zatažená a teploměr ukáže maximálně 20 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Opozici se ani na druhý pokus nepodařilo ve sněmovně svrhnout vládu premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Kabinet ANO, SPD a motoristů tak dál vládne s důvěrou dolní komory. Pro vyslovení nedůvěry hlasovalo 83 opozičních poslanců. Proti bylo 94 zákonodárců ze všech 3 koaličních stran. K pádu vlády by přitom bylo zapotřebí minimálně 101 hlasů. Opozice zdůvodnila svolání schůze především výší plánovaného schodku státního rozpočtu na příští rok, podle ní nevyřešeným střetem zájmu premiéra Babiše a také útoky vlády na některé instituce. Kabinet zároveň obvinila z hazardování s národní bezpečností. Poslanci o vyslovení nedůvěry debatovali 3 jednací dny, celkem zhruba 27,5 hodiny čistého času. Ministerstvo financí dnes stanoví maximální ceny pohonných hmot na víkend a pondělí. Dnes stojí litr nafty nejvýš 48 korun a 58 haléřů. Benzín 45 korun a 92 haléřů. Oproti čtvrtku jsou cenové stropy nižší o 14, respektive 22 haléřů. Vláda regulací reaguje na výrazné zdražování paliv. Ke zlevnění nafty přišlo i dočasné snížení spotřební daně. Mezi Smíchovským nádražím a zastávkou na Knížecí v Praze opět od soboty nepojedou tramvaje. Železničáři tam budou stavět 2 mosty na nádražní ulici. Omezení se týká 6 linek. Cestující musí využívat náhradní autobusovou dopravu. Práce skončí 18. října, říká mluvčí zprávy železnic Nela Frýbová.
2: Montáž proběhne ve 2 etapách, konkrétně v noci z 6. na 7. října a z 8. na 9. října, kde s pomocí těžkého jeřábu usadíme na připravené podpěry. V souvislosti s tím dojde k dočasnému omezení dopravy v Nádražní ulici a přerušení tramvajového provozu.
0: Britskému zpěvákovi Stingovi je dnes 75 let. Za dlouhou kariéru pozbíral řadu ocenění, včetně 17 prestižních cen Grammy. Největší slávy dosáhl jako člen kapely The Police. Jeho život ale provází nejenom hudba. Sting je známý také bojem za lidská práva nebo ochranu klimatu, hlavně deštných pralesů.
3: Do skupiny The Police přivedl Stinga americký hudebník Stuart Copeland. Předtím britský zpěvák působil v jazzových kapelách, kde díky žluto-černému svetru dostal i svou slavnou přezdívku Sting, tedy v překladu žihadlo. Do své tvorby Sting často zahrnuje i politická témata, třeba studenou válku, režim chilského diktátora Augusta Pinocheta nebo současný konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou. Ondřej Himer, Český rozhlas.
0: Hokejisté Sparty v předhrávce 7. kola Tipsport Extraligy porazili České Budějovice 4-2. Za domácí Pražany debutoval v nejvyšší soutěži 16-letý obránce Matyáš Michálek. Za Motor na stejné pozici 18-letý Václav Nedorost. Asistent českobudějovického kouče David Vrtaba pak na Nedorosta pochválil za výkon v utkání před víc než 11 000 diváky.
4: Odehrál velice slušný utkání, měl velice slušnou přípravu. Myslím si, že ten prostor bude dostávat nadále, protože ukázal takovýmhle těžkým utkání proti Spartě v Foutu aréně, že se toho nebojí, výborně bruslí, má výbornou rozehrávku.
0: Páteční obloha v Praze je teď po ránu polojasná a během dne bude oblačná až zatažená. Pršet nebude a teploměr ukáže maximálně 20 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Situace na pražských silnicích sleduje kolega Jakub Vodička. Hezké ráno.
6: Hezké ráno. Z Prahy zatím budu mít dobré informace. Praha krásně průjezdná, nemáme žádné výraznější kolony ani nějaké jiné problémy. Volné jsou také příjezdy do Prahy, ani tam se zatím nezdržíte. Jediné, na co bych upozornil, tak to je dálnice D11 za Prahou směrem na Hradec Králové, a to až na úrovni Poděbrad mezi 37. a 40.

Samozřejmě i dnes budeme starat o ten ideální náskok do nového dne. Benzín i nafta po zavedení státní regulace na řadě čerpacích stanic zlevnily. Někde nafta dokonce o několik korun za litr. Kolik můžou paliva stát dnes a jak se ceny změnily v Praze, shrneme už za chvíli. Hezké vstávání vám přeje Vojtěch Přívětivý. Dobrý den.

0: Hezké ráno vám přejeme v 6 hodin a 15 minut. To byl Benson Boone a Beautiful Things. Krásné věci v překladu. Doufám, že krásné věci vás dnes v pátek 2. října čekají. Při nejmenším příjemnější bude zastávka například na pumpě. Státní regulace cen pohonných hmot už se začala promítat do cen na čerpacích stanicích. U nafty byl pokles výraznější, na řadě míst zlevnila proti středě i o několik korun za litr. Benzín už některé pumpy prodávaly pod stanoveným limitem předem, takže tam byla změna menší a maximální ceny se každý den přepočítávají. Dnes může litr Naturalu 95 stát nejvýš 45 korun a 92 haléřů, nafta 48 korun a 58 haléřů. Neznamená to ale, že pumpy musí prodávat právě za tolik, jde pouze o horní hranici. V Praze například už včera klesl na jedné ze sledovaných čerpacích stanic v Modřanech benzín z necelých 49 na necelých 640 korun a nafta z téměř 52 na 47 korun a 50 haléřů. Regulace má zatím platit do konce října. Kromě cenového stropu stát omezil marži prodejců na 2,50 Kč za litr a snížil také spotřební daň na naftu. Tématu se přehledně věnujeme také na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Praha je nej.
1: Sejdeme se pod ocasem, tak tuhle větu zná snad každý Pražák a v překladu znamená, že si s někým dáte sraz u sochy svatého Václava na Václavském náměstí. Přesně tohle místo je od jak živa spojené s historií naší země. Od vzniku republiky přes okupaci až po sametovou revoluci. V dolní části náměstí najdete poeziomat. Stačí jen otočit klikou a můžete si poslechnout proslov Václava Havla z roku 1989. Václavák se pyšní taky řadou historických a zajímavých budov. Tou nejzajímavější je Národní muzeum. Za zmínku ale rozhodně stojí taky Palác Koruna. Tahle pozdně secesní budova z 20. let minulého století je totiž zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO. Praha je nej.
0: Páteční obloha v Praze je teď po ránu polojasná, během dne přejde k oblačnosti a až zatažené obloze. Pršet nebude, teploměr ukáže maximálně 20 stupňů Celsia. Jak to vypadá na silnicích, Jakube?
2: Hezké ráno. Zdržíte se už v ulici v Holešovičkách, směrem do centra. Kolonu už očekávejte od Bulovky, pomalu se jede k mostu Barikádníků. Zatím zdržení ale maximálně na 10 minut. Několik minut už budete popojíždět také na Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu. Kolona zatím pouze od sjezdu na Dolní Počernice k Průmyslové, ale postupně ten provoz sílí. Jinak provoz v Praze i v jejím okolí zatím stále bez nějakých výraznějších dalších problémů. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zóna 90. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Zóna 90. Hodina hitů, která baví vás i nás. To nejlepší.

0: byla zpěvačka Anna K. Posloucháte Radio Praha. Dobré ráno vám přejeme. 6 hodin 30 minut aktuální čas. Teď je čas na krátké zprávy. Připravila je Petra Vališová.
1: Dobré ráno. Lidé mají dnes poslední možnost písemně požádat o voličský průkaz pro senátní volby. Čas na to mají do dnešní 16. hodiny. Průkaz využijí hlavně ti, kteří nemůžou volit ve svém volebním okrsku. Osobně je možné o průkaz požádat ještě do 7. října. Pro komunální volby se voličské průkazy nevydávají. V Ohradní ulici v Pražském Michli přibydou bezbariérové přechody. Dělníci jich tam vybudují celkem 7. S úpravami začnou 15. listopadu. Hotovo by mělo být na jaře příští roku. Několik obecních objektů v Bukovně na Mladoboleslavsku bude mít fotovoltaiku. Nově dělníci umístí solární panely na městský úřad, Sokolovnu nebo mateřskou školu. Vedení obce za to zaplatí 4 miliony korun. Dnes je Mezinárodní den nenásilí. Připadá na den narození indického politika a duchovního vůdce Mahátmy Gándhího. Ten se zasadil o nezávislost Indie na Británii a prosazoval přitom nenásilný odpor. Španělským fotbalistům bude v sobotním utkání Ligy národů s českou reprezentací chybět Nico Williams. 24-letý útočník si poranil levé stehno. V úterý pomohl úřadujícím mistrům světa i Evropy jednou brankou k vítězství 4-1 nad Chorvatskem. A počasí na dnešek převládat bude oblačno až zataženo a teploty naměříme do 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situace na silnicích sleduje Jakub Vodička. Hezké ráno.
3: Hezké ráno. Začnu tentokrát za Prahou, a to na D11, kde čekejte kolonu směrem z Prahy na Hradec Králové v okolí Poděbrad. Předělává se zde dopravní omezení, místy je provoz veden do jednoho pruhu a zdržíte se hlavně mezi 34. a 40. kilometrem. Ty kolony jsou poměrně nesouvislé, ale kolem 10 minut zde budete popojíždět. Kratší zdržení pak čekejte v tomto úseku také ve směru na Prahu, ale tam je to jen na několik málo minut. Přímo v Praze se pak zdržíte v Liberecké a v ulici v Holešovičkách směrem do centra, kde se popojíždí od sjezdu na prosek před tunel Blanka, je to až na 15 minut a provoz vázne už také na Štěrboholské spojce směr Lanový most, kolona od sjezdu na Běchovice k Průmyslové zatím asi na 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha vás zve na 31. břevnovské posvícení. Čekají vás speciality z grilu, mini pivovary, medovina, víno i burčák. Nebude chybět staročeské tržiště, koncerty, dílničky pro děti ani Luna Park. Už 10. a 11. října u břevnovského kláštera zábava pro celou rodinu. Vstup zdarma. Více na www.spolekbřevnovskýchživnostníků.cz. Mediálním partnerem břevnovského posvícení je Rádio Praha. Rádio Praha.
0: Dobré ráno, v pátek 2. října vstáváte s Rádiem Praha, děkujeme za to. Za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu, rady, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují, tak se na to počkejte. Do té doby třeba One Republic a teď taky Regen Bowman. Hezký poslech, vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: byla skupina Imagine Dragons v ranním vysílání Rádia Praha. Dobré jitro vám přejeme. No a budeme rádi, když se s námi teď osvěžíte pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečnou. I celý tento týden vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, co dělat, když druhý řidič po nehodě odmítá spolupracovat. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Po dopravní nehodě většina řidičů spolupracuje a snaží se situaci co nejrychleji vyřešit. Někdy ale nastane chvíle, kdy druhý účastník odmítá komunikovat nebo nechce poskytnout potřebné údaje. Znáte odpověď na otázku, co dělat, když druhý řidič po nehodě odmítá spolupracovat? Jak to tedy je? Co mám dělat? Sdělí plukovník Jan Straka.
2: V okamžiku, kdy nejsou splněny podmínky pro oznámení dopravní nehody policii, to znamená, že v tu chvíli bych si s tím druhým účastníkem měl vyměňovat ty údaje, které mi slouží pro vyplnění například toho euroformuláře nebo bouračky, tak potom ten druhý řidič, který se mnou nespolupracuje a odmítá ty údaje sdělit, porušuje zákon. On je povinen, stejně jako já, poskytnout ty údaje. V okamžiku, kdy to neudělá, mohu zavolat policii, která rozkol mezi námi vyřeší.
1: Co dělat, když druhý řidič nebude souhlasit s tím, že to zavinil, nebo mi dokonce bude tvrdit, že někam pospíchá a musí hned odjet?
2: Samotné zavinění, tak to není ta podmínka k tomu, aby bylo nutné věc oznámit policii. Sama pojišťovna v případě nahlášení té konkrétní dopravní nehody může stanovit, komu vyplatí a jakým způsobem. To samozřejmě není otázka pro nás. Pojišťovna pro rozhodnutí náhrady škody nepotřebuje rozhodnutí policie o tom, kdo to zavinil. Jak už jsem říkal, tak jsou tam nějaké povinnosti toho účastníka. A v okamžiku, kdy on odmítá, tak není problém tu policii zavolat.
0: Tak ať je hlavně dnes na silnicích klid, jak to na nich vypadá, se podíváme za chvíli. Teď se podíváme ještě na počasí. Ta páteční obloha v Praze je teď po ránu polojasná, během dne bude oblačná až zatažená. Pršet nebude, teploměr ukáže maximálně 20 stupňů Celsia. A jaká je situace na cestách, ví Kuba Vodička.
3: Příjemné ráno. Na dálnici D11 směrem z Prahy na Hradec Králové čekejte poměrně silný provoz v omezení na úrovni Poděbrad. V koloně se popojíždí mezi 34. a 39. kilometrem. Provoz je místy sveden pouze do jednoho pruhu s držení až 20 minut. Přímo v Praze pak tradiční kolony v Liberecké ulici a v ulici v Holešovičkách směrem do centra. Popojíždí se od sjezdu na prosek až dolů před tunel Blanka. Je to asi na čtvrt hodiny. Pomalu pojedete také na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most. Kolony začínají před sjezdem na Běchovice. Pomalu pojedete až ke sjezdu na Průmyslovou. Zde je to na 10 až 15 minut. A kolona už popojíždí také na celém Nuselském mostě směrem do centra. Na vině je také omezení, které je na začátku Legerovy ulice hned za mostem, kde je uzavřen střední pruh s držením zhruba na 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Nelaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hry o lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahu. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Zdravotním pojištění by měla nově vymáhat finanční správa. Za úpravy před školkou a školu na náměstí Jiřího Zlobkovic zaplatila Praha 3 skoro 2 miliony korun. Příbramská galerie představuje umění 90. let ze sbírky Karla Babička. Dnes čekejte oblačno až zataženo a teploty do 20 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Vymáhání dluhů na sociálním a zdravotním pojištění by už neměli mít na starosti soudní exekutoři. Ministerstvo financí od roku 2028 plánuje nahradit pracovníky finanční správy, protože by měly být levnější. Kritizuje to ale exekutorská komora. Podle jejího prezidenta Jana Mlynaříka se sníží úspěšnost při vymáhání dluhů.
2: Přestože finanční správa vlastní data o své efektivitě nezveřejňuje, expertní analýzy odhadly její hrubou úspěšnost mezi 8 až 13%. Soudní exekutoři dosahují úspěšnosti mezi 35 až 40%. Rozdíl je tedy zásadní.
0: Ministerstvo financí odmítá, že by se efektivita při vymáhání zhoršila. Finanční správa podle ní na vymáhání je dostatečně připravená. Dělníci upravili prostor před základní a mateřskou školou na náměstí Jiřího Zlobkovic na Vinohradech v Praze 3. Nově tam jsou herní a vzdělávací prvky, trampolíny, lavičky a asfaltová plocha s barevnou grafikou. Odhadované náklady jsou 2 miliony korun, říká mluvčí třetí městské části Petr Habáň.
3: Úpravy náměstí jsou navrženy tak, aby je bylo možné v budoucnu přemístit a využít na jiném místě. Herní prvky a mobiliář nejsou pevně zabudovány do země a prostor tak lze oživit bez toho, aniž by radnice předjímala, jak bude vypadat budoucí podoba rekonstrukce náměstí Jiřího Zlobkovic.
0: Galerie Františka Drtikola v Příbrami zahájila novou výstavu Inventura 90. Karla Babička. Představuje díla ze soukromé sbírky, která vznikala od 90. let minulého století. Kromě obrazů a dalších děl tam návštěvníci uvidí také archivní materiály, osobní poznámky nebo dosud nepublikovanou babičkovou poezii. Expozice potrvá do 10. ledna příštího roku, říká ředitelka galerie Magda Danel.
4: Vystavuje tady 30 umělců, jsou to všechno dneska už zvučná jména a taky spolupracujeme na té výstavě nejenom teda se sbírkou Karla Babička, ale více sběratelů nám zapůjčilo díla do této výstavy a stejně tak Galerie hlavního města Prahy a Středočeská galerie GASK.
0: Mezinárodní lyžařská a snowboardová federace začala kvůli nedostatku financí propouštět zaměstnance a chystá další úspory. Vedení FIS o tom informovalo po zasedání v Ženevě. Její rezervy se od roku 2021 snížily téměř o polovinu na zhruba miliardu korun. Bez změn by podle vedení federace peníze do 2 let došly. Část finančních ztrát chce federace nahradit pořádáním dalších závodů. Po ránu a na večer bude převládat polojasno, ale přes den bude obloha oblačná až zatažená. Nejvyšší teploty naměříme do 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Informace pro řidiče má Jakub Vodička.
6: Hezké ráno. Kolony stále čekejte za Prahou na dálnici D11 směrem na Hradec Králové. Brzdí se v tuto chvíli za sjezdem na Poděbrady, respektive před sjezdem na Poděbrady zhruba na 32. kilometru. Pomalu se jede až do dopravního omezení na 40. kilometr. Celý úsek vám zabere až půl hodinu. Opatrně v tuto chvíli na Pražském okruhu směrem na letiště. Přímo u odbočení na D5 stojí částečně v levém pruhu nepojízdné osobní auto a má za výstražná světla, každopádně musí se tam prudce vybočovat do pravého pruhu, auta zpomalují, kolona se ale zatím netvoří, každopádně určitě projíždějte velmi opatrně. Přímo v Praze pak čekejte stále kolony v Liberecké a v ulici v Holešovičkách, kolona už se natáhla ke sjezdu na Hloubětí, napřed tunel Blanka je to asi na 20 minut a pomalu se stále jede i na Štěrboholské spojce mezi sjezdem na Běchovice a Průmyslovou, zde je to stále asi na 10 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Hezké ráno, je pátek 2. října a my jsme moc rádi, že jste se ho rozhodli odstartovat právě s Rádiem Praha. I dnes se staráme o to, abyste hned na začátku toho dne věděli toho nejpodstatnější a zároveň u toho slyšeli svoji oblíbenou muziku. Po 7. hodině to budou třeba Poetika, Taylor Swift a nebo Pink. No a jaký byl 2. říjen napříč historií, kdo má dnes svátek a kdo slaví narozeniny, to vám řekne Petr Jungmann už za chvíli.

0: Česko, tak všechno mám.
1: V 7 hodin a 12 minut posloucháte ranní vysílání Rádia Praha, je pátek 2. října, no a jaký byl ten 2. říjen napříč historií, to nám teď řekne Petr Jungmann.
2: Perný den Rádia Praha.
3: Zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Pátek 2. října, svátek mají nositelé olivových jmen Olivie a Oliver. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Dnešek je světovým dnem hospodářských zvířat a valné shromáždění OSN vyhlásilo dnešní den také světovým dnem nenásilí. Je mezinárodní den zvonů a svátek andělů strážných. A to musí být někdy pořádná fuška. Nenechte nás ve štychu. Bitva u Žatce se odehrála před 605 lety v roce 1421. Křižáci na konci srpna vtrhli na české území a zanedlouho oblehli Žatec. Ten se stačil zásobit a dokázal se ubránit. Když se 2. října začala blížit husitská vojska, křižáci se obrátili na útěk a i druhá křížová výprava dopadla fiaskem. Britská loď Beagle na palubě s přírodovědcem Charlesem Darwinem se z vědecké skoro 5 let dlouhé plavby po jižním Atlantiku a Pacifiku vrátila domů před 190 lety v roce 1836. Právě zde Darwin načerpal poznatky k revolučnímu evolučnímu dílu o původu druhů. Pravidelné vysílání rozhlasového studia v Bratislavě bylo zahájeno přesně před 100 lety v roce 1926. Historicky nejvyšší návštěva na zápas České fotbalové ligy přišla přesně před 30 lety v roce 1996.
6: Už ve třetí minutě našel ve vápně Wagner zcela volného Novotného a hosté šli do vedení.
5: Utkání Bobby Brno Slavia přihlíželo na stadionu za Lužánkami neskutečných 44 120 diváků.
6: V 75. minutě po spolupráci s bratry Holomkovými překonal jinak vynikajícího Stejskala Dostálek.
5: Dneska se za Lužánkami daří hlavně Plevelu a Křoví. Po slavných zápasech brněnských borců ani památka. 75. narozeniny má dneska Gordon Matthew Sumner, původním povoláním učitel, od roku 1977 muzikant a člen tenkrát úspěšných The Police, hvězda zvaná Sting, držitel 18 cen Grammy a taky třeba řádu britského impéria. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
1: Ten pátek bude po ránu a na večer víceméně polojasný, přes den ovšem bude obloha oblačná až zatažená, nejvyšší teploty je naměříme kolem 20 stupňů. Na pražské silnice se vydáme s Jakubem Vodičkou, hezké ráno, Kubo.
7: Příjemné ráno. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 čekejte kolonu, ta začíná kousek za sjezdem na Rudnou, asi na 4. kilometru a pomalu pojedete až na konec D5, respektive na začátek Rozvadovské spojky, kde se v omezení jezdí pouze jedním pruhem, celkové zdržení až 20 minut. Opatrně stále na pražském okruhu směrem na letiště, přímo u odbočky na D5 stojí částečně v levém pruhu nepojízdné osobní auto, na místě už v tuto chvíli policie, místo je tak označené, každopádně vybočuje se do pravého pruhu a výrazně se zde brzdí, kolona se ale zatím nevytvořila. Přímo v Praze pak čekejte stále zdržení v Liberecké ulici a v ulici v Holešovičkách směrem do centra, kde se popojíždí od sjezdu na prosek před tunel Blanka, je to asi na čtvrt hodinky a provoz vázne stále i na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most a auta se zastavují před sjezdem na Běchovice a k Průmyslové, je to také asi na 15 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Vinyl.
2: Každé pondělí na Rádiu Praha.
9: Na Rádiu Praha.
8: V pondělí si dáme rock. Čerstvý z letošního roku od Muse, The Wow Signal. Nebo léty ověřené album Faith No More, Angel Dust. Muse nebo Faith No More. Hlasujte u nás na Facebooku.

0: třeba představovat. To byly Spice Girls a Wannabe, posloucháte Rádio Praha v 7.30. Pro vás máme krátké zprávy. Slovo má Petra Vališová.
1: Dobré ráno. Policie se připravuje na nelegální sjezd tuningových aut v Česku. Tisíce upravených vozů ze zahraničí mají dnes dorazit do Prahy a zítra pak do Brna. Policisté se obávají hlavně nelegálních závodů. Do ulic proto vyšlou víc hlídek a provoz budou sledovat taky pomocí dronů a vrtulníků s termovizí. V Pražské muzeum Kampa dnes otevírá tři nové výstavy. Jedna z nich Tvar figury sleduje cestu a tvorby sochařky Květy Kovářové pozapomenuté umělkyně druhé poloviny 20. století. Další nabízí pohled na malíře Milana Kunce nebo snímky fotografa Mikuláše Metka. Lidé opět využívají náměstí Svobody v Kladně. Zhruba jeden rok ho opravovali dělníci. Jsou tam například nová místa k sezení, vodní prvky i zelené plochy. Magistrát za rekonstrukci zaplatil 110 milionů korun. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová pokračuje ve své cestě po západním Balkánu. Dnes navštíví severní Makedonii. Ve Skopje se setká s prezidentkou země Gordanou Siljanovskou Davkovou i premiérem Christianem Mitzkoskim. Leyenová v regionu jedná s jednotlivými zeměmi o možném vstupu do Unie. A počasí na dnešek převládat bude oblačno až zataženo a teploty naměříme do 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: S Jakubem Vodičkou se vydáme na pražské silnice. Hezké ráno.
3: Hezké ráno. Kolona stále popojíždí na příjezdu do Prahy po D5. Auta se zastavují za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru a pomalu se jede až do omezení na začátku Rozvadovské spojky, kde je průjezdný pouze jeden pruh. Je to zhruba na 20 minut. Na to navazuje také kolona na pražském okruhu směrem na D1 od D5 k Ořechu. Pojedete další asi 15 minut. Přímo v Praze se pak bouralo na jižní spojce směrem na Smíchov. Kousek za nájezdem od Strašnic se v pravém pruhu srazily dva kamiony a osobní auto. Kolona rychle narostla, začíná už na Lanovém mostě, čekejte zdržení až 15 minut. Pomalu pojedete ještě v Liberecké a v Holešovičkách směrem do centra, od sjezdu na Hloubětín se jede pomalu až před tunel Blanka, je to zhruba na 20 minut a provoz stále vázne také na Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu. Auta se zastavují už před sjezdem na Běchovice, pomalu se jede až k Europarku, ke sjezdu do Průmyslové, je to asi na čtvrt hodiny. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Fantastická filmová hudba živě v Rudolfinu. 24. a 25. října zazní Harry Potter, Piráti z Karibiku, Pán prstenů a další fantasy příběhy. Filmovou filharmonii a dva pěvecké sbory povede dirigent Robert Kružík. Více na www.filmovafilharmonie.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Host Lenky Vahalové, hudební producent a kytarista Lukáš Chromek. Spolupracoval s Karlem Gottem, Richardem Krajčem i mladší generací hudebníků, jako jsou Tom Artway nebo Sofian Mejmej. Jako hlavní kytarista působí také v kapele Evy Farné. Co ho přitahuje na filmové hudbě, jak pozná skutečný talent a proč nevyužil nabídky práce v USA a rozhodl se zůstat v Česku. Host Lenky Vahalové, v sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Dobré jitro, 3,5 minuty po 7:30 pokračuje páteční ranní vysílání Rádia Praha. Jsme rádi, že ho posloucháte. Praze sice stále vládne babí léto, nicméně třeba takové inline brusle, možná už pomalu míří do skříně, za chvíli jejich místo zaujmou ty zimní, než ale definitivně zazimujeme. Tak si připomeneme s letající redaktorkou Monikou Doležalovou pár základů. Teď ale další muzika. Před námi Felixiana Cascada nebo Enrique Iglesias. Hezký poslech vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: Posloucháte vysílání Rádia Praha. Dobrý den.
1: Nejdůležitější věc je postoj, to je takový základ úplně všeho. Aby člověk měl správně pokrčená kolena, mírně těžiště posunutý dopředu. Je to dost podobný postoj jako na lyžích, akorát, že ty brusle nemají takovou oporu, jo, že se do toho člověk fakt nemůže zapřít celou holení, ani jako technicky nejde se do toho zapřít nějak.
2: O bruslení jsem se bavila s lektorem z inline školy Petrem Štefanem a tak jsem zjišťovala, kdy je bruslařská sezóna.
1: Teď už bude pomalu končit, ale v podstatě se dá jezdit celoročně, když je někdo fakt srdcař a je suchá zima, teplá, tak se dá. Nesmí jít mokro, no. Klouže to, znečišťuje to ložiska a tak, no.
3: Od kolika vlastně let se dá učit bruslet?
1: Doporučujeme od 5 let, když už ty děti jsou jako takový samostatnější a hlavně vydrží třeba tu hodinovou lekci.
3: Přijde mi, že většinou děti se učí na ledě nejdřív a pak až přichází na ty kolečkové brusle. Dá se z toho vycházet? Je to vlastně podobný princip, že když umím teda na ledě bruslet, zvládnu i kolečkové brusle?
1: Jo, určitě se to takhle dá říct. Řekl bych, že ty lední brusle jsou těžší. V tom smyslu, že nejsou tak stabilní dopředu a dozadu, protože ten nůž má takzvanou kolíbku, takže ty děti jako častěji spadají třeba na zadek. Mm-hmm. A takový ten princip samotného bruslení, to je stejný.
3: A co se týče ještě povinné výbavy na brusle, co by člověk měl mít?
1: Nic takového jako povinná výbava neexistuje, jako je to třeba u cyklistů nebo u lyžařů. Ale samozřejmě doporučujeme všem dětem helmu určitě i všechny chrániče, to znamená kolena, lokty a zápěstí.
2: Důležité je správně brusle obout, tak aby netlačily a zároveň nebyly moc volné. Základem je i správné utáhnutí tkaniček.
1: To utahování se nesmí přehánět, takže když někdo vybírá brusle, tak je fajn to dopředu vyzkoušet, aby ta bota prostě seděla na tu nohu tak, jak má. Když by lidi měli utahovat kaničky a ta vrchní přeska je jenom taková jako finální opora, ale neměli by se spoléhat jenom na ten vršek.
3: Tak jo, tak si jdeme vyzkoušet teda nějaké triky.
1: Dobře. Tak takový základní, úplně první způsob brždění, který učíme, tak je takzvaný buřtík a je to vlastně úplně stejný jako pluh na lyži. Člověk roztahne nohy, špičky dá k sobě a vlastně odtlačuje brusle od sebe. Potom takový to brždění brzdou, ono to působí jednoduše, ale úplně to tak není. Musí tomu předcházet takzvaný nůžkový postoj, kdy jsou ty nohy za sebou. Potom se dá váha trošku na tu zadní nohu a pak teprve se jakoby předsouvá celá ta noha s tou brzdou dopředu.
2: A pokud bruslíte technicky správně, můžete u toho spálit i nějaké kalorie. Monika Doleželová, Rádio Praha.
0: V Praze dnes můžete klidně vyrazit na inlineové brusle. Převládat bude sice oblačno až zataženo, zatím je ale oblaha polojasná, bude i k večeru a teploty budou maximálně kolem 20 stupňů Celsia. Jak to vypadá na silnicích? Ptám se Jakuba Vodičky.
4: Příjemné ráno. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 stále čekejte kolonu, která začíná už za sjezdem na Rudnou, zhruba na 4. kilometru čerpací stanice. Pomalu pojedete až na Pražský okruh, kde kolona pokračuje za sjezd na Ořech. Celý úsek vám zabere více než půl hodiny. V Praze se bouralo na jižní spojce směrem na Smíchov. Za nájezdem od Strašnice v pravém pruhu srazila dvě nákladní auta osobní. Kolona v tuto chvíli se propojila s tou, která už předtím popojížděla na Štěrboholské spojce. Čekejte tak velmi dlouhou kolonu od D11 od Černého mostu právě až na jižní spojku k této nehodě. Je to zdržení aktuálně až na 40 minut. Stále se popojíždí ještě v Liberecké a v ulici v Holešovičkách směrem do centra. Od sjezdu na Hloubětín pojedete před tunel Blanka zhruba 20 minut a provoz vás nevýrazně i v Karlovarské směrem do centra. Kolona od Pražského okruhu je sice nesouvislá, ale pomalu se jede až na vypich. Celkové zdržení také až 20 minut. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Scrollujete? Jen si klidně.

0: Některé materiály pro 3D tisk můžou podle plzeňských vědců citlivým lidem způsobit ekzém. Na místě pražské tramvajové zastávky nádraží Holešovice dnes vznikla dočasná tematická zastávka knižní. Lidé si tam můžou vypůjčit knihy i poslechnout autorská čtení. Americká vláda odebere vojenskou pomoc za více než 1 000 000 000 korun, určenou mimo jiné Slovensku. Dnes čekejte oblačno až zataženo a teploty do 20 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Některé náramky vytištěné na 3D tiskárně můžou citlivým lidem způsobovat ekzém nebo vyrážku. Ukazuje to výzkum vědců z plzeňské lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Zveřejnil ho prestižní vědecký časopis Nature Scientific Reports. Většina materiálů pro 3D tisk, ale podle odborníků problematická není.
2: Jeden z těch materiálů Flex po 7 dnech v kontaktu velmi odolné buňky poškozuje. Můžou vyvolat nepříjemné pocity na kůži.
3: Přibližuje Jiří Dejmek z plzeňské lékařské fakulty Univerzity Karlovy, že důvodem mohou být přísady, které materiálům pro 3D tisk dávají různé vlastnosti. Většina ze 16 testovaných materiálů byla ale v pořádku.
2: Například typu PLA, ASA a většina ABS materiálů nevykázala negativní účinky na lidské kožní buňky.
3: Odborníci teď chystají podrobnější analýzy flex materiálu pro 3D tisk. Eva Kézrová, Český rozhlas.
0: Pražská tramvajová zastávka nádraží Holešovice se dnes změnila na tematickou zastávku knižní. Do 6 hodin večer tam lidé můžou zanechat vzkazy, vypůjčit si knihy i navštívit autorská čtení a hudební vystoupení. Přeměnu zastávky spolu pořádá společnost Tropit, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí. Pokračuje její mluvčí Filip Drápal.
4: Akce se koná v rámci 30. ročníku týdne knihoven. Navštěvníci si mohou také prohlédnout nový bibliobus Matilda městské knihovny nebo si prostřednictvím QR kódu stáhnout elektronickou knihu z e-knihovny.
0: Spojené státy přesunou část vojenské pomoci z Evropy a dalších zemí do Latinské Ameriky. O peníze v přepočtu za více než 1 000 000 000 korun přijde mimo jiné třeba Slovensko nebo Severní Makedonie. Nově je dostanou třeba Panama, Peru nebo Kolumbie. Americký kongres přitom pomoc evropským zemím schválil už v roce 2022 kvůli válce na Ukrajině.
5: Americké ministerstvo zahraničí tvrdí, že peníze budou užitečnější v Latinské Americe, kde pomohou bojovat proti pašerákům drog a chránit panamský průplav. Demokratická senátorka Jean Shaheenová a kongresman Gregory Meeks s tím ale nesouhlasí. V dopise ministru zahraničí Marku Rubiovi upozornili, že vláda porušuje zákon, protože kongres peníze výslovně určil na podporu Ukrajiny a jejich sousedů. V přepočtu jde zhruba o 1 000 000 000 korun a krok přichází ve chvíli, kdy Pentagon zvažuje omezit americké základny v Evropě. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Pražská Sparta vyhrála poprvé v této sezóně hokejové Tip Sport Extraligy na svém ledě. Nad Českými Budějovicemi zvítězila 4-2. V dresu Sparty debutoval nejvyšší soutěži teprve 16-letý obránce Matyáš Michálek. Po ránu a na večer bude převládat polojasno, ale přes den bude obloha oblačná až zatažená. Nejvyšší teploty naměříme kolem 20 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: Situace na pražských silnicích sleduje Jakub Vodička. Hezké ráno.
8: Příjemné ráno, silný provoz a kolonu stále čekejte na příjezdu do Prahy po D5 směrem od Plzně. Do kolony vyjedete za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru, pomalu se pak popojíždíš na Pražský okruh k Ořechu, celý úsek je stále na více než půl hodiny. Nehoda se řešila na jižní spojce směrem na Smíchov, a to za nájezdem od Strašnic, kde se v pravém pruhu srazila 2 nákladní auta s osobním. Havarovaná auta už se podařilo dát ale na stranu před několika minutami, projíždí se už bez omezení, kolona se pomalu rozjíždí. Každopádně stále se zdržíte v koloně, která začíná už u D11 a přes Štěrboholskou a jižní spojku stále pojedete skoro 30 minut. Nehoda se řeší aktuálně také v Plzeňské směrem z centra na úrovni Klamovky, kde se srazilo osobní auto s tramvají. Neprůjezdný zůstává levý jízdní pruh a v koloně od Anděla čekejte zdržení až 15 minut a pomalu se stále jede v Liberecké a v Holešovičkách směrem do centra. Mezi sjezdem na Hloubětí na tunelem Blanka naberete zpoždění asi 20 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Rádio Praha.
7: Jinými slovy, páteční ranní špička v plném proudu. Dobré ráno, 5:30 po 8 hodině posloucháte Rádio Praha. Tom Jones, Leony nebo Måneskin, to jsou interpreti, kteří zazní na začátku naší další dnešní společné hodiny. No a téma, kterému se budeme

0: Jones.
1: Na probrání v pátečním ranním vysílání Rádia Praha je 8:45, přejeme vám dobré jitro. Prahou dnes můžou projíždět tisíce účastníků nelegálního srazu tuningových aut, na který se policie připravuje rozsáhlým opatřením. Přesné místo akce organizátoři dopředu nezveřejňují, očekávat se ale dají například velká parkoviště u obchodních zón anebo jiné rozlehlé plochy. Do ulic vyrazí stovky policistů a k dispozici budou mít také drony a nebo vrtulník. Kontrolovat chtějí hlavně rychlost, hluk, emise a technický stav upravených vozů. Pokud auto nebude splňovat podmínky provozu, policisté ho můžou nechat odtáhnout anebo mu nasadit botičku. Policie zároveň upozorňuje, že pokud to bude potřeba kvůli bezpečnosti ostatních řidičů, může některé komunikace dočasně uzavírat. V takových místech se proto mohou tvořit kolony. V sobotu se má sraz přesunout do Brna a tématu se věnujeme také na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Po ránu a na večer bude v Praze převládat polojasno, ale přes den bude obloha oblačná až zatažená, teploty maximálně kolem 20 stupňů. Jak to vypadá na silnicích, to ví Jakub Vodička, hezké ráno.
2: Příjemné ráno. Popojíždět v koloně budete stále na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Auta se zastavují kousek za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru a pomalu se pak jedeš na Pražský okruh, kde kolona pokračuje na úroveň Ořechu. Celý úsek vám stále zabere více než půl hodiny. Pomalu se aktuálně jede také na výjezdu z Prahy na dálnici D7, a to před omezením, které je u sjezdu na letiště od Evropské. Čekejte zdržení 10 až 15 minut. Zdržíte se stále také v Liberecké ulici a v ulici v Holešovičkách směrem do centra. Popojíždí se od nájezdu z Hloubětína, tedy z Kbelské ulice. Před tunel Blanka čekejte zdržení kolem 15 minut. Pomalu se stále jede také na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most. Provoz brzdí už před sjezdem na Běchovice, k Průmyslové je to až na 20 minut. A pomalu pojedete také v Karlovarské ulici směrem do centra. Nesouvislá kolona od Pražského okruhu až k Vypichu, asi na 15 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádio Praha.

0: Dobré ráno, 8 hodin a 30 minut, to je aktuální čas, posloucháte Radio Praha, Coldplay nás dovedli k dalším zprávám. Krátké pro vás má Petra Valešová.
1: Dobré ráno. Dnes je poslední den, dokdy můžou lidé písemně požádat o voličský průkaz pro senátní volby. Lhůta vyprší ve 4 hodiny odpoledne. Průkaz využijí hlavně ti, kteří nemůžou volit ve svém volebním okrsku. Pro komunální volby se voličské průkazy nevydávají. V pražské Michli přibude v Ohraní ulici 7 bezbariérových přechodů. S jejich výstavbou začnou dělníci 15. listopadu. Dokončení prací je plánované na jaro příštího roku. Více se dozvíte ve zprávách 9 hodin. Kosova Hora na Příbramsku mění systém svozu odpadu. Nově vedení obce zavede poplatek za litr odpadu. Každá domácnost navíc dostane zdarma nádobu na papír a plast. Změny budou platit od začátku příštího roku. Libie zažívá další vlnu protestů. V zemi roste nespokojenost kvůli zdražování a špatným pracovním podmínkám. Potom, co nedávný protest dělníků omezil těžbu ropy, vyhlásili celostátní stávku také libijští učitelé. Požadují vyšší platy a lepší vybavení škol. A počasí na dnešek převládat bude oblačno až zataženo a teploty naměříme do 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: S Jakubem Vodičkou se vydáme také na pražské silnice. Hezké ráno.
3: Příjemné ráno, velmi silný provoz, stále čekejte na příjezdu do Prahy po dálnici D5, kde se popojíždí od Rudné ze 4. kilometru až na Pražský okruh, kde kolona pokračuje na úroveň Ořechu. Celý úsek vám stále zabere nějakých 35 až 40 minut. Pomalu pojedete také na výjezdu z Prahy směrem na D7, a to před omezením, které je na úrovni letiště od Evropské. Čekejte zdržení 10 až 15 minut. Pomalu pojedete ještě v Liberecké ulici a následně v ulici v Holešovičkách směrem do centra. Kolona začíná na úrovni sjezdu na Prosek, pomalu se jede až za most barikádníků před tunel Blanka. Celé je to asi na čtvrt hodiny. Zdržíte se také na okruhu a Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu. Kolona od D11 k Průmyslové vás zdrží kolem 20 minut a provoz stále vázne ještě v Karlovarské směrem do centra, kde je nesouvislá kolona od Pražského okruhu až na Vypich. Celkové zdržení kolem 15 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Svatba bez svatebního pochodu? Hrunovace bez fanfár, narozeniny bez písničky, to by nebylo ono. Přijďte na Vlnohraní, hudbu svátečních dnů a zjistěte, proč mají důležité chvíle své vlastní melodie. Čeká vás živá hudba, hádanky i opravdové nahrávání. 10. října od 15 hodin ve studiu S1 Českého rozhlasu. Partnerem akce je Rádio.

A hezké ráno i ode mě, 4,5 minuty po 8:30 pokračuje ranní víkendové, pardon, ranní páteční vysílání Rádia Praha. Jsme rádi, že nás posloucháte. Do běžně nepřístupných budov, do kina za stavbou na konci světa nebo do Karlína za českým designem se o víkendu můžete vydat. Pár tipů na to, co v Praze podniknout, pro vás budeme mít už za chvíli. Do té doby třeba Simple Plan a nebo Milky. Hezký poslech.

0: Rádio Praha 107,1 FM.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: byla skupina Poetika, hezké ráno, posloucháte Radio Praha. V Metropoli pokračuje den architektury, který nabízí i filmový program. A v Karlíně se dnes představí čeští designéři. Podrobnosti pro vás má kolega Jiří Štefl.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Odstartoval den architektury. To je akce, díky které poznáte architekturu kolem vás úplně z jiného pohledu. Podíváte se do budov, které nejsou běžně přístupné, a navíc se můžete vydat i na zajímavé filmy do kina. Třeba v pátek v programu najdete snímek Building on the Edge. Ten vám přiblíží stavbu budovy na samém konci světa v těch nejextrémnějších podmínkách. Vědci, frustrovaní nevhodným designem, degradujícím materiálem a omezeními rozpočtu, a studenti architektury bažící po praxi spojí své síly. Pro všechny je to velká výzva. Dokument začíná v kině Světozor v pátek ve 20.15. A karlínské náměstí se v pátek promění v místo plné autorské módy, šperků, keramiky a originálního designu. Na chvíli tam můžete zpomalit, objevit tvorbu českých značek a užít si podzimní den s příjemnou atmosférou a taky výbornou kávou. A tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc. Denně je najdete na našem Instagramu. Stačí, když nás začnete sledovat. Jirka Štefl, Rádio Praha.
0: Ať už dnes máte v plánu cokoliv, tak můžete počítat s příjemnými teplotami. Dnešní maxima kolem 20 stupňů Celsia, převládat bude oblačná a zatažená obloha. Jak to vypadá na silnicích, ví kolega Jakub Vodička.
2: Příjemné ráno, silný provoz, stále čekejte na příjezdu do Prahy po dálnici D5, auta se zastavují v obou pruzích už za sjezdem na Rudnou, asi na 4. kilometru, pomalu se pak jede až na Pražský okruh, kde kolona pokračuje až ke sjezdu na Ořech, celý úsek vám stále zabere více než půl hodinu, pomalu pojedete také na výjezdu z Prahy směrem na D7, pomalu se popojíždí před omezením, které je na úrovni sjezdu na letiště, od Evropské čekejte zdržení 10 až 15 minut. Výraznější zdržení ještě očekávejte v Liberecké ulici a následně v ulici v Holešovičkách směrem do centra. Kolona začíná na úrovni sjezdu na Hloubětín. Před tunel Blanka pojedete až 20 minut. Na začátku kolony za nájezdem od Hloubětína navíc opatrně, kde je zde odstavená dodávka, která blokuje pravý pruh. A pomalu je pojedete ještě na okruhu a Štěrboholské spojce. Popojíždí se mezi D11 a Průmyslovou a aktuálně je to asi na 15 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
5: Máte rádi moderní pop, silné melodie a pořádnou koncertní energii? Britský zpěvák Tom Gregory se vrací do Prahy. V rámci svého Dance With Me Tour 2026 dorazí do Rock Café a přiveze sebou kapelu, největší hity i úplně nové skladby z připravovaného 3. alba. Tom Gregory, pátek 2. října, Rock Café Praha. Více na rockcafe.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
6: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: pátek 2. října Praha vysílá zprávy ve studiu s nimi kolegyně Petra Vališová. Hezké ráno.
1: Hezké ráno.
0: Bude 9 hodin.
1: Začlenění západního Balkánu do Evropské unie je podle ministra zahraničí Macinky prioritou. Praha 4 upraví 7 přechodů v Ohradní ulici v Michli. Dětem a mladým lidem pomáhá ve Vlašimi nové centrum duševního zdraví. Konzultace jsou zdarma. Dnes čekejte oblačno až zataženo a teploty do 20 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Postupný vstup zemí západního Balkánu do Evropské unie je pro Česko, Slovensko i Rakousko priorita, řekl to český ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Spolu se svými slovenskými a rakouským protějškem bude dnes v Černé Hoře jednat s tamními představiteli.
3: Černá Hora má ke vstupu do Evropské unie nejblíž. Macinka vysvětlil, proč střední Evropa o rozšíření unie na Balkán stojí.
4: My chceme posílit to zastoupení těch zemí, které mají trošku odlišnou historickou zkušenost od těch zemí západní Evropy.
3: Rakouská ministryně zahraničí Beate Meinl-Reisingrová, slovenský šéf diplomacie Juraj Blanár a Macinka už včera jednali s prezidentem Černé Hory Jakovem Milatovičem. Dnes je čeká ministr zahraničí Ervin Ibrahimovič a premiér Milojko Spajič. Z Podgorice Dominik Tesár, Český rozhlas.
1: Celkem 7 bezbariérových přechodů přibude v Ohradní ulici v Pražské Michli. Dělníci s úpravami začnou 15. listopadu. Hotovo by mělo být na jaře příštího roku.
5: Bezbariérové budou například přechody na křižovatkách Ohradní s ulicemi Na Křivině a Bárova. Před přechody zároveň přibydou ochranné rozhledové stíny se sloupky, které mají zlepšit výhled řidičů na chodce. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.
1: Husově domě ve Vlašimi pomáhá dětem a mládeži s psychickými problémy nový terapeutický tým. Služby nabízí zdarma vždy ve středu a ve čtvrtek odpoledne, a to bez objednání. Více koordinátorka poradenského místa Petra Machotková.
6: My máme přímo v týmu 2 psychoterapeuty a cílem té naší služby je pokrýt krizovou situaci v rámci nějakých 3 až 5 setkání s psychoterapeutem. A v případě, že to dítě potřebuje další terapie, tak doporučujeme návazné služby.
1: České fotbalisty odpoledne čeká cesta do Španělska, kde zítra nastoupí v Lize národů. Češi v ní zatím prohráli oba zápasy. Naopak po třetí vyhrálo Portugalsko, které bez Cristiana Ronalda porazilo Dánsko 4-2. První výhru s Německem slaví taky trenér Jürgen Klopp po vítězství 2-0 nad Srbskem. V dalších zápasech Nizozemsko remizovalo v Řecku 2-2 a Wales porazil Norsko 2-1. Po ránu a večer bude převládat polojasno, ale přes den bude obloha oblačná až zatažená. Nejvyšší teploty naměříme kolem 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Kolega Jakub Vodička sleduje situaci na silnicích. Jakube, jak to vypadá?
7: Příjemné ráno, provoz v Praze už poměrně slábne, zdržíte se ale stále na příjezdu do Prahy po D5. Aktuálně se auta zastavují za sjezdem na Rudnou kolem 3. kilometru, pomalu se pak jede na Pražský okruh, kde klona pokračuje na úroveň Ořechu, to zdržení aktuálně nějakých 20 až 25 minut. Pomalu pojedete ještě na výjezdu z Prahy před letištěm, před omezením u letiště. Kolona se i zde zkrátila, od sjezdu na Horoměřice už je zdržení jen maximálně na 10 minut. Pomalu pojedete ještě v Liberecké a v Holešovičkách směrem do centra. Kolona začíná až za sjezdem na Prosek. Pomalu pojedete před tunel Blanka, je to na nějakých 15 minut. A zdržíte se ještě na Štěrboholské spojce a na okruhu směrem k Lanovému mostu. Nesouvislá kolona od D11 k Průmyslové je na 15, maximálně 20 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Hezké ráno, začátek 1. říjnového pátku trávíte s Rádiem Praha, děkujeme. Je 2. října, jaký byl ten den napříč historií, kdo dnes slaví svátek a kdo slaví narozeniny? To všechno vám už za chvíli řekne Petr Jungmann. No a ještě předtím pro vás taky samozřejmě máme spoustu muziky, aby se vám lépe vstávalo, lépe přicházelo do práce. Za chvíli Khalid, taky Ariem, no a teď zpěvák Ed Sheeran. 4,5 minuty po 9. hodině. Vám přeju hezký poslech. We'll be right back.

0: somebody else. Posloucháte Radio Praha, dobrý den vám přejeme v 9 hodin a 15 minut. Dnes je pátek 2. října. Jaký byl ten den napříč historií? Kdo slaví svátek a kdo narozeniny? To vám teď řekne Petr Jungmann.
1: Perný den Radia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Pátek 2. října, svátek mají nositelé olivových jmen Olivie a Oliver. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Dnešek je světovým dnem hospodářských zvířat a valné shromáždění OSN vyhlásilo dnešní den také světovým dnem nenásilí. Je mezinárodní den zvonů a svátek andělů strážných. A to musí být někdy pořádná fuška. Nenechte nás ve štychu. Bitva u Žatce se odehrála před 605 lety v roce 1421. Křižáci na konci srpna vtrhli na české území a zanedlouho oblehli Žatec. Ten se stačil zásobit a dokázal se ubránit. Když se 2. října začala blížit husitská vojska, křižáci se obrátili na útěk a i druhá křížová výprava dopadla fiaskem. Britská loď Beagle na palubě s přírodovědcem Charlesem Darwinem se z vědecké skoro 5 let dlouhé plavby po jižním Atlantiku a Pacifiku vrátila domů před 190 lety v roce 1836. Právě zde Darwin načerpal poznatky k revolučnímu evolučnímu dílu o původu druhů. Pravidelné vysílání rozhlasového studia v Bratislavě bylo zahájeno přesně před 100 lety v roce 1926. Historicky nejvyšší návštěva na zápas České fotbalové ligy přišla přesně před 30 lety v roce 1996.
5: Už ve třetí minutě našel ve vápně Wagner zcela volného Novotného a hosté šli do vedení.
4: Utkání Bobby Brno Slavia přihlíželo na stadionu za Lužánkami neskutečných 44 120 diváků.
5: V 75. minutě po spolupráci s bratry Holomkovými překonal jinak vynikajícího Stejskala Dostálek.
4: Dneska se za Lužánkami daří hlavně Plevelu a Křoví. Po slavných zápasech brněnských borců ani památka. 75. narozeniny má dneska Gordon Matthew Sumner, původním povoláním učitel, od roku 1977 muzikant a člen tenkrát úspěšných The Police, hvězda zvaná Sting, držitel 18 cen Grammy a taky třeba řádu britského impéria. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
0: Ten pátek bude zatím po ránu a na večer ještě polojasný, přes den ovšem bude obloha oblačná až zatažená, nejvyšší teploty naměříme kolem 20 stupňů. Jak to vypadá na silnicích, ví Jakub Vodička.
6: Hezké ráno. Provoz v Praze už výrazně zeslábl, těch kolony minimum. Jedna z nich popojíždí ještě na Pražském okruhu směrem na D1, a to před Ořechem. Zastavíte se na konci dálnice D5, ale to zdržení už bude maximálně na čtvrt hodiny. Krátce se zdržíte ještě na výjezdu z Prahy směrem na D7, a to před omezením, které je stále u letiště. Od sjezdu na Horoměřice je to ale maximálně na 10 minut a pomalu se popojíždí ještě na Štěrboholské spojce směrem na Lanovice. Nový most od sjezdu na Běchovice k Průmyslové, je to ale také jen kolem 10, maximálně 15 minut. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Volby 2026. Jaký plán pro Prahu mají zástupci hnutí a stran pro následující období? Udělejte si obrázek sami. Poslouchejte předvolební debaty z Prahy. Od 5. do 8. října v 18.10 na Rádiu Praha.

0: Dobré dopoledne, 9.30, posloucháte Rádio Praha. Teď máme připravené krátké zprávy. Slovo má Petra Vališová.
1: Dobré dopoledne. Soudní exekutoři by už nemuseli mít na starosti vymáhání dluhů na sociálním a zdravotním pojištění. Ministerstvo financí je od roku 2028 plánuje nahradit pracovníky finanční správy. Od změn si slibuje větší efektivitu a taky úspory. Exekutorská komora plán kritizuje, podle ní se naopak úspěšnost při vymáhání dluhů sníží. Praha 5 vyhlásila na příští rok 6 různých dotačních programů. O podporu budou moci lidé žádat například na školní, sociální nebo volnočasové projekty. Více než polovinu z celkových 10 milionů korun městská část vyčlenila na sport. Podle mluvčí Prahy 5 Lucie Fialové radnice podpoří také protidrogové a komunitní akce. Několik obecních objektů v Bukově na Mladoboleslavsku bude mít fotovoltaiku. Nově dělníci umístí solární panely na městský úřad, sokolovnu nebo mateřskou školu. Vedení obce za to zaplatí 4 miliony korun. Dnes je Mezinárodní den nenásilí. Připadá na den narození indického politika a duchovního vůdce Mahátmy Gandhiho. Ten usiloval o nezávislost Indie na Británii a prosazoval přitom nenásilný odpor. Počasí na dnešek převládat bude oblačno až zataženo a teploty naměříme kolem 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situace na silnicích sleduje kolega Jakub Vodička. Dobré dopoledne.
3: Hezké dopoledne. V Praze už je provoz velmi poklidný. Zdržíte se jen na pár místech, dá se říct si už jen v kratších kolonách. Jedna z nich popojíždí na Pražském okruhu směrem na D1, a to mezi koncem D5 a Ořechem. Je to ale na 10, maximálně 15 minut. A zdržíte se chvíli ještě na Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu. I zde se kolona ale zkrátila. Od sjezdu na Dolní Počernice k Průmyslové je to maximálně na 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Být, bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub, maringotka, mrakodro. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
6: Hudební skladatel, zpěvák, scénárista a režisér Lukáš Daniel Pařík stojí za úspěšnou sérií fantasy pohádek Princezna zakletá v čase 1 a 2. Právě v těchto dnech vzniká závěrečný díl trilogie Princ zakletý v čase. Jak vzniká filmová hudba a jak může tvorba pomoci zpracovat osobní trápení. I o tom bude řeč v pořadu Až na dřeň.
7: V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: A 4 minuty po půl desáté pokračuje páteční hraní vysílání Rádia Praha. Byť už vám přeji hezké dopoledne, od mikrofonu vás zdraví Vojtěch Přívětivý. Auta s nelegálně vylepšenými motory, upravenými podvozky, výfukem nebo pneumatikami přejedou automobiloví nadšenci představit dnes a zítra do Prahy a Brna. Nelegální tuningový sraz očekávají policisté a varují před bezpečností a plynulostí na silnicích. Podrobnosti předáme za chvíli.
8: 107,1 FM

0: Ve 3:15 posloucháte Rádio Praha, dobrý den. Tisíce upravených takzvaných tuningových aut se dnes a zítra budou prohánět po českých silnicích. Očekává to policie, která nelegální sraz automobilových fanoušků s názvem Europe Illegal Season End 2026 odhalila na sociálních sítích. Dnes se sjedou do Prahy, zítra zamíří do Brna. A podrobnosti k tomu má náš kolega Richard Webs. Richarde, zdravím tě, hezké dopoledne.
1: Hezký den.
0: Richarde, kde přesně můžeme účastníky nelegálního srazu očekávat?
1: To teď není a nejspíš až do poslední chvíli ani nebude jasné. Organizátoři nelegálního srazu se snaží o co největší konspiraci a ani účastníkům předem neříkají, kde přesně sraz bude, aby informaci nedostali s předstihem policisté. Očekávat se dá třeba nějaké velké parkoviště, například u obchodních zón nebo jiná rozlehlá plocha. Řádově tisíce účastníků budou postupně přijíždět do Prahy a budou neorganizovaně projíždět metropolí. Podle policistů se akce v minulých letech konala v jiných evropských zemích a vždy přitom účastníci vážně ohrožovali bezpečnost silničního provozu a taky veřejného pořádku. Pořádali ilegální závody, cíleně blokovali dálnice a silnice, ničili dopravní značení nebo odpalovali pyrotechniku.
0: Jak s tím policisté budou bojovat?
1: V terénu posílí hlídky stovky policistů, budou mít k dispozici i vrtulník nebo drony a zaměří se hlavně na dodržování povolené rychlosti, ale taky na nadměrné emise nebo nadměrný hluk, pokračuje mluvčí policejního prezídia Violeta Canosky.
2: Kvůli bezpečnosti ostatních řidičů budeme v případě potřeby omezovat provoz a uzavírat některé komunikace. Mohou se tak tvořit kolony, za což se všem slušným řidičům předem omlouvám.
1: Na místě srazu se pak policisté při kontrolách tuningových aut zaměří například na možné úpravy motoru, výfukového systému, podvozku, použití neschválených pneumatik nebo zatmavená okna.
2: Problém je ale v tom, že každé vozidlo bylo vyrobeno, testováno a schváleno za určitých technických podmínek. Tyto nepovolené zásahy mohou změnit jeho jízdní vlastnosti, stabilitu nebo ovladatelnost. Upravené výfuky mohou navíc způsobovat nadměrný hluk a zvyšovat emise.
1: Do akce se zapojí nejen dálniční a silniční policisté, ale vzhledem k zahraničním účastníkům třeba taky cizinecká policie nebo pyrotechnici.
0: Co tuningářům za tu nelegální úpravu auta hrozí?
1: Pokud kontrolované auto nebude splňovat potřebné podmínky provozu, policisté mu zamezí v další jízdě buď odtažením nebo botičkou. A samozřejmě za další přestupky jako překročení rychlosti platí příslušné pokuty a bodová ohodnocení. Ministerstvo spravedlnosti teď připravuje novelu trestního zákoníku, podle které se bude organizování nelegálních závodů, účast na nich, ale taky další nebezpečné chování za volantem jako vybržďování nebo ujíždění policii posuzovat jako trestné činy. V některých případech za to má hrozit vězení a jednodušší bude zabavení vozidla. Předloha už prošla mezirezortním připomínkovým řízením a ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO by ji měl brzy předložit vládě.
0: Policisté očekávají nelegální turingový sraz, varují před bezpečností a plynulostí na silnicích. Téma jsme probrali s kolegou Richardem Websem. Richarde, díky, naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.
0: V Praze dnes čekáme převážně oblačnou až zataženou oblohu, teploty kolem 20 stupňů Celsia. Jak to vypadá aktuálně na silnicích, to ví kolega Jakub Vodička.
3: Hezké ráno. Komplikace stále ještě očekávejte na pražském okruhu směrem na D1, kde je silnější provoz z konce dálnice D5 k Ořechu. To zdržení ale aktuálně maximálně na 15 minut. Pomalu pojedete ještě na Štěrboholské spojice směrem na Lanový most, kde je kolona od sjezdu na Běchovice až ke Štěrboholím, tedy ke sjezdu do Průmyslové. Celý úsek pojedete kolem 10 minut a provoz vázne na příjezdech do centra po magistrále, a to v tuto chvíli v obou směrech. Směrem z Holešovic budete popojíždět mezi hlavním nádražím a náměstím IP Pavlova. V opačném směru je pak kolona skoro na celém Nuselském mostě. V obou směrech zdržení také kolem 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Zóna 90. Hodina hitů, která baví vás i nás. To nejlepší.

0: Je přesně 10 hodin, pátek 2. října a Rádio Praha vysílá zprávy. Ve studiu s nimi kolegyně Petra Valešová. Dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne. Dnes končí lhůta pro písemné žádosti o voličský průkaz. Lidé je musí na úřad poslat do 16 hodin odpoledne. Na místě pražské tramvajové zastávky nádraží Holešovice dnes vznikla dočasná tematická zastávka Knižní. Dělníci dokončili opravu náměstí Svobody v Kladně. Trvala rok a stála 110 milionů korun. Dnes čekejte oblačno až zataženo a teploty do 20 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Lidem zbývá několik posledních hodin na to, aby podali písemnou žádost o voličský průkaz. Ten můžou využít za týden u senátních voleb, pro komunální ale neplatí. Průkazy vydávají obecní úřady. Můžou o ně zažádat voliči, kteří chtějí hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od sněmovních nebo prezidentských voleb, ale pořád musí zůstat poblíž svého trvalého bydliště. Vysvětluje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
3: Je třeba říci, že to vždycky je omezeno na daný senát. Volební obvod. To znamená, teoreticky, pokud by jsem byl z Domažlicka, ale jsem na druhém konci republiky, tak tam já neodhlasuji, protože ten institut platí pouze na území toho daného senátního volebního obvodu.
1: O průkaz je ještě možné žádat i osobně, a to až do 7. října. Čechům v zahraničí ho vydají zastupitelské úřady. Voliči ale i tak musí přijet hlasovat do Česka. Pražská tramvajová zastávka nádraží Holešovice se dnes změnila na tematickou zastávku Knižní. Lidé tam až do 6 hodin večer mohou zanechat vzkazy, vypůjčit si knihy nebo navštívit autorská čtení a hudební vystoupení. Na přeměně zastávky se podílí také společnost Tropit, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí. Pokračuje její mluvčí Filip Drápal.
4: Akce se koná v rámci 30. ročníku týdne knihoven. Navštěvníci si mohou také prohlédnout nový bibliobus Matilda městské knihovny nebo si prostřednictvím QR kódu stáhnout elektronickou knihu z e-knihovny.
1: Lidé opět využívají náměstí Svobody v Kladně. Zhruba jeden rok ho opravovali dělníci. Jsou tam například nová místa k sezení, vodní prvky i zelené plochy. Magistrát rekonstrukci zaplatil 110 milionů korun. Technici tam vybudovali také systém na zadržování dešťové vody, říká kladenský mluvčí Vít Heral.
5: Vodu pro zeleň zajišťuje tzv. Švédský systém strukturálních substrátů, který se postará o stabilní a rovnoměrný přísun živin a dešťové vody. Ta se ke stromům dostává ze všech zpevněných ploch náměstí a je regulována její hladina. Systém si poradí naopak i s intenzivními desetiletými dešti.
1: Tenistka Linda Nosková postoupila na turnaji v Pekingu do 3. kola. Wimbledonská šampionka porazila Rumunku Ruseovou 6-4 a 6-1. Naopak Linda Fruchvirtová ve 2. kole skončila po porážce s Ruskou Samsonovovou ve 3 setech. Karolina Muchová právě hraje ve 2. kole s Britkou Bulterovou. O postup do 3. kola dnes budou hrát taky Sára Bejlek proti Australance Inglisové a Nikola Bartuňková proti Polce Frechové. Přes den bude převládat oblačno až zataženo, k večeru se ale vyjasní. Nejvyšší teploty naměříme kolem 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na pražských silnicích, ví Jakub Vodička. Dobré dopoledne.
6: Hezké dopoledne. Provoz v Praze už je poměrně klidný, když máme teď jeden nový problém, a to na pražském okruhu směrem na D1. V nájezdu od Chrášťan na 22. kilometru se srazila dvě auta, projíždí se pouze jedním pruhem a kolona rychle narostla už na 2. kilometr D5 před pražský okruh. Čekejte zdržení kolem 15 minut. Kamiony se pak v pravém pruhu zastavují už na úrovni Rudné na 5. kilometru a zdrží se ještě déle. Pomalu pojedete ještě na Štěrboholské spojce ve směru k Lanovému mostu, kde je kolona mezi sjezdem na Běchovice a Průmyslovou, ale zdržení maximálně do 10 minut. A silnější provoz ještě čekejte na magistrále směrem z Holešovic do centra. Zastavíte se u hlavního nádraží, pomalu se jede k náměstí IP Pavlova. I zde je to ale zhruba na 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Pět minut po 10. hodině začíná páteční dopolední Praha. Dobrý den. Dnešní oslavenec Sting, Nick Cave nebo Iggy Pop, i taková jména, za 10 let přivezl do Prahy festival Metronom. Další ročník už ale nebude. Proč končím, řekneme za chvíli. Teď vám jdeme hrát skupinu Činasky. Hezký poslech, přeje Vojtěch Přívětivý.

0: Skupinu One Republic jste poslouchali v pátečním dopoledním vysílání Rádia Praha. Dobrý den. Hudební festival Metronom Prague po 10 letech končí. Podle pořadatelů je hlavním důvodem návštěvnost, která by pro další rozvoj akce musela být vyšší. Letos na festival podle nich dorazilo téměř 20 000 lidí. Zakladatel David Gejdečka říká, že tým už nevidí cestu, co by mohl změnit, aby se festival posunul dál. Chyběly podle něj také dlouhodobější strategické dohody. Situaci navíc v minulosti komplikovaly stížnosti na rušení nočního klidu. Metronom vznikl v roce 2016 a během své historie přivezl do Prahy třeba dnešního oslavence, Stinga, taky Nicka Cavea nebo Iggyho Popa. Letošní jubilejní 10. ročník se konal poprvé na letišti v Letňanech místo původního tradičního pražského výstaviště. Pořadatelský tým ale z hudební scény nemizí, chce dál připravovat jednotlivé koncerty a další akce během roku, jen už ne soustředěné do jednoho festivalového víkendu. Tématu se věnujeme také na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. No a pojďme se podívat taky na pražské silnice, jak to na nich aktuálně vypadá. Na pražském okruhu směrem na D1 se v nájezdu od Chrášťana na 22. kilometru srazil kamion s osobním autem v pravém pruhu. Kolona už narostla přes jezd na Rudnou na 6. kilometru a zdrží vás kolem 20 minut. Jinak je v Praze už provoz velmi poklidný a nikde jinde se nezdržíte déle než několik minut a nikde nemáme hlášené ani žádné další problémy. Tak šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Máte 7 hodin 29 minut, posloucháte Rádio Praha, teď je čas na krátké zprávy. Připravila je Petra Valešová.
1: Dobré dopoledne. Některé náramky vytištěné na 3D tiskárně můžou citlivým lidem způsobovat ekzém nebo vyrážku. Ukazuje to výzkum vědců z Plzeňské lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Zveřejnil ho prestižní vědecký časopis Nature Scientific Reports. Většina materiálu pro 3D tisk ale podle odborníků problematická není. Lidé v Praze si můžou v říjnu přijít koupit ponožky a podpořit tak boj proti rakovině prsu. Výtěžek daruje společnost Prague City Tourism, nevládní organizaci, která pomáhá pacientkám a jejich rodinám. K zakoupení jsou v obchodě společnosti na Staroměstském náměstí. Kutná Hora má v ulicích nové lampy veřejného osvětlení. Dělníci vyměnili 1520 zastaralých svítidel a upravili 20 rozvaděčů. Město za práce zaplatilo skoro 34 milionů korun. Na více než třetinu nákladů získalo dotaci. Předpokládaná roční úspora energie je téměř 453 MWh. Slovenský premiér Robert Fico by měl dnes jednat s předsedou nejmenší vládní strany SNS Andrejem Dankem. Řešit mají jmenování nového ministra životního prostředí. Doteď rezort řídil Tomáš Taraba, kterého nominovala právě SNS. Tento týden mu ale parlament vyslovil nedůvěru a prezident Peter Pellegrini ho pak odvolal. Počasí na dnešek převládnout bude oblačno až zataženo a teploty naměříme do 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: S Jakubem Vodičkou se vydáme na pražské silnice. Hezké dopoledne.
3: Příjemné dopoledne. Začnu aktuálně kousek za Prahou, a to na výjezdu z Prahy po D1 směrem na Brno. Zde už čekejte nesouvislou kolonu, která se vytvořila před omezením na mostě Šmejkalka. Aktuálně budete popojíždět mezi 17. a 23. kilometrem. To zdržení zatím kolem 15 minut. Problém je na pražském okruhu směrem na D1, a to přímo u nájezdu od Chrášťan na 22. kilometru, kde se srazil kamion s osobním autem. Blokovali pravý jízdní pruh, v tuto chvíli před pár okamžiky byly dány na stranu, takže už se jezdí dvěma pruhy. Každopádně kolona, která se vytvořila hlavně na příjezdu po D5, se už od Rudné ze 6. kilometru vás stále zdrží nějakých 15 až 20 minut, měla by se ale zkracovat. Jinak v samotné Praze se aktuálně jezdí už bez nějakých dalších výraznějších kolon nebo jiných problémů. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Na třídním srazu hraje, stejně jako před 30 lety na maturitním plese, Olympik. Kdo to ale všechno zaplatí? Premiéra seriálu Na tělo. ČT2. Z baseballové hry se stává smrtící zápas a z jeho hvězdy štvaná zvěř. Robert De Niro v premiérovém thrilleru Fanatik. A ČT Art uvede v premiéře koncert populární české kapely s jejími největšími hity. Vohnout 30 let na hudební scéně. Páteční večer s Českou televizí.
5: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Dobrý den vám přeju, pokračuje páteční dopolední Praha, jsme moc rádi, že posloucháte. Pokračuje festival věnovaný architektuře, napříč republikou se můžete zúčastnit třeba komentovaných procházek a debat. Už za chvilku přidáme jeden tip, teď ale přidáme hlavně další muziku. Před námi Avril Lavigne nebo zpěvačka Leny. Od mikrofonu vás zdraví Vojtěch Přívětivý.

0: To byl Michal Šulte, posloucháte Rádio Praha. Dobrý den. Přes 500 akcí letos nabídne všem milovníkům staveb festival Den architektury. Ten pokračuje až do 7. října a vy se v rámci něj můžete vydat s architekty třeba na tematické procházky Prahou. Víc v reportáži Sabiny Vosecké.
1: Asi nejvíc odlehlou lokalitou je pražská Krč, kde vlastně ještě před první světovou válkou vznikal takový poměrně unikátní development, bychom dneska řekli.
2: Říká historička architektury Vendula Hnítková.
1: Kdy místní velkostatkář se rozhodl proměnit své zemědělské pozemky na stavební parcely, což se děje pořád, ale on to zaštítil takovou britskou ideou zahradního města, což je velice komplexní řešení nové zástavby, ale on tedy použil pouze jenom jakoby ten název a ne tu komplexnost toho fungování a vlastně vytvořil takovou zahradní čtvrť pro české střední vrstvy.
2: Co tam vlastně návštěvníci uvidí? Nejlépe, aby přišli.
1: Je to vlastně poměrně unikátní záležitost, protože to úplně vlastně vypadlo z obecné znalosti dějin architektury a urbanismu. A je tam opravdu jako autenticky dochovaná jedna z hlavních ulic. Je tam vlastně zachovaný celý jakoby ten urbanistický plán, ne tedy dokončený, ale jeho část, ale je tam opravdu jako autentická ulice ještě s původním dlážděním, s alejema a má to takový jako starosvětský pel, takže tam velice lákám, že to je vstup do minulosti.
2: Je to jedno z vašich oblíbených míst? Třeba kam ráda vyrážíte?
1: Ono je to opravdu odlehlé, takže já tam úplně nevyrážím. Nicméně myšlenka těch zahradních měst byla, že budou propojeny právě s nějakými většími urbánními centry. Týkalo se tady původně Velké Británie a Londýna. A tady je teda pravda, že existuje dopravní spojení pomocí železnice, takže z hlavního nádraží jste v Krči asi za 8 minut. Ale ten původní developer Tomáš Velc chtěl tam natáhnout tramvajovou linku, tak k tomu teda bohužel nedošlo.
2: V pražské pasáži Lucerna pak návštěvníci najdou infostánek, kde budou k dispozici tištěné programy. Dobrovolníci taky na místě poradí, které akce byste neměli minout. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: Pojďme ještě na silnice, neprůjezdná je teď silnice 3 u Poříčí nad Sázavou v obou směrech. V místě se převrátilo nákladní auto na bok a vysypal se z něj náklad. Objíždí se přes Čerčany a Poříčí nad Sázavou, na objízdné trase už také čekejte kolony. Na výjezdu z Prahy po D1 čekejte kolonu před omezením na mostě Šmejkalka mezi 16. a 23. kilometrem. Se už zdržíte jenom kolem 20 minut. Na pražském okruhu směrem na dálnici D1 pak čekejte silný provoz před Ořechem. Pomalu se jede už z konce dálnice D5. Zdržení na 15 minut.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
5: Baví vás rok?
6: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
7: Rok je náš.
8: Rok je náš.
5: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
7: Rok je náš.
6: Jedině na Rádiu Praha.
9: Oh boy.

0: A dnes je pátek 2. října a v 11 hodin vysíláme další zprávy. Připravila je Petra Valešová, hezké dopoledne.
1: Dobré dopoledne. Na stavbu stanice metra D Libuš vyhlásil pražský dopravní podnik tender za skoro 3,8 miliardy korun. Sparta porazila České Budějovice a poprvé v sezóně hokejové Tipsport Extraligy vyhrála doma. Export neíránské ropy z Perského zálivu je na předválečných číslech. Dnes čekejte oblačno až zataženo a teploty do 20 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražský dopravní podnik vyhlásil soutěž na stavbu stanice metra D Libuš. Tender vypsal na částku 3 miliardy 760 milionů korun bez DPH. Oznámil to mluvčí podniku Daniel Šabík. Cílem je podle něj stihnout stanici postavit do roku 2032 tak, aby mohla být součástí prvního spuštěného úseku nové linky z Pankráce. Linka D propojí náměstí Míru s Písnicí. Celá trasa by měla být podle aktuálního harmonogramu začít fungovat v roce 2036. Dvě mláďata odchovaly čápy bílí na komíně v areálu pivovaru na Klenici v Mladé Boleslavi. Ptáci byli v hnízdě letos poprvé, na jaře ho tam totiž nainstalovali ochránci přírody. Vyrobili ho převážně z přírodních materiálů.
3: Čápy dostali jména Laurinka a Klement podle známých zakladatelů místní automobilky. Oba ptáci už hnízdo opustili a vydali se na svou první cestu do teplých krajin. Z Mladé Boleslavi Radek Duchoň, Český rozhlas.
1: Vývoz neíránské ropy z Perského zálivu se vrátil na předválečnou úroveň. Ukazují to data společnosti Kepler, která monitoruje námořní přepravu. V září podle nich ropné monarchie a Irák průměrně vyvezly nejméně 16,5 milionu barelů denně. Změnily se exportní trasy.
4: Přibližně 40% neíránské ropy se ze zálivu dostává bez překročení Hormuzského průlivu. Před válkou to bylo 17%. Spojené arabské emiráty a Saúdská Arábie totiž víc využívají své ropy. Povody vedoucí do Ománského zálivu a do Rudého moře, které kritickou úžinu obcházejí. Předběžná data navíc ukazují, že na konci září zřejmě narostl vývoz ropy i přímo přes Hormuzský průliv. Tankery cestou proplouvají s podporou americké armády. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
1: Sparta zvítězila v 7. kole hokejové Tipsport Extraligy nad Českými Budějovicemi 4-2 a poprvé v novém ročníku nejvyšší soutěže vyhrála doma. Za Pražany si před více než 11 tisíci diváky v O2 aréně připsal extraligový debut 16-letý obránce Matyáš Michálek. Po utkání ho chválil asistent trenéra Sparty Ladislav Šmíd.
5: Obrovský talent Sparty, ale i českého hokeje. Měl jsem tu čest s ním spolupracovat v 18. na mistrovství světa. Tam se mi osvědčil a v 16 letech není to sranda. V autučku před tolika lidma, ale on je ledově klidný a co na něm miluje, že je ohromně koučovatelný. Jo. Takže cokoliv mu řeknete, tak on na to je schopný i hned zareagovat. Víc.
1: Přes den bude převládat oblačno až zataženo, k večeru se ale vyjasní. Nejvyšší teploty naměříme kolem 20 stupňů.
0: A pojďme se ještě podívat na pražské silnice, jak to vidí Kuba Vodička.
6: Hezké dopoledne. V Praze jako takové už je poměrně klid, bez nějakých výraznějších problémů. Komplikace jsou ale za Prahou. Začnu na silnici číslo 3 u Poříčí nad Sázavou, kde je po nehodě nákladního vozidla, které se převrátilo, vysypal se z něj náklad. Silnice 3 v obou směrně u Poříčí nad Sázavou neprůjezdná, tvoří se v obou směrech poměrně dlouhé kolony. Objízdná trasa přes Čerčany a Poříčí nad Sázavou už je v tuto chvíli úplně zaplněná. Směrem na Prahu je pak možné objíždět místo delší objízdnou trasu, a to přes Týnec nad Sázavou, Kamenici a Velké Popovice se dostat k dálnici D1. Teď ještě D1 za Prahou směrem na Brno. Zde očekávejte kolonu před omezením na mostě Šmejkalka. Aktuálně se popojíždí mezi 16. a 23. kilometrem, je to minimálně na 20 minut. A na pražském okruhu směrem na D1 silný provoz před Ořechem. Z konce D5 čekejte zdržení 10 až 15 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobré dopoledne, 4:15 po 11. hodině pokračuje páteční dopolední Praha a já jsem moc rád, že nás posloucháte. Jak má škola postupovat, když chce žák používat jiné jméno nebo zájméno, než má v dokladech? Jednotná pravidla zatím neexistují a školy podobné situace řeší individuálně. Co jim doporučuje ministerstvo školství, shrneme už za chvíli, do té doby třeba No Doubt, Nico Santos anebo DJ Lost Frequencies. Hezký poslech, vám přeju i těch přívětivý. I wanna dance by water neath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: 11 hodin na 13 minut posloucháte Rádio Praha. Děkujeme, že s námi trávíte ten první říjnový pátek. České školy zatím nemají jednotný návod, jak postupovat u žáků, kteří se identifikují jinak, než odpovídá pohlaví a jménu uvedenému v jejich dokumentech. Ministerstvo školství jako základní pravidlo doporučuje vytvořit bezpečné prostředí, respektovat práva dítěte a konkrétní řešení přizpůsobit jeho věku, potřebám, postoji rodičů i možnostem školy. V běžné komunikaci tak může škola používat preferované jméno a zájméno žáka. V oficiálních dokumentech ale až do úřední změny zůstává jméno z matriky. Individuálně se řeší také tělocvik, převlékání anebo toalety. Možností je třeba samostatná kabinka nebo oddělený prostor. Přesná data o počtu těchto žáků nejsou. V loňském jednorázovém průzkumu uvedlo zkušenost s tranzicí žáka asi 11% oslovených základních škol. Ministerstvo teď připravuje metodický materiál, který by měl školám dát pro podobné situace jednotnější oporu. Tématu se věnujeme i na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. No a jak to aktuálně vypadá na pražských silnicích? Neprůjezdná je silnice 3 u Poříčí nad Sázavou v obou směrech. V místě se převrátilo nákladní auto na bok a vysypal se z něj náklad. Směrem na Prahu teď kolona od Benešova na půl hodiny. Směrem na Tábor kolona od 4 kol na minimálně 20 minut. Objíždí se přes Poříčí a na objízdné trase už je také velmi silný provoz. Na výjezdu z Prahy po D1 čekejte kolonu před omezením na mostě Šmejkalka na 23. kilometru od sjezdu na Velké Popovi. Z 15. se zdržíte zhruba 25 minut. A pomalu se jede i na příjezdu do Prahy. Po D5 nesouvislá kolona začíná před sjezdem na Rudnou na 7. kilometru a popojíždí se až na Pražský okruh k Ořechu. Celé je to na 20 až 25 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádio Praha.
3: Na Rádio Praha.
2: V pondělí si dáme rock. Čerství z letošního roku od Muse, The Wow Signal. Nebo léty ověřené album Faith No More, Angel Dust. Muse nebo Faith No More. Hlasujte u nás na Facebooku.

0: To byl Bruno Mars, posloucháte Rádio Praha, je 11.30 a připravené jsou krátké zprávy. Slovo má Petra Valešová.
1: Dobré dopoledne. Dluhy za zdravotní nebo sociální pojištění by už nemuseli vymáhat soudní exekutoři. Od roku 2028 by je mohli nahradit pracovníci finanční správy. Změny plánuje ministerstvo financí. Slibuje si od toho větší efektivitu a taky úspory. Exekutorská komora s tím ale nesouhlasí. Podle ní se naopak úspěšnost při vymáhání dluhů sníží. Budovu bývalých sběrných surovin v Šostakovičově náměstí ve Studulkách opraví Praha 13. Podle radnice bylo místo dlouho opuštěné a chátralo. Nově tam má vzniknout víceúčelový sál, podkrovní galerie a venkovní pergola s komunitní zahradou. Městská část teď začne připravovat projektovou dokumentaci. Kosova hora na Příbramsku mění systém svozu odpadu. Podle vedení obce zavede poplatek za litr odpadu. Každá domácnost navíc dostane zdarma nádobu na papír a plast. Změny začnou platit od začátku příštího roku. Britskému zpěvákovi Stingovi je dnes 75 let. Za dlouhou kariéru pozbíhral řadu ocenění, včetně 17 prestižních cen Grammy. Největší slávy dosáhl jako člen kapely The Police. Jeho život ale neprovází jenom hudba. Sting je známý taky bojem za lidská práva nebo ochranu klimatu, hlavně deštných pralesů. Počasí na dnešek, převládat bude oblačno až zataženo. Teploty naměříme do 19 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: S Jakubem Vodičkou se vydáme na pražské silnice a taky na okolní silnice. Jak to vypadá, Kubo?
3: Hezké dopoledne. Značné problémy už čekejte na výjezdu z Prahy po dálnici D1, a to kvůli omezení na Šmejkalce na 23. kilometru. Kolona se vytvořila už od sjezdu na Velké Popovice z 15. kilometru a na Šmejkalku pojedete aktuálně už skoro půl hodinu. Výrazné problémy jsou také na silnici 3, a to u Poříčí nad Sázavou, kde se po nehodě převrátilo nákladní auto a vysypal se s ní náklad. Na místě jsou hasiči, místo je obousměrně neprůjezdné. V obou směrech už čekejte poměrně výrazné kolony. Od Benešova je to skoro na půl hodiny, v opačném směru kolona od odbočky na Čtyřkoly asi na 20 minut. Místo se objíždí přes Poříčí nad Sázavou, kde už je také poměrně silný provoz. Pomalu pojedete také na příjezdu do Prahy. Po D5 se nesouvislá kolona začíná už na 7. kilometru před sjezdem na Rudnou a pomalu se popojíždí až na Pražský okruh k Ořechu. Je to až na 25 minut. A v Praze opatrně v tunelu Blanka směrem na Smíchov za výjezdem na Prašný most blokuje levý pruh nepojízdné auto. Zdržíte se ale zatím jen do 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Host Lenky Vahalové. Hudební producent a kytarista Lukáš Chromek. Spolupracoval s Karlem Gottem, Richardem Krajčem i mladší generací hudebníků, jako jsou Tom Artway nebo Sofien Mečmeč. Jako hlavní kytarista působí také v kapele Evy Farné. Co ho přitahuje na filmové hudbě? Jak pozná skutečný talent? A proč nevyužil nabídky práce v USA a rozhodl se zůstat v Česku? Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: A 4 minuty po půl 12. pokračuje páteční dopolední Praha. Děkujeme, že posloucháte. Desítky kolem jdoucích dnes navštěvují tramvajovou zastávku nádraží Holešovice, která se proměnila na tematickou zastávku knižní. Lidé si tam mohou půjčit knihy i poslechnout autorská čtení. A my vás tam vezmeme už za chvíli.
2: Rádio Praha.

0: Dobrý den, ve 11:45 posloucháte dopolední vysílání Rádia Praha. Pražská tramvajová zastávka nádraží Holešovice se dnes přeměnila na zastávku Knižní. Lidé si tam mohou vypůjčit knihy a odpoledne poslechnout autorská čtení i hudební vystoupení. Akce potrvá do 6 hodin a na místě je také náš reportér Dominik Kučera. Dominiku, zdravím tě, hezké dopoledne.
1: Hezký den. Knižní zastávka od rána upoutala pozornost několika desítek cestujících. Zastavili se tu třeba i školní třídy, které zrovna procházely kolem. Někteří návštěvníci zůstanou u informačního stánku, jiní si prohlíží zaparkovaný bibliobus Matilda, který v pražských ulicích jezdí necelý měsíc. Výzdoba nalepená na knižní zastávce tematicky spojuje literaturu a příchod podzimu. Přístřešek zastávky zdobí stránky knih s citáty ze slavných literárních děl. Mezi úryvky jsou nalepené listy stromů v podzimních barvách a také mapa smyšlené tramvaje. Linky se zastávkami jako u první kapitoly, na Větrné hůrce i u Švejka. Na zastávce jsou taky QR kódy pro vypůjčení elektronických knih. A pro ty, kteří se hned začtou, přichystali organizátoři před bibliobusem posezení se stoly. Jsou tu taky různé hry pro děti.
0: Dominiku, co můžou dnes lidé ještě na zastávce vidět?
1: Odpoledne knižní zastávka ožije řadou autorských čtení i hudebních vystoupení. Před bibliobusem proto organizátoři připravili taky malé pódium. Doprovodný program začne ve 3 hodiny a potrvá do 6. Tak jako na předešlých tematických zastávkách můžou i na knižní lidé zanechávat vzkazy. Někdo zatím třeba napsal, že má rád básně.
0: A kdy uvidí Pražané ve městě další podobné zastávky?
1: Proměny vybraných zastávek pořádá čtvrtým rokem společnost Tropit, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí. Podle jejího mluvčího Filipa Drápala do konce roku chystají ještě zastávku vánoční. Mimo knižní zastávky mohli lidé letos vidět například prázdninovou, májovou i velikonoční. Dnešní zastávka vznikla ve spolupráci s městskou knihovnou při příležitosti celostátní akce Týden knihoven.
0: Pražská tramvajová zastávka nádraží Holešovice se dnes přeměnila na zastávku Knižní a podrobnosti k tomu přímo z místa přinesl reportér Dominik Kučera. Díky, Dominiku, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a my se ještě podíváme, jak to aktuálně vypadá na pražských a nejenom pražských silnicích. Na výjezdu z Prahy po D1 čekejte výraznou kolonu před omezením na mostě Šmejkalka. Od sjezdu na Velké Popovice z 15. kilometru pojedete na 23. kolem půl hodiny. Neprůjezdná je stále silnice 3 u Poříčí nad Sázavou. V obou směrech v místě se převrátilo nákladní auto na bok, vysypal se z něj náklad a objíždí se to teď přes Poříčí nad Sázavou a v kolonách od 4 kol a od Benešova se zdržíte více než půl hodiny. Pomalu se jede na příjezdu do Prahy po D5 nesouvislá kolona začíná před sjezdem na Rudnou na 7. kilometru a popojíždí se až na Pražský okruh k Ořechu. Celé je to na 20 až 25 minut. A v Praze opatrně v tunelu Blanka směrem na Smíchov za výjezdem na Prašný most stojí v levém pruhu nepojízdné auto. Kolona je už jak v tunelu, tak před ním, kde se popojíždí už z ulice v Holešovičkách a to kvůli regulaci. Zabere vám to až 20 minut.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Nelaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahu. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý. Po 12. hodině na Rádiu Praha.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to zná.

0: To byla Pink, je pátek 2. října a Radio Praha teď vysílá polední zprávy, je přesně 12 hodin a slovo má kolegyně Petra Valešová. Hezké poledne.
1: Hezké poledne. Tramvaje na Smíchově v Praze 5 od zítřka nahradí autobusy. Na nádražní ulici začnou železničáři stavět dva mosty. Bukovno u Mladé Boleslavy umístí na několik obecních budov solární panely za 4 miliony korun. Americká vláda odebere vojenskou pomoc za více než miliardu korun, určenou mimo jiné Slovensku. Dnes čekejte oblačno až zataženo a teploty do 19 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Mezi zastávkou na Knížecí až Smíchovským nádražím v Praze od zítřka nepojedou tramvaje. Výluka se týká 6 linek. Cestující tak budou muset využívat náhradní autobusovou dopravu. Provoz bude kvůli osazování mostních konstrukcí omezených do 18. října, říká mluvčí zprávy železnic Nela Frýbová.
3: V souvislosti s modernizací stanice na pražském Smíchově osadíme nad nádražní ulicí dvě ocelové mostní konstrukce. V souvislosti s tím dojde k dočasnému omezení dopravy v nádražní ulici a přerušení tramvajového provozu mezi Smíchovským nádražím a zastávkou na Knížecí.
1: Fotovoltaické panely přibudou na několika obecních objektech v Bukovně na Mladoboleslavsku. Dělníci je nově umístili například na obecní úřad, Sokolovnu nebo mateřskou školu. Vedení obce za instalaci zaplatí 4 miliony korun.
4: Technici začnou solární panely montovat na jaře příštího roku, práce dokončí do léta. Jednu fotovoltaickou elektrárnu už teď obec má, konkrétně na hasičské zbrojnici. Z Bukovna Radek Duchoň, Český rozhlas.
1: Část vojenské pomoci ze strany Spojených států se přesune z Evropy a dalších zemí do Latinské Ameriky. O peníze v přepočtu za více než miliardu korun přijde mimo jiné Slovensko nebo Severní Makedonie. Nově je dostanou například Panama, Peru nebo Kolumbie. Americký kongres přitom pomoc evropským zemím schválil už v roce 2022 kvůli válce na Ukrajině.
5: Americké ministerstvo zahraničí tvrdí, že peníze budou užitečnější v Latinské Americe, kde pomohou bojovat proti pašerákům drog a chránit panamský průplav. Demokratická senátorka Jean Shaheenová a kongresman Gregory Meeks s tím ale nesouhlasí. V dopise ministru zahraničí Marku Rubiovi upozornili, že vláda porušuje zákon, protože kongres peníze výslovně určil na podporu Ukrajiny a jejich sousedů. Přepočtu jde zhruba o miliardu korun a krok přichází ve chvíli, kdy Pentagon zvažuje omezit americké základny v Evropě. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Hokejový brankář Karel Vejmelka vychytal hned při svém prvním startu v nové sezóně NHL čisté konto. Český golman nepustil ani jednu střelu Chicaga a pomohl Utahu k výhře 6-0. Za svůj výkon byl navíc vyhlášen třetí hvězdou zápasu. Dnes bude převládat oblačno až zataženo, k večeru se ale vyjasní. Nejvyšší teploty naměříme kolem 19 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situace na silnicích sleduje Jakub Vodička. Hezké poledne, Kubo.
6: Hezké poledne. Zdržení stále čekejte na výjezdu z Prahy po dálnici D1 před omezením na mostě Šmejkalka. Aktuálně auta popojíždí od sjezdu na Velké Popovice z 15. kilometru a na 23. kilometr čekejte zdržení až 30 minut. Neprůjezdná je stále silnice 3 u Poříčí nad Sázavou a to stále obousměrně. V místě se převrátilo nákladní auto na bok, vysypal se z ní náklad a na místě zasahují hasiči. Objíždí se přes Poříčí nad Sázavou a v kolonách v obou směrech, jak od Čtyřkol, tak od Benešova, čekejte zdržení více než půl hodiny. Na pražském okruhu směrem na D1 čekejte stále silný provoz před Ořechem. Pomalu se jede z konce D5, je to na zhruba 15 minut. A v Praze lepší zpráva z tunelu Blanka směrem na Smíchov. Za výjezdem na Prašní most už nic nebrání provozu, nepojízdné auto bylo odtaženo. Kolony se rozjíždí, skončila už také regulace vjezdu do tunelu od Troj. Zdržíte už se jen velmi krátce v ulici v Olešovičkách. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
0: Dobrý Dobrý den, 4:15 popoledně posloucháte Rádio Praha a před námi stejně jako každý pátek návraty k setkáním s hosty tohoto týdne. Opět to bylo velmi pestré, od péče o zuby přes psychiatrii a saxofon až ke komunikaci a českému popu. Budeme proto rádi, když si ty rozhovory připomenete a když s námi poobědváte. Hezký poslech.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. A Vojtěch

0: Jak budou vypadat zuby budoucnosti? Budeme ještě chodit na klasické otisky nebo naše ústa převezmou skenery, 3D tiskárny a umělá inteligenci? I o tom je letos právě probíhající pražský kongres Evropské protetické asociace. Jeho organizátorkou je lékařka stomatologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové Lenka Vavřičková. A právě s ní jsme si v pondělí povídali nejen o budoucnosti stomatologie, ale také o její vlastní cestě k ní, anebo o tom, jestli lidé vůbec vědí, co to znamená, když řekne, že je protetik.
1: Úplně ne, musí se tam vždycky dodat k tomu, že jsem také stomatolog, protože protetiku máme i jinou, to znamená, že jsou to i náhrady třeba končetin, takže občas se nám stává, že nám do ordinace volají lidé, že by potřebovali udělat končetinu a nechápou, že volají na zubní kliniku.
0: Jakože po vás chtějí třeba novou nohu?
1: No, třeba už se nám to stalo i tak, takže občas je to velmi úsměvné, ale kdo už chápe, že vlastně to má souvislost se zubama, tak ten volá správně a dovolá se k nám a my mu vyrobíme novou protézu nebo nové korunky.
0: Co vás kdysi, je to trošku triviální otázka, ale zajímá to mě, věřím, že i posluchače, co vás kdysi přivedlo právě ke stomatologii? Bylo to od začátku jasné, že chcete být zubařkou?
1: Vůbec ne, protože já jsem v zubní ordinaci vyrostla, moje matka byla privátní zubní lékařka, nebo tehdy ještě ne privátní, já jsem se narodila za socialismu, takže tehdy
0: to
1: pracovala.
0: Nešlo, rozumím.
1: Ano, a v té ordinaci jsem doslova vyrostla, trávila jsem tam téměř každé odpoledne. A jediné mé heslo, když jsem šla na gymnázium, bylo hlavně ne tuto činnost. Nicméně posléze jsem tak nějak dospěla k tomu, že to má být medicína. Původně jsem myslela úplně na jiný obor, bylo to gynekologie a porodnictví, ale osud tomu chtěl. Skončila jsem u zubního lékařství. Zůstala jsem u nás na klinice, kde jsem se stala asistentkou, poté odbornou asistentkou a vlastně vybrala jsem si obor, který je, dá se říct, v tom zubním lékařství takový kreativní. Tvoříte něco nového, vytváříte něco estetického a to je to, co mě baví.
0: Mluvíte o osudu. Co byl ten konkrétní moment, jestli se můžu zeptat?
1: Bylo to, že tehdy to bylo složité s přijímáním. Já jsem se tedy dostala úplně na všechny všeobecné obory po celé republice i na to zubní lékařství, ale v tom oboru zubního lékařství jsem se u přijímacích zkoušek umístila úplně nejvýš, takže jsme se rozhodli, že asi tam

0: tudy má cesta má vést.
1: Je na vaší práci větší uspokojení v tom, že člověku vrátíte třeba schopnost jíst normálně, anebo v tom, že mu vrátíte úsměv, se kterým se nebude bát vyjít mezi lidi?
0: No, ono se musí rozlišit mezi pacienty, kteří hledají opravdu jen tu estetiku a chtějí něco změnit. To je samozřejmě krásná práce, máte radost, když ti lidé vám poděkují a mají radost, ale pak je druhá skupina pacientů, kteří vás vyhledají opravdu z nutnosti příjmu potravy, a to už tady mluvím třeba o onkologických pacientech, kterým vyrábíme náhrady, ty náhrady se jmenují obturátory, a to jsou vlastně náhrady, které nahrazují nejen zuby, ale části i ztraceného třeba tvrdého patra, části kostí, jsou to opravdu velké, komplikované náhrady, a tam cítíte takové zadostiučinění, že opravdu tomu pacientovi výrazně měníte kvalitu života, ať už příjem potravy, nebo to, že třeba ten pacient najednou s tou náhradou je schopen vůbec telefonovat, protože do té doby mu vůbec nikdo nerozumí.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
3: Výjezdu z Prahy po D1 čekejte výraznou kolonu před omezením na mostě Šmejkalka. Od sjezdu na Velké Popovice z 15. kilometru pojedete na 23. kolem 30 minut. Neprůjezdná je stále silnice 3 u Poříčí nad Sázavou v obou směrech. V místě se převrátilo nákladní auto na bok a vysypal se z něj náklad. Objíždí se to přes Poříčí nad Sázavou a v kolonách od 4 kol a od Benešova se zdržíte více než půl hodiny. Na Pražském okruhu směrem na dálnici D1 čekejte silný provoz před Ořechem. Pomalu se jede už z konce D5. Zdržení na čtvrt hodiny. A v Praze byl problém v tunelu Blanka směrem na Smíchov za výjezdem na Prašný most, ale už bylo nepojízdné auto odtaženo, nic tedy nebrání provozu. Skončila už i regulace provozu od Troji. Kolona se skoro rozjela, zdržíte se už jen krátce v ulici v Holešovičkách.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Radio Praha vás zve na 31. břevnovské posvícení. Čekají vás speciality z grilu, mini pivovary, medovina, víno i burčák. Nebude chybět staročeské tržiště, koncerty, dílničky pro děti ani Luna Park. Už 10. a 11. října u břevnovského kláštera zábava pro celou rodinu. Vstup zdarma. Více na www.spolekbřevnovskihživnostníků.cz. Mediálním partnerem břevnovského posvícení je Radio Praha. Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů, kdy

0: To byly Tame Impala a Ginny, posloucháte Rádio Praha. Dobrý den. Muž, který byl mým hostem v úterý, se pohybuje na dvou na první pohled velmi odlišných polích. Je to psychiatr, ale zároveň taky úspěšný saxofonista. Původně nevěděl, jestli v jeho životě bude dominovat medicína nebo hudba, nakonec ale nepustil ani jedno. Psychiatra, saxofonisty, DJe a hudebního producenta, doktora Františka Šalandy, jsem se proto ptal na to, jak to všechno zvládá časově. Četl jsi někdy nebo viděl Harryho Pottera?
1: No jasně, jasně. Četl jsem všechny knížky, myslím si, že dvakrát nebo třikrát.
0: A nehodil by si tě někdy obrat času?
1: 100%. Jako to potřebuji těžce.
0: Protože já si říkám, že skloubit vlastně jak psychiatrii, medicínu, tak hudební kariéru asi není vůbec nic jednoduchýho.
1: No, je to kolikrát boj opravdu a zároveň to asi neumím jinak už, že prostě, já to říkám vlastně i v různých rozhovorech, že prostě obě ty sféry mě něčím baví a nabíjej. A měl jsem období, kdy jsem zkoušel buď jenom to jedno, nebo to druhý a nebylo to ono.
0: Prostě. Nebylo, něco tam chybělo.
1: Něco tam chybělo.
0: Ta hudba nicméně byla ve tvém životě dřív než medicína. Pamatuješ si na ten okamžik, když jsi jako šestiletý slyšel to saxofonové kvarteto a rozhodl se, že tohle prostě bude ten nástroj, který tě tím životem bude provázet?
1: Koukám, že máš přehled.
0: No, musím.
1: No, samozřejmě to byl takový prostě moment, který jako utkvěl a docela sformoval potom vlastně ten to další moje směřování. A musím říct, že tehdy, když jsem řekl mamce, že prostě na ten nástroj chci hrát, který jsem tam viděl, ani jsem nevěděl, jak se jmenuje, že ten saxofon, tak si myslím, že naši úplně jako nevěřili tomu, že dojdu až do toho bodu, že budu hrát na ten saxofon, jako byli samozřejmě rádi, že mám nějaký zájem, ale ono to totiž tehdy v Zušce fungovalo tak, že jsem musel nejdřív hrát 2 roky na zobcovku jako na přípravný nástroj, pak 4 roky na klarinet. Aha. A teprve jako po 6 letech jsem se mohl dostat k tomu vysněnému teda nástroji. Ale naštěstí mě to bavilo a i klarinet mě bavil, hrál jsem v klarinetovém kvartetu a měl jsem fajn učitele, který prostě taky se snažil nám tu výuku nějak zpříjemňovat a bylo to dobrý, takže jsem naštěstí k tomu saxofonu došel.
0: Si říkám, jestli se náhodou jako nemáš tendence vybírat ty opravdu náročné cesty k těm vysněným věcem, protože ono, představuju si studium medicíny, kdy musíš v tom prváku projít tou anatomii, že jo, na které spoustu lidí vyletí, a pak teda dostuduješ, pak si děláš psychiatrickou atestaci a teďka ten saxofon vlastně, kde je ta paralela v tom, že nejdřív zobcovka, pak klarinet.
1: Jako možná to tak bude, no. Takhle podívám zpětně, tak mě asi lákají ty náročné věci.
0: A v roce 2019 si v rozhovoru pro Český rozhlas Hradec Králové říkal, že tvůj život asi půjde spíš směrem k hudbě a medicíně se budeš věnovat třeba jenom částečně. A to se nestalo.
1: No, ono se to stalo na chvíli. To je 7 let zpátky. No. Protože je pravda, že já jsem po ukončení medicíny měl takovou, bych řekl, až skoro jako nechuť k tomu rigidnímu českému zdravotnictví, k tomu systému, do kterého jsem teda jako měl nastoupit, protože ona jedna věc je, když na tu medicínu nastoupíte prostě s těma ideálama a teprve v průběhu těch let člověk zjistí, jak to vlastně v praxi funguje, jaká je ta realita, jo, že prostě to není jenom o tom být teda v práci 40 hodin týdně, jako každý nebo jak bývá běžný, ale že prostě k práci v nemocnici patří i ty 24 hodinové směny, přes časy a tak dále. A že prostě bez toho to jako minimálně na tom začátku úplně nejde. No a zároveň prostě ty podmínky pro absolventy, už je to teda lepší, jo, je to čím dál tím lepší, ale pořád si nemyslím, že by to bylo jako adekvátní. A já jsem taky končil vlastně v roce 2020 a možná třeba posluchači zaregistrovali, na konci roku 2023 byla taková velká iniciativa mladých lékařů Nebuď mýval, jo, a řešili se právě přes časy. A tam se zase to posunulo nějakým způsobem, zase je to něco lepší. No, ale zkrátka se mi do toho systému nechtělo úplně nastupovat a naopak mě to velmi táhlo k hudbě. S medicínou jsem myslel, že budu spojený třeba na nějaký akademický půdě, že bych třeba občas učil a tak, ale do té kliniky se mi úplně nechtělo. Takhle jsem fungoval asi 2,5 roku, že jsem prostě hrál, cestoval, skládal jsem hudbu a s medicínou jsem byl teda taky trochu spojený, já jsem pracoval v očkovacím centru tehdy, ale to byla spíš taková jako brigáda, ale řekněme si, že jsem s tím prostředím nějak zůstal spjatý. No, jenomže prostě jakmile se z té hudby stala vlastně jediná moje práce, nebo většinová práce prostě, tak se mi z toho začala trochu vytrácet ta radost z toho, začal jsem nad tím jako až moc přemýšlet, co a jak udělat, jo, a jestli tohle je dobře, a když jsem skládal hudbu, tak jsem prostě to až moc jako overthinkoval, bych tak řekl, a vlastně jako to, proč jsem to na začátku začal dělat, se z toho začalo prostě trošku ztrácet a úplně přirozenou cestou mi začala chybět ta medicína zase, takže to tak jako přirozeně prostě vykrystalizovalo a pak, když jsem vlastně nastoupil do nemocnice, tak mě to úplně refreshlo, vlastně jsem se na to těšil, jo, že jsem prostě fakt potřeboval tu pauzu, potřeboval jsem si to zkusit, se věnovat jenom té hudbě a prostě musel jsem se na to přijít sám, no, a pak, když jsem teda nastoupil a začal jsem to dělat obojí, tak jako to bylo opravdu jako fakt

0: To byly Temper City, posloucháte Rádio Praha. Dobrý den, středečním poledním hostem Rádia Praha byl Matouš Fejfar, ředitel projektu Škola komunikování, se kterým jeho tým jezdí po českých školách a žákům a studentům s komunikací pomáhá. Jak takové přednášky vypadají? I na to jsem se ho ptal.
1: Jdeme z kůží na trh. Já si myslím, že nejlíp fungují příběhy, ve kterých se můžeme jako zhlídnout, že se nám vlastně jako dějou taky, co zažíváme, ať už v běžném životě, nebo prostě doma, nebo v práci. A já vlastně, všichni ty lektoři, co tam máme, tak oni nám vlastně přichází před ty děti s tím, hele, tady jsme zažili nějaký situace, tady jsme to zvládli, tady jsme to nezvládli, tady nám pomohli, když jsme řešili tohle, tak nějaká metodika, něco, tady se to prostě nepovedlo. A vlastně můžeme jako dostat ty děti na svoji stranu, že vlastně řešíme úplně to samý, úplně stejně řeším, když mi soused začne prostě v 8 večer vrtat do panelu do zdi a já samozřejmě řeším, že na to má zákonný právo, ale
0: z
1: já...
0: toho pak může být velmi vyhrocená komunikace.
1: Jo, ale mě to není dobře a teď co, mám na něj vyběhnout, nebo nemůžu zazvonit a zeptat se, hele, kolik toho ještě máte, a on řekne ještě 4 díry, a tak dobrý, jo, tak jo, jakoby, máme úplně jasný příklady, na kterých to je jako vidět, a protože každý jsme z různých jako oborů, tak ta komunikace prostupuje úplně všemu. To je jedna věc. A druhá věc, že samozřejmě pak máme různý jako hry a různý, řekněme, věci na vyzkoušení. Určitě nám nejde o to, že za dvě hoďky do někoho dáme na lejvárnu a jemu to hrozně jako pomůže, ale spíš jde o nějakou inspiraci, motivaci, že to je důležitý téma. A my vlastně říkáme, hele, tady pak máme nějakou hru, pojďme si vyzkoušet, co tady s 30 dětmi si domluvit, jak bude vypadat školní vejlet. Budou to motokáry, nebo to bude prostě tohle. Teď to tam samozřejmě občas jako začne se lítat zleva doprava. Říkáme, ale jsou určitý metody, jak to udělat správně, jak spolu komunikovat s respektem a uvidíte, že to pro všechny nakonec bude jako výhodný. A úplně taková poslední věc, že my je pak vlastně pozvem do toho online světa. My jako chápem, že oni v tom prostě fungují, máme vlastní Discord.
0: Prostě nebude jinak.
1: Nebude jinak. My řekneme, hele, a my vám v tom jdeme vstříc, pojďte se nám tady přihlásit, když budete chtít něco řešit, nějakou konzultaci, tak s nimi o tom popovídáme. A tam pak zveme na ty různý jako akce, na ty zajímavé věci. Takže takovéhle.
0: Když se člověk začne komunikací intenzivněji zabývat, začne si víc všímat vlastních chyb?
1: Určitě, ano. Já jsem z toho ve stresu denně.
0: A ještě poslední otázka. Kdybyste měl posluchačům doporučit jednu jedinou věc, kterou můžou při nějakém příštím rozhovoru s kolegou, s partnerem nebo se svým dítětem zkusit udělat jinak, co by to bylo?
1: Mě hrozně pomohlo, když jsem se na doporučení od někoho naučil, nebo učím se, vlastně odhlídnout od sebe a vnímat, jako kdybych to sledoval z třetí osoby, a o co tam jde. Zlepší se tím vztah, nebo aspoň jako nezhorší? Co je výsledek té komunikace? Jo, aby trošku odhlídnout od toho, co já mám v tu chvíli za hrozný potřeby, že ten druhý je má taky. Tak se na to zkusit prostě podívat s tím nadhledem.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: Situace na pražských a okolních silnicích sleduje kolega Lukáš Miller. Dobré odpoledne.
3: Hezké odpoledne, tak na dálnici D1 stále čekejte velké zdržení na výjezdu z Prahy do Brna. Je to kvůli omezení na mostě Šmejkalka na 23. kilometru. Tam se dlouhodobě jezdí s zúženými pruhy a to zdržení teď v pátek odpoledne je od sjezdu na Velké Popovice z 15. kilometru asi na půl hodiny. Silnice 3 z Prahy do Benešova je pak neprůjezdná u Poříčí nad Sázavou. Přivrátilo se tam nákladní auto, je také vysypaný náklad z něj. Provoz je odkláněný obousměrně přes centrum Poříčí a zdržení v obou směrech před odklonem přes půl hodiny. V Praze pak je silný provoz na jižní a štěrboholské spojce vždy na příjezdech k Průmyslové ulici. Kolony jsou od sjezdu na Štěrboholi, také od Lanového mostu. Je to vždy na 10 až 15 minut. Plní se pak na magistrále Vilzenova od Bulhara k muzeu nebo také Nuselský most do centra. Vždy zdržení 10 minut a na pražském okruhu silný provoz letiště na D1 a to od plzeňské D5 k Kořechu. Čekejte 15 minut navíc. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Být, bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub, maringotka, mrakodrot. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
2: Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.

0: Od zpívání doma a prvních coverů přes vlastní písničky až k velkým pódiím. Zpěvák a songwriter Slávek Fam má za sebou rok, během kterého se jeho hudební cesta výrazně zrychlila. Hrál na Colors of Ostrava, předskakoval americkému zpěvákovi a jeho společná skladba s Paulem Garandem se dostala i do hitparád velkých rádií. Slávek byl naším včerejším poledním hostem a mluvili jsme mimo jiné i o tom, jak vznikají jeho texty.
1: Já jsem začal psát písničky, když jsem si jako zlomil srdíčko a měl jsem to jako formou jako terapie, že jsem si prostě vypsal všechno, co mě jako bolí a tak dále. A pak jsem si říkal, že prostě když jako zpívám, tak bych k tomu mohl rovnou udělat jako hudbu.
0: No a ty už si prý zpíval jako malé dítě, že jsi zpíval skoro všude, jsem někde četl, jakože doma, ve škole, o přestávkách.
1: Já jsem otravoval všechny.
0: Otravoval
1: jsem
0: všechny?
1: To otravné dítě, který prostě o hodinách nebo vlastně o přestávkách všichni otravuje tím, že prostě zpívá.
0: No tak ale evidentně to mělo svůj důvod. Jakoby padlo to potom na tu úrodnou půdu, protože ta kariéra se jako podařila.
1: Ty jo, asi jo.
0: A co jsi jako malej poslouchal za hudbu?
1: Já jsem vyrůstal na Disney Channel. Já jsem hodně poslouchal Demi Lovato s Selenou Gomez a prostě písničky z Camp Rocku, High School Musical a takový věci. Takže jsem byl hodně popovej už od začátku. Ale moje chůva hodně ráda poslouchala rádio a byly tam třeba jako Vondráčková, Kabáti. Takže na pomezí jsem.
0: Takže od Selena Gomez až po Helenu Vondráčku.
1: Přesně tak.
0: Rozumím tomu správně. Já jsem četl, že ses zároveň hlásil na hudební školu, ale nevzali tě. Pamatuješ se, jak moc tě to tehdy vzalo?
1: Hodně mě to vzalo, protože tam byl vlastně hodně velký očekávání od rodiny. Já když jsem dostudoval vlastně gymnázium, tak jsem si řekl, že možná nechci jít jako na vysokou, ale chtěl bych zkusit konzervatoř v Praze. Chtěl jsem studovat muzikál, protože mě bavilo jako zpívání, tancování. A rodiče si řekli, že OK, tak ho necháme jít prostě studovat konzervatoř. A pokud to nevyjde, tak prostě bude muset jít dělat něco jiného. Takže tam byl šílený jako pressure, nebo prostě takový...
0: Byl
1: tam tlak prostě od rodičů, že pokud se to nepovede, tak musím jít studovat třeba to, co jsem šel studovat, protože mě nevzali, že jo. Takže to bylo takový smutný.
0: No ale neodradilo tě to. Mimochodem zajímavost, Tomáš Klus, když studoval na DAMU, tak dostal 4 ze zpěvu. Jo, takže to je jenom taková malá motivace, že pokud tě nevzali na hudební školu, tak to nemusí vůbec nic znamenat. co tě vlastně nakonec u té hudby udrželo, i přesto, že ses nedostal na hudební školu, i přesto, že ses jako nedostal na konzervatoř, tak co vlastně jako byla taková ta vnitřní motivace, která tě dohnala k tomu toho zůstat?
1: Jako nějaká ta třeba vnější motivace, prostě jsem chtěl zpívat a dělat hudbu, ale vlastně hodně jsem se chtěl vlastně bavit i o tom, že třeba když jsem vyrůstal, tak jsem neměl moc jako tady v Česku větnamský zpěváky, který by dělali nějaký stejné věci jako já, a chtěl jsem být ne ten první, ale prostě snažit se a být takovej ten, co to pomoc.
0: Co to trošku prošťouchne.
1: No co to trošičku rozvíří tady na tom českém trhu.
0: A myslíš, že se to povedlo? Že se to daří?
1: Tyjo, já jsem strašně rád třeba za René Danga, ten je teď hodně populární a je skvělej, ale pořád tu máme strašně málo jako vietnamských umělců, co se týče třeba jako hudby, jako dá se jich spočítat na jedné ruce, což je jako smutný, protože třeba mý rodiče mi říkali, že nemůžu být nikdy jakoby úspěšný s hudbou kvůli tomu, že tady v Česku by mě nikdo neposlouchal, protože neznali žádného dalšího Vietnamce, co by jako prostě zpíval.
0: Aha.
1: Takže jsem prostě měl takový to nutkání od malička prostě zpívat a dělat si to svoje, aby to třeba viděli další, jakoby větnamští rodiče, aby to povolovali svým dětem.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům
0: na D1 dlouhé kolonie na výjezdu z Prahy do Brna před omezením na mostě Šmejkalka na 23. kilometru, zdržení od sjezdu na Velké Popovice z 15. asi na půl hodiny. Silnice 3 z Prahy do Benešové neprůjezdná, u Poříčí nad Sázavou se totiž převrátilo nákladní auto. Provoz je odkláněný obousměrně přes centrum Poříčí a zdržení v obou směrech teď asi půl hodiny. V Praze silný provoz na jižní a štěrboholské spojce vždy před průmyslovou, kolony jsou od sjezdu na Štěrboholy i od Lanového mostu vždy na 15 minut. Plní se na magistrále Velzonova od Bulhara k muzeu a také Nuselský most do centra vždy zdržení asi 10 minut. A na Pražském okruhu silný provoz z letiště na D1 od plzeňské D5 k Ořechu zdržení kolem 15 hodiny.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
2: Zóna 90. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let.
3: Zóna 90.
2: Hodina hitů, která baví vás i nás.
3: To nej-

Pak Slavek Fam, ředitel projektu Škola komunikování, Matouš Fejfar, psychiatra, saxofonista František Šalanda a stomatoložka a protetička Lenka Vavřičková. To byly tento týden naši polední hosté. Pestrá, budou ta poledne i během prvního ryze říjnového týdne. V pondělí se budeme povídat s herečkou Martinou Prajzovou, v úterý s šéfredaktorkou československé edice časopisu Vogue a taky kurátorkou Andreou Běhonkovou. Středa bude patřit Staré Praze, do razí novinář a spisovatel Daniel Hrubý, no a ve čtvrtek budeme mluvit o novém filmu Láska. Přijdou nám o něm říct víc režisér Marko Škop a herečka Jana Kovalčiková. Tradičně připomínám, že veškeré odvysílané rozhovory najdete na webu praha.rozhlas.cz a také v aplikaci Můj rozhlas, no a ty, které nás teprve čekají, se můžete poslechnout vždy od pondělí do čtvrtka po poledních zprávách. Ode mě je to vše, od mikrofonu se loučí Vojtěch Přívětivý, po 13. hodině s vámi Vladimír Malošík, no a přeju vám klidný pátek, znovu se slyšíme zase zítra ráno. Tak naslyšenou.

0: 13. hodina je tady, Rádio Praha stále s vámi, teď i s Petrou Valešovou, která přináší zprávy. Ahoj.
1: Hezké odpoledne. Stavební firmu na výstavbu stanice metra D Libuš začal hledat dopravní podnik hlavního města. Příbramská galerie představuje umění 90. let ze sbírky Karla Babička. Turek zaslal organizaci Hnutí Duha omluvu za své výroky. Dnes čekejte oblačno až zataženo a teploty do 19 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražský dopravní podnik vyhlásil soutěž o stavební firmu na novou stanici metra D Libuš. Měla by stát přes 3 miliardy a 750 milionů korun. Samotná stavba stanice by měla trvat zhruba 5 let. Pokračuje mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
3: Libuš bude hloubenou stanicí metra D s ostrovním nástupištěm a dvěma vestibuly. Bude orientována v severojižním směru a vedena podél Novodvorské ulice, zhruba od úrovně Cuřínovy ulice po obchodní centrum Obzor, respektive tramvajové zastávky Libuš.
1: Libuš by mohla být součástí prvního spuštěného úseku nové linky z Pankráce v roce 2032. Celá trasa metra D by měla fungovat od roku 2036. Galerie Františka Drtikola v Příbrami zahájí novou výstavu Inventura 90. Karla Babička. Představuje díla ze soukromé sbírky, která vznikala od 90. let minulého století. Kromě obrazů a dalších děl tam návštěvníci uvidí také archivní materiály, osobní poznámky nebo dosud nepublikovanou Babičkovu poezii. Expozice potrvá do 10. ledna příštího roku, říká ředitelka galerie Magda Danel.
4: Vystavuje tady 30 umělců, jsou to všechno dneska už zvučná jména a taky spolupracujeme na té výstavě nejenom teda se sbírkou Karla Babička, ale více sběratelů nám zapůjčilo díla do této výstavy a stejně tak Galerie hlavního města Prahy a Středočeská galerie GASK.
1: Poslanec Filip Turek za motoristy se omluvil ekologické organizaci Hnutí Duha. Ta o tom informovala na svém webu. Turek v minulosti organizaci spojil s úmrtími při povodních a její členy označil za parazity, které je potřeba deratizovat. V omluvě poslanec napsal, že se jeho vyjádření nezakládala na pravdě a byla neoprávněným zásahem do pověsti organizace. Omluvu měl podle verdiktu Pražského městského soudu zaslat přímo Hnutí a zveřejnit ji na svém facebookovém profilu po dobu nejméně 7 dnů. Na Facebooku ale Turek omluvu zatím nezveřejnil. Světový hokej má nového šéfa. Prezidentem Mezinárodní hokejové federace se stal Němec Franz Reindl, který ve druhém kole volby na Tenerife porazil Petra Břízu o 3 hlasy. Český kandidát přitom první kolo vyhrál. Reindl povede federaci příští 4 roky. Bříza zůstává viceprezidentem federace. Přes den bude převládat oblačno až zataženo, k večeru se ale vyjasní. Nejvyšší teploty naměříme kolem 19 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No a vydáváme se na silnice. Aktuální situaci teď popíše Lukáš Miller. Lukáši, pěkné odpoledne.
5: Hezké odpoledne ode mě, tak začneme opět na dálnici D1. Tam je poměrně velké zdržení za výjezdem z Prahy do Brna. Je to kvůli omezení na mostě Šmejkalka. Navíc na 20. kilometru byla i nehoda, tak odjela. Kolona ze 13. kilometru je skoro na 30 minut. Na silnici číslo 3 z Prahy do Benešova je zastavený provoz obou směrně mezi Poříčím a Mračí. Je to kvůli těžké nehodě. Nákladní auto se tam i s nákladem převrátilo na bok a o provoz je tak odkláněný obou směrně přes centrum Poříčí. Ty kolony před odklonem jsou dlouhé, z Benešova i o 4 kol vždy asi na 30 minut. Plní se pak v Praze příjezdy do centra po magistrále, jak Nuselský most, tak také Vilzenova od Florence k muzeu, to je vždy na 10 minut. Kolony pak čekejte třeba i v Radlické ulici od metra Radlická směrem k tunelům, nebo také v Duškově na Smíchově jsou kolony kvůli regulaci tunelů. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně je pomalý provoz od Rudné z 5. kilometru až na pražský okruh Ořechu. Celkově to asi na 20 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Pěkné páteční odpoledne, dnes je 2. října a taky dnes musíme všichni zvládat řadu složitých situací i úkolů. Aby nám to šlo všechno lépe, tak o tom nebo v tom nám i dnes pomáhá skvělá muzika. Už v těch nejbližších minutách jen Rádio Praha nabídnou The Script. Hey Chris de Sarandy. Je 5 minut po 13. hodině a úspěšný den a dobrý poslech vám přeje Vláďa Malošík.
2: Odpolední Praha.

0: byli Eros Ramazzotti a Tina Turner na rádiu Praha. Je 13:45, přejeme pěkné páteční odpoledne. Muzeum Karla Zemana slaví 14. narozeniny, a to ode dneška do neděle. Letošní oslavy se nesou kompletně v duchu legendárního filmu Cesta do pravěku. Součástí hlavního programu je například dnes v 17 hodin na dvoře muzea křest novinky Deník Cesty do pravěku. Akce se zúčastní nejen autoři, ale i jeden z herců z původního filmu. Vstup je zdarma. Čekají vás i komentované prohlídky s paleontologem, taky hra v ulicích, pátrání po trilobitech i sleva na vstupné z dinosaury. Muzeum najdete v Saské ulici u Karlova mostu a podrobnější informace zase v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. No a máme pro vás aktuální dopravní informace. Na dálnici D1 jsou dlouhé kolony na výjezdu z Prahy do Brna. Před omezením na mostě Šmejkalka na 23. kilometru je zdržení od sjezdu na Velké Popovice z 15. kilometru. Je to asi na půl hodiny. Silnice 3 z Prahy do Benešova je neprůjezdná u Poříčí nad Sázavou. Tam se převrátilo nákladní auto. Provoz je odkláněný obousměrně přes centrum Poříčí a zdržení v obou směrech je asi půl hodiny. V Praze dejte pozor na silný provoz na jižní a Štěrboholské spojce, vždy před průmyslovou. Kolony jsou od sjezdu směrem na Černý most, delší od Spořilovské, asi na 20 minut. Plní se na magistrále i Vilznova od Bulhara k muzeu a taky Nuselský most do centra. Vždy je zdržení zhruba 10-minutové. 10 minut se popojíždí i Věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova. Na Pražském okruhu je silný provoz z letiště na dálnici D1 od plzeňské D5 k Ořechu a zdržení je 15 minut. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Fantastická filmová hudba živě v Rudolfinu. 24. a 25. října zazní Harry Potter, Piráti z Karibiku, Pán prstenů a další fantasy příběhy. Filmovou filharmonii a dva pěvecké sbory povede dirigent Robert Kružík. Více na www.filmovafilharmonie.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Viny.
1: Každé pondělí na Rádio Praha.
3: Na Rádio Praha.
2: Pondělí si dáme rok. Čerstvý z letošního roku od Muse, The Wow Signal. Nebo léty ověřené album Faith No More, Angel Dust. Muse nebo Faith No More. Hlasujte u nás na Facebooku.

0: Bude půl druhé, na rádiu Praha jsou před námi zprávy, přináší je Petra Vališová.
1: Hezké odpoledne. Do Česka mají dnes dorazit tisíce upravených aut na nelegální tuningový sraz. Policie kvůli tomu posílí hlídky v Praze i v Brně. Do akce nasadí taky drony nebo vrtulník s termovizí. Policisté se obávají hlavně nelegálních závodů na silnicích. Některé úseky proto možná bude muset dočasně uzavřít. Řidiči by také měli počítat s možnými komplikacemi v dopravě. Dělníci upravili prostor před základní a mateřskou školou na náměstí Jiřího Zlobkovic na Vinohradech v Praze 3. Nově tam budou herní a vzdělávací prvky, trampolíny, hlavičky a asfaltová plocha s barevnou grafikou. Odhadované náklady jsou 2 miliony korun. Voda v oblastech zásobovaných z vodojemu od Lena Voda je opět pitná. Opakované rozbory potvrdily její nezávadnost, uvedly to vodárny. V Kosově hoře na Příbramsku se mění systém svozu odpadu. Vedení obce nově zavede poplatek podle množství odpadu, konkrétně za litr. Každá domácnost navíc zdarma dostane nádobu na papír a plast. Změny začnou platit od začátku příštího roku. Meziroční míra inflace v eurozóně je nejvyšší za 3 roky. Odhaduje to unijní statistický úřad Eurostat, podle kterého inflace v září vzrostla na rekordních 3,8%. Můžou za to hlavně vyšší ceny energií a konflikt na Blízkém východě. Nejvíce hodnota peněz klesla v Litvě. Minulý měsíc zároveň Evropská centrální banka zvýšila úrokové sazby o další 0,25%. Snaží se tak omezit inflační tlaky. A počasí na dnešek převládat bude oblačno až zataženo, teploty naměříme do 19 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A doplníme také aktuální dopravní informace, ty má pro nás Lukáš Miller.
3: Je to tak, hezké odpoledne, tak na dálnici D1 stále dlouhé páteční kolony na výjezdu z Prahy směr Brno. Je to před omezením na mostě Šmejkalka. Kolony začínají zhruba na 12. kilometru u sjezdu na Pražský okruh a pokračují do omezení na 23. Zdržení by mělo být už pouze provozem asi na půl hodiny. Silnice 3 z Prahy do Benešova je uzavřená u Poříčí nad Sázavou. Po těžké nehodě nákladního auta provoz je obou směrně odkláněný přes centrum Poříčí a to zdržení před odklonem v obou směrech asi 40 minut. Na dálnici D10 na příjezdu do Mladé Boleslavy z Prahy kolony začínají na 38. kilometru, zdržení pak k nehodě na kilometru 44 asi půl hodiny. V Praze je silný provoz na jižní a Štěrboholské spojice vždy před Průmyslovou. Kolony směrem na Černý most jsou ale delší od Spořilovské na 20 minut. Plní se na magistrále Vilzenova od Bulhara k muzeu, také Nuselský most do centra, to je vždy na 10 minut. Regulován je i průjezd tunely, takže kolony čekejte třeba v Radlické, Patočkově nebo i na Břevnově, tam je to na 15 minut. A na Pražském okruhu silný provoz směrem na D1 od plzeňské D5 k Ořechu celkově naberete 15 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Volby 2026. Jaký plán pro Prahu mají zástupci hnutí a stran pro následující období? Udělejte si obrázek sami. Poslouchejte předvolební debaty z Prahy. Od 5. do 8. října v 18.10 na Rádiu Praha. Hudební skladatel, zpěvák, scénárista a režisér Lukáš Daniel Pařík stojí za úspěšnou sérií fantasy pohádek Princezna zakletá v čase 1 a 2. Právě v těchto dnech vzniká závěrečný díl trilogie Princ zakletý v čase. Jak vzniká filmová hudba a jak může tvorba pomoci zpracovat osobní trápení. I o tom bude řeč v pořadu Až na dřeň.
5: V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Je po půl druhé, hezké páteční odpoledne. Společně s říjnovými komunálními volbami se bude v českých městech a obcích konat 38 referend. Jedno z nich bude i v Praze, konkrétně v městské části Praha-Libuš. O čem budou lidé hlasovat, si povíme už za pár minut. A na Rádiu Praha pro vás máme i další vybrané songy, postará se o ně Matt Simons. Everybody got the reason, everybody got the way, we're just catching and releasing what builds up. A taky kapela Imagine Dragons. Přeji vám nerušený poslech.

0: Je 2:45, s vámi je Rádio Praha, přejeme nádherný páteční den. Příští týden se po celém Česku konají komunální volby. V městské části Praha Libuš se budou ale lidé hlasovat taky v referendu, konkrétně o budoucí podobě sídliště Písnice. Podrobnosti teď probereme s reportérem Josefem Benedou, který už je se mnou ve studiu. Pepo, pěkné odpoledne.
1: Hezký den. Obyvatelé pražské Libuše budou 9. a 10. října hlasovat o projektu, který má přeměnit sídliště Písnice na jihu metropole. Konkrétně se jedná o oblast mezi ulicemi Výletní a Na okruhu. Dělníci by měli v oblasti postavit nové byty a zrekonstruovat je stávající. Zároveň by tam mělo vzniknout propojené lokální náměstí a lepší vazba na plánovanou stanici metra D. Projekt už před rokem získal územní rozhodnutí.
0: Proč se tady bude o výstavbě hlasovat?
1: Proti projektu se staví spolek Naše Písnice, podle kterého výstavba negativně změní charakter sídliště a Výletní ulice. Projekt také podle spolku způsobí ztrátu parkovacích míst. Radnice proto nechá občany hlasovat, aby zjistila, jaký má k projektu zaujmout postoj. Doplním, že aby bylo referendum platné, musí se ho zúčastnit alespoň 35% oprávněných voličů.
0: Po celém Česku se bude konat 38 referend, 11 z nich chystají taky obce ve středních Čechách, čeho se budou týkat.
1: Tak třeba ve velkých přílepech nedaleko Prahy se bude rozhodovat o stavbě přeložky silnice 2/240. Ta má propojit dálnice D7 a D8 a má na ní navázat obchvat obce. O silnici už lidé jednou hlasovali v roce 2017 a tehdy rozhodli, že s výstavbou nesouhlasí. Radnice chce nyní zjistit, jestli má ke stavbě zachovat negativní postoj. Dopravní situace v centru obce se podle jejího vedení výrazně zhoršila a je proto potřeba ji řešit.
0: Ve většině referend lidé rozhodnou o umístění větrných elektráren, je to tak?
1: Ano, konkrétně jich ve středních Čechách bude 5. Týkají se takzvaných akceleračních oblastí, což jsou státem vytipované části území vhodná k výstavbě parků větrných a solárních elektráren. Rozhodovat o nich budou například obyvatelé 3 sousedních obcí na Benešovsku, konkrétně v Petroupimi, Teplíšovicích a Soběhrdech. Stát plánuje, že by v oblasti mohlo vzniknout až 8 větrných elektráren. Například podle vedení Teplíšovic by ale výstavba zásadně ovlivnila životy tamních občanů. Další referenda ve středních Čechách se týkají třeba budování nových rodinných domů nebo zachování zemědělských ploch.
0: Říká reportér Josef Beneda. Pepo, díky za informace, hezký den.
1: Také děkuji, naslyšenou.
0: Tak a my se vracíme na silnice, dálnice D1. Tam je kolona na výjezdu z Prahy směrem do Brna, začíná na 10. kilometru u sjezdu na Pražský okruh a pokračuje do omezení na mostě Šmejkalka na 23. kilometru. Zdržení je asi půl hodiny, v koloně na 13. kilometru stojí nepojízdné nákladní auto v prostředním pruhu. Silnice 3 z Prahy do Benešova je uzavřená u Poříčí po těžké nehodě nákladního auta. Provoz je odkláněný obousměrně přes centrum Poříčí a zdržení v obou směrech je asi půlhodinové. Na dálnici D10 na příjezdu do Mladé Boleslavy z Prahy kolony začínají na 38. kilometru a zdržení k nehodě je zhruba na 44. kilometru asi půlhodinové. V Praze je silný provoz na jižní a štěrboholské spojce vždy před Průmyslovou. Plní se i příjezdy do centra po magistrále na Noselském mostě i ve Vilznově ulici. Regulují průjezd tunely Blanka, kolony jsou v Lidské nebo i v Povltavské v Troji a Pražský okruh, tam je silný provoz z letiště na dálnici D1 od plzeňské D5 k Ořechu. Zdržení je 15 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Doslova rychle a zběsile se přiřídil do studia Rádia Praha Mirek Kasan se zprávami ve 14 hodin. Ahoj Mirku.
1: Ahoj Vláďo, dobré odpoledne. Tramvaje na pražském Smíchově od zítřka nahradí autobusy. Nad nádražní ulicí začnou železničáři stavět dva mosty. Policisté hledají muže, který dnes v Praze 5 ráno zapálil luxusní auto. Lidé v oblasti Odoleny vody můžou začít pít vodu z vodovodu. Podle hygieniků už je nezávadná. A bude skoro zataženo až zataženo s teplotami kolem 19 stupňů. Večer bude oblačnosti částečně ubývat. Zítra má být většinou slunečno a naměříme až 23 stupně.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Ke Smíchovskému nádraží nebudou od zítřka jezdit tramvaje. Výluka, kterou si vyžádalo osazování mostních konstrukcí, se dotkne 6 linek. Cestující tak budou muset využívat náhradní autobusovou dopravu. Provoz bude omezený do 18. října, uvedla mluvčí zprávy železnic Nela Frýbova.
3: V souvislosti s modernizací stanice na pražském Smíchově osadíme nad nádražní ulicí dvě ocelové mostní konstrukce. V souvislosti s tím dojde k dočasnému omezení dopravy v nádražní ulici a přerušení tramvajového provozu mezi Smíchovským nádražím a zastávkou na Knížecí.
1: Pražští kriminalisté pátrají po zatím neznámém muži, který dnes nad ránem v ulici na Valentince na Smíchově zapálil luxusní vůz Rolls-Royce. Majiteli tím způsobil škodu předběžně přesahující 1 000 000 korun. Policie na svém webu zveřejnila záběry podezřelého s respirátorem na obličeji a žádá veřejnost o pomoc v pátrání. Muž kolem 4:30 ráno polil auto hořlavinou a zapálil ho, poté utekl. Jakékoliv informace o hledaném oznamte na linku 150. Kohoutková voda v oblasti Odoleny vody je opět pitná. Informovali o tom středočeské vodárny. Podle jejich krizového štábu je voda nezávadná a množství olova v ní splňuje hygienické limity. Víc než týden kvůli příliš vysokému množství olova nemohlo zhruba 15 lidí v několika obcích na sever od Prahy pít vodu z vodovodu. Pokud lidé některou část domovních rozvodů delší dobu nepoužívali, měli by nechat vodu z kohoutku 5 až 10 minut odtékat. Kontrolou kvality budou vodárny dál pokračovat. Situací se zabývá i policie, a to kvůli podezření z poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Meziroční míra inflace v eurozóně je nejvyšší za 3 roky. Odhaduje to unijní statistický úřad Eurostat, podle kterého inflace v září vzrostla na rekordních 3,8%. Můžou za to hlavně vyšší ceny energií a konflikt na Blízkém východě. Nejvíce hodnota peněz klesla v Litvě. Minulý měsíc zároveň Evropská centrální banka zvýšila úrokové sazby o další 0,25%. Snaží se tak omezit inflační tlaky. České fotbalisty čeká přesun do Španělska, kde zítra nastoupí proti úřadujícím mistrům světa i Evropy. Hrát se bude na severu Pyrenejského polostrova v Ovědu.
4: V místě konání zápasu ale ani jeden národní tým netrénoval. Češi si předzápasové povinnosti splnili v Praze. Obránce Vladimír Coufal, který do posledního duelu s Anglií nenastoupil, s týmem absolvoval jen rozcvičku. Naopak se do tréninku zapojil i útočník Ryan Nadery, který se připojil k českým fotbalistům ve středu po vyřízení potřebných dokumentů k reprezentování Česka. Španělé se chystali v Národním fotbalovém centru nedaleko Madridu. Zápas Španělsko-Česko ve třetím kole Ligy národů začne v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport v sobotu ve 20 hodin a 45 minut. Z Ověda Karel Schamberger, Radiožurnál.
1: Odpoledne bude nad Prahou skoro zataženo až zataženo. Večer bude oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat kolem 19 stupňů Celsia. Zítra naměříme až mezi 21 a 23 stupni. Bude jasno nebo skoro jasno ráno a zpočátku dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A Lukáš Miller má pro nás aktuální dopravní informace.
5: Hezké odpoledne a začneme opět na dálnici D1. Tam stále čekejte velké zdržení na výjezdu z Prahy do Brna. Kolona začíná už u Pražského okruhu na 10. kilometru a pokračuje do omezení na mostě Šmejkalka na kilometr 23. Zdržení skoro 40 minut za Prahou. Navíc koloně na 13. kilometru překáží nepojízdné nákladní auto, blokuje prostřední pruh. Silnice 3, hlavní tah z Prahy do Benešova a Český Budějovic je neprůjezdný u Poříčí. Je to po těžké nehodě nákladního auta. Doprava je tam odkláněná obou směrně přes centrum města. Zdržení v obou směrech je z Benešova i od D1 skoro 40 minut. Na dálnici D10 na příjezdu do Mladé Boleslavy z Prahy v koloně před sjezdem na centrum Boleslavy na kilometru 44 řeší nehodu. Kolona začíná u Bezděčína, je to na 20 minut. V Praze pak je silný provoz na jižní a Štěrboholské spojice vždy před Průmyslovou ulicí, je to vždy na 15 minut. Plní se příjezdy do centra po magistrále na Nuselském mostě i ve Vlzenově. Regulován je průjezd tunely Blanka, takže kolony před vjezdy do nich jsou v Radlické, Povltavské a nebo také v Patočkově a na Pražském okruhu pomalý provoz letiště na D1. Kolona začíná na plzeňské D5 a k Ořechu zdržení pak 20 minut. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je 14 hodina bezmála 6 minut. K tomu pátek a na Rádiu Praha pokračujeme dalšími skvělými hudebními kousky. Stojí za nimi třeba George Ezra. Nebo Travis. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám ten nejlepší poslech.

0: blízko, tak všechno mám.
1: Tak to byla Poetika na Rádiu Praha ve čtvrt na tři. Přejeme pěkné páteční odpoledne. Další kolo hlasování do vinilu je v plném běhu a právě vaše hlasy v něm opět rozhodnou, koho v pondělí večer na Rádiu Praha ve vinilu uslyšíme. Bude to tentokrát kapela Muse a její letošní deska The Wow Signal nebo skupina Faith No More a léty prověřené album Angel Dust. Jako vždy hlasujte na našem Facebooku facebook.com/radio.praha. No a v tomto kole můžete své hlasy posílat do pondělí 5. října do 12 hodin. Vítěznou desku vám pak v pořadu Vinyl na Rádiu Praha pustíme v ten samý den po zprávách v 21 hodin.
2: Praha žije hudbou.
1: Stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Na dálnici D1 je kolona na výjezdu z Prahy směrem do Brna. Kolona začíná na 10. kilometru u sjezdu na Pražský okruh a pokračuje do omezení na mostě Šmejkalka na 23. kilometr. Zdržení je asi 40-minutové. V koloně na 13. kilometru stojí nepojízdné nákladní auto v prostředním jízdním pruhu. Silnice 3 z Prahy do Benešova je uzavřená u Poříčí po těžké nehodě nákladního auta. Provoz je odkláněný obousměrně přes centrum Poříčí. Zdržení v obou směrech je asi 40 minut. V Praze je silný provoz na jižní a štěrboholské spojce vždy před průmyslovou, a to na 15 minut. Plní se i příjezdy do centra po magistrále na Nuselském mostě i ve Vilznově ulici. Regulují průjezd tunely Blanka, kolony jsou v Radlické nebo i po Vltavské v Troji a na Pražském okruhu je silný provoz z letiště k dálnici D1 z plzeňské D5 k Ořechu. Zdržení je 20 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu. Ve vašem mobilu.

0: Taxi!
1: No a do studia Rádia Praha dorazil i bez taxíku Mirek Kasan se zprávami.
2: Hezké odpoledne. Maximální cena nafty se o víkendu a v pondělí oproti dnešku mírně sníží. Litr nafty má zlevnit o 4 haléře. Řidiči za něj zaplatí nejvýš 8,40 korun a 54 haléřů. Informovalo o tom ministerstvo financí. Naopak litr benzínu budou smět čerpací stanice prodávat dráž, a to až o 5 haléřů. Nový strop je na 45 korunách a 97 haléřích. Dva Češi zemřeli při dopravní nehodě v americkém Wyomingu. Další utrpěl zranění, informoval o tom mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Nehodou se podle něj ve spolupráci s místními úřady dál zabývá český generální konzulát v Los Angeles. Pohřešovanou 38-letou ženu z Frýdku místku našla policie mrtvou. Tělo kriminalisté objevili po skoro měsíci pátrání ve frýdeckém lese nedaleko skládky. Okolnosti úmrtí dál prověřují. Vyšetřovatel nařídil pitvu. Zmizení ženy oznámil 3. září její manžel. Polsko zavádí novou daň pro ropné a plynárenské společnosti. Týká se podniků, které mají díky rostoucím cenám paliv vyšší zisky. Varšava zároveň obnovuje program subvencí na pohonné hmoty. Podle agentury PAP dnes zákon podepsal polský prezident Karol Nawrocki. Očekává, že díky tomu okamžitě klesnou ceny na polských čerpacích stanicích. Fotbalový Manchester City se poslední možný den odvolal proti verdiktu nezávislé komise, která ho uznala vinným ze závažného porušování finančních pravidel Premier League. Anglický klub podle ní porušil pravidla ve 114 bodech obžaloby. Vedení Manchesteru City pochybení odmítá. Odvolací řízení by mělo proběhnout do 12 týdnů. Odpoledne nad Prahou bude skoro zataženo až zataženo. Večer bude oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat kolem 19 stupňů Celsia. Zítra naměříme až 23 stupňů. Bude jasno nebo skoro jasno, ráno a zpočátku dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: A s Lukášem Millerem se teď vracíme na silnice.
4: Hezké odpoledne, tak na dálnici D1 stále velká kolona na výjezdu z Prahy do Brna. Začíná už na 10. kilometru Pražského okruhu, pokračuje do omezení na mostě Šmíkalka na 23. Zdržení celkově skoro 40 minut. Silnice 3 z Prahy do Benešova je uzavřená u Poříčí, a to po těžké dopolední nehodě nákladního auta. Provoz je tam odkláněný přes centrum Poříčí obousměrně. Zdržení z Benešova i z D1 skoro 40 minut. Na dálnici D10 na příjezdu do Mladé Boleslavy z Prahy kolony začínají u sjezdu na Bezděčín na 38. a pokračují k nehodě na 44. kilometr, je to asi na půl hodiny. V Praze pak je silný provoz na jižní a štěrboholské spojice vždy před Průmyslovou, směrem na Černý most od magistrály je to skoro na 20 minut, kolony jsou pak i před Barandovským mostem směr Smíchov asi na 10 minut. Regulují průjezd tunely Blanka, takže kolony jsou v Radlické, Plzeňské, Patočkově nebo i Povltavské často na desítky minut. Ucpává se i Kbelská z Letňan do Hloubětína, tamto zdržení je 20 minut. A 20 minut se jede v koloně i po Pražském okruhu z plzeňské D5 ke sjezdu na Ořech směrem na D1. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Svatba bez svatebního pochodu? Korunovace bez fanfár? Narozeniny bez písničky? To by nebylo ono. Přijďte na Vlnohraní, hudbu svátečních dnů a zjistěte, proč mají důležité chvíle své vlastní melodie. Čeká vás živá hudba, hádanky i opravdové nahrávání. 10. října od 15 hodin ve studiu S1 Českého rozhlasu. Partnerem akce je Rádio Praha.
7: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
1: Je po půl třetí, krásné páteční odpoledne. Na Rádiu Praha se společně s Petrem Jungmanem vrátíme už za pár minut do historie dnešního 2. říjnového dne. A o písničky se postará kapela Miraj.
8: Chtěl by si víc, všechno beztrestný, kdo ví, co je na konci, mám se bát.
1: A taky Ava Max. Přeji vám nerušený poslech.

0: Černý den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pátek 2. října, svátek mají nositelé olivových jmen Olivie a Oliver. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Dnešek je světovým dnem hospodářských zvířat a valné shromáždění OSN vyhlásilo dnešní den také světovým dnem nenásilí. Je mezinárodní den zvonů a svátek andělů strážných. A to musí být někdy pořádná fuška. Nenechte nás ve štychu. Bitva u Žatce se odehrála před 605 lety v roce 1421. Křižáci na konci srpna vtrhli na české území a zanedlouho oblehli Žatec. Ten se stačil zásobit a dokázal se ubránit. Když se 2. října začala blížit husitská vojska, křižáci se obrátili na útěk a i druhá křížová výprava dopadla fiaskem. Britská loď Beagle na palubě s přírodovědcem Charlesem Darwinem se z vědecké skoro 5 let dlouhé plavby po jižním Atlantiku a Pacifiku vrátila domů před 190 lety v roce 1836. Právě zde Darwin načerpal poznatky k revolučnímu evolučnímu dílu o původu druhů. Pravidelné vysílání rozhlasového studia v Bratislavě bylo zahájeno přesně před 100 lety v roce 1926. Historicky nejvyšší návštěva na zápas České fotbalové ligy přišla přesně před 30 lety v roce 1996.
4: Už ve 3. minutě našel ve vápně Wagner zcela volného Novotného a hosté šli do vedení.
3: Utkání Bobby Brno Slavia přihlíželo na stadionu za Lužánkami neskutečných 44 120 diváků.
4: V 75. minutě po spolupráci s bratry Holomkovými překonal jinak vynikajícího Stejskala Dostálek.
3: Dneska se za Lužánkami daří hlavně Plevelu a Křoví. Po slavných zápasech brněnských borců ani památka. 75. narozeniny má dneska Gordon Matthew Sumner. Původním povoláním učitel, od roku 1977 muzikant a člen tenkrát úspěšných The Police. Hvězda zvaná Sting. Držitel 18 cen Grammy a taky třeba řádu britského impéria. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
5: Jaký bude víkend na silnicích, to zatím nevíme, ale jak to jede dneska v Praze a okolí, tak to přinášíme právě teď. Na dálnici D1 je kolona na výjezdu z Prahy směrem do Brna. Začíná na 10. kilometru u sjezdu na Pražský okruh a pokračuje do omezení na mostě Šmejkalka na 23. kilometru. Zdržení je asi 40 minut. Silnice 3 z Prahy do Benešova je uzavřená u Poříčí po těžké nehodě nákladního auta. Provoz je odkláněný obou směrně přes centrum Poříčí a zdržení v obou směrech asi 40 minut. Na dálnici D10 na příjezdu do Mladé Boleslavy z Prahy jsou kolony, začínají na 38. kilometru a zdržení k nehodě na 44. kilometru je asi půl hodiny. V Praze se ucpává k Belská z Letňan k Novopatské, tam je nehoda kamionu s osobním autem, zdržení je přes 25 minut. Silný provoz na jižní a štěrboholské spojce je vždy před Průmyslovou směrem na Černý most od magistrály na 20 minut. Kolony jsou i před Brandovským mostem směrem na Smíchov a regulují průjezd tunely Blanka, kolona je v Radlické, v Plzeňské, v Patočkově nebo i v Povltavské v Troji. A na Pražském okruhu je silný provoz z letiště na dálnici D1 z plzeňské D5 k Ořechu. Zdržení asi 20 minut. Dobře dojeďte.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
6: Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let.
8: Zóna 90.
6: Hodina hitů, která baví vás i nás.
8: To nejlepší z 90.
6: Každou sobotu na Rádiu Praha.
8: Zóna 90.
6: Rádio Praha. Novinka.

0: It's now.
1: Jestli pak víte, co pro vás máme v 15 hodin na Rádiu Praha. Ano, máte pravdu, jsou to další zprávy. Ve studiu přináší Mirek Kasan.
2: Hezké odpoledne. Petřínská lanová dráha za prvních 10 dní provozu přepravila 115 tisíc cestujících. Praha 4 upraví 7 přechodů v Ohradní ulici v Michli. Indický premiér Modi telefonoval se zraněným kapitánem letu Fly Dubai do Tel Avivu. A bude skoro zataženo s teplotami kolem 19 stupňů. Večer bude oblačnosti částečně ubývat. Zítra má být většinou slunečno a naměříme až 23 stupně.
3: Rádio Praha. Právě.
2: O zrekonstruovanou petřínskou lanovku mají lidé zájem. Za prvních 10 dnů zkušebního provozu přepravila 115 tisíc cestujících. Mimo provoz byla od září 2024.
4: Skoro 65 tisíc cestujících jelo z dolní stanice Újezd nahoru. Dolů směřovalo skoro 50 tisíc lidí. Projet se přišla i paní Blanka z Dobrušky.
5: Když jsme tu byli naposledy, tak to bylo zavřený, právě se rekonstruovala, takže jsme tenkrát si říkali, že to určitě musíme až i podevřou, takže tady budem.
4: V průměru zatím lanová dráha přepravila 11,5 tisíce cestujících denně. Před rekonstrukcí to bylo každý den kolem 7 tisíc cestujících, říká mluvčí dopravního podniku hlavního města Prahy. Daniel Šabík.
6: Nejsilnější byl prodloužený víkend, ten uplynulý, včetně státního svátku, kde za tyto tři dny jsme přepravili zhruba 47 tisíc cestujících.
4: Za prvních 10 dnů provozu petřínská lanovka odjela přes 1900 jízd. Z toho bylo přes 230 mimořádných. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.
2: V Ohradní ulici v pražské Michli přibudou bezbariérové přechody. Dělníci jich tam vybudují celkem 7. S úpravami začnou 15. listopadu. Hotovo by mělo být na jaře příštího roku.
4: Bezbariérové budou například přechody na křižovatkách Ohradní s ulicemi Na Křivině a Bárova. Před přechody zároveň přibudou ochranné rozhledové stíny se sloupky, které mají zlepšit výhled řidičů na chodce. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.
2: Poslanec Filip Turek za Motoristy se omluvil ekologické organizaci Hnutí Duha. Ta o tom informovala na svém webu. Turek v minulosti organizaci spojil s úmrtími při povodních a její členy označil za parazity, které je potřeba deratizovat. V omluvě poslanec napsal, že se jeho vyjádření nezakládala na pravdě a byla neoprávněným zásahem do pověsti organizace. Omluvu měl podle verdiktu Pražského městského soudu zaslat přímo Hnutí a zveřejnit ji na svém facebookovém profilu po dobu nejmíň 7 dnů. Na Facebooku ale Filip Turek omluvu zatím nezveřejnil. Premiér Indie Narendra Modi dnes mluvil se zraněným indickým kapitánem středečního letu společnosti Fly Dubai. Jejich videohovor podle agentury AP živě vysílali televizní stanice. Pilot Smit Machar v rozhovoru popsal, jak se snažil zabránit nehodě letadla, ve kterém letělo skoro 180 cestujících. Letoun mířící z Dubaje do Tel Avivu musel nouzově přistát v Saúdské Arábii poté, co se s ním pravděpodobně pokusil havarovat kopilot. Ten na Machara zaútočil s nožem. Poté, co napadený a zraněný kapitán otevřel dveře kokpitu, se cestujícím a části posádky podařilo útočníka přemoci. Tenistka Karolína Muchová postoupila na turnaj v Pekingu do třetího kola. Britku Boltrovou porazila 7-6 a 6-1. Ve dvou setech uspěly také Linda Nosková proti Rumunce Ruseové, Sára Bejlek proti Australance Inglisové a Nikola Bartuňková proti Polce Frechové. Naopak Linda Fruvirtová podlehla ve třech setech Rusce Samsonovové. Odpoledne bude nad Prahou skoro zataženo až zataženo. Večer bude oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat kolem 19 stupňů Celsia. Zítra se oteplí, naměříme až mezi 21 a 23 stupni. Bude jasno nebo skoro jasno ráno a zpočátku dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: A stále pro vás sledujeme na silnicích situaci v Praze a okolí, tak jak to vypadá teď po 15. hodině, to už je otázka na Lukáše Millera.
0: Hezké odpoledne, tak v Praze je teď hodně ucpaná Kbelská ulice, zletněn do Hloubětína u nájezdu na Novopatskou, tam řeší nehodu. Kamionu s osobním autem a zdržení je zletněn přes půl hodiny, projíždí se pouze levým pruhem. Pomalý provoz je pak také na spojkách na Jižní a Štěrboholské, vždy před Průmyslovou, směrem na Černý most, to zdržení je o něco delší, je to skoro na 20 minut. Kolony jsou ale pak i před Barandovským mostem směr Smíchov, o to je sjezdu na Krč do Vídeňské na 15 minut. Regulují průjezd tunely, takže kolony čekejte třeba v Radlické, Plzeňské, Patočkově nebo i po Vltavské ulici v Troji směr tunely. Na Pražském okruhu silný provoz z letiště na D1. Kolona tam začíná u plzeňské D5, pokračuje k Ořechu, zdržení skoro 20 minut. A kolony jsou i v okolí Prahy na D1 na výjezdu směrem do Brna. Pomalu se jede z 10. kilometru až do omezení na mostě Šmejkalka na 23. Tam je to celkově asi na 35 minut. A silnice 3 z Prahy do Benešova je uzavřená u Poříčí po těžké nehodě nákladního auta. Odklání se to centrem města, zdržení v obou směrech skoro 40 minut. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
1: Nádherné podzimní odpoledne, je stále pátek a taky 6,5 minuty po 15. hodině. A na Rádiu Praha se k nám v příštích minutách připojí Benson Boone. Je skupina Maroon 5. Ať je vám s námi nejlépe, to vám přeje Vláďa Malošík.
7: Odpolední Praha.

0: Je po čtvrt na čtyři, přejeme pěkné páteční odpoledne. Muzeum Prahy slaví 145. výročí a zve na zítřejší oslavy. Užijete si komentované prohlídky, otevřený ateliér a spoustu zábavy. Zároveň navštívíte výstavu, která se věnuje historii i vývoji hlavního města, a to napříč staletími. Město v čase, to je jedna expozice, pět sálů a nespočet příběhů. Poznáte Prahu v 19. století a prohlédnete si unikátní dílo Antonína Langweila, který na svém modelu pracoval dlouhých 11 let. Více na našem webu praha.rozhlas.cz. A teď už opět Lukáš Müller a aktuální dopravní informace.
1: Hezké odpoledne, tak v Praze stále velké komplikace ve Kbelské do Hloubětína u Novopatské. Tam řeší už teď dvě nehody za sebou, výrazně překáží a kolona je z Ústecké dálnice D8 od zdi bez držení celkově do Prahy pak asi 45 minut. Silný provoz je pak také na jižní a Štěrboholské spojice na příjezdech Průmyslové směrem na Černý most. Je to zdržení od magistrály o něco delší, asi na 20 minut. Kolony jsou pak i před Barandovským mostem směrem na Smíchova, to od Vídeňské na 15 minut, a na Barandovském mostě jsou pak i komplikace směrem od tunelu na jižní spojku. V polovině mostu tam stojí nepojízdné auto v levém pruhu. Kolona je už z Dobřížské ulice na 15 minut. Regulují také průjezd tunely Blanka, takže kolony jsou v Radlické, Plzeňské, v Patočkově ulici nebo i v Povltavské v Troji, vždy směr tunely. Na Pražském okruhu pak kolony z letiště na D1 začínají už na Plzeňské D5 u Rudné, pokračují k Ořechu, celkově asi je to na půl hodiny. A více než 40 minut se stojí na dálnici D1 na výjezdu z Prahy do Brna. Kolona začíná u Pražského okruhu a pokračuje do omezení na mostě Šmejkalka na 23. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Je půl čtvrté, Mirek Kasan už je ve studiu Rádia Praha se zprávami.
1: Hezké odpoledne. Pražský dopravní podnik vyhlásil soutěž na stavbu stanice metra D Libuš. Tender vypsal na částku 3,75 miliardy bez DPH, oznámil to mluvčí podniku Daniel Šabík. Cílem je podle něj stihnout stanici postavit do roku 2032, tak, aby mohla být součástí prvního spuštěného úseku nové linky z Pankráce. Linka D propojí náměstí Míru s Písnicí. Celá trasa by měla podle aktuálního harmonogramu začít fungovat v roce 2036. Do Česka mají dnes dorazit tisíce upravených aut na nelegální tuningový sraz. Policie kvůli tomu posílí hlídky v Praze i Brně. Do akce nasadí taky drony nebo vrtulník s termovizí. Policisté se obávají hlavně nelegálních závodů na silnicích. Některé úseky proto možná bude dočasně nutné uzavřít. Soudní exekutoři by už nemuseli mít na starosti vymáhání dluhů na sociálním a zdravotním pojištění. Ministerstvo financí je od roku 2028 plánuje nahradit pracovníky finanční správy. Od změn si slibuje větší efektivitu a taky úspory. Exekutorská komora plán kritizuje. Deník The Wall Street Journal informoval o propuštění 3 výzkumníků americké společnosti OpenAI, která vyvíjí oblíbený ChatGPT. Údajně sdíleli citlivé informace firmy s organizací, která zkoumá bezpečnost umělé inteligence. Fotbalisté Sparty si během reprezentační pauzy poradili v přípravném utkání s druholigovou Jihlavou, nad kterou zvítězili 5-3. Jiný klub šance ligy Pardubice porazil Žižkovskou Viktorii ze druhé nejvyšší domácí soutěže 4-1. Odpoledne bude nad Prahou skoro zataženo až zataženo. Večer bude oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat kolem 19 stupňů Celsia. Zítra naměříme až 23 stupňů. Bude jasno nebo skoro jasno ráno a zpočátku dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No a my se opět vracíme na silnice, jak to teď po půl čtvrté aktuálně vypadá a kde byste si měli dát pozor, to nám připomene Lukáš Miller.
3: Hezké odpoledne, tak v Praze stále hodně ucpaná Kbelská z Letňan do Hloubětína, je to kvůli nehodě u Novopatské, tam jsou dokonce 2 nehody rovnou za sebou a kolona je z ústecké dálnice D8 od Zdib, celkově zdržení skoro 40 minut. Pomalý provozy pak na jižní a štěrboholské spojice, ty kolony jsou zejména směrem na Černý most, pomalu se jede od Spořilovské až za Průmyslovou, je to na 20 minut, 15 minut se jede po jižní spojice také směr Smíchova, to od Vídeňské k Barandovskému mostu. Regulován je průjezd tunely Blanka, takže kolony před vjezdy do tunelů čekejte třeba v Radlické, také v Plzeňské ulici na Smíchově, v Patočkově na Břevnově nebo i v Povltavské v Troji, často to zdržení 10-15 minut. Na Pražském okruhu pak silný provoz z letiště na D1, kolona začíná už na Plzeňské D5 a pokračuje ke sjezdu na Ořech, celkově pro osobní auto je to asi na 20 minut. Více než 50-minutová kolona je pak na výjezdu z Prahy po dálnici D1 do Brna, kolona je od Pražského okruhu až do omezení na mostě Šmejkalka a silnice 3 z Prahy do Benešova je stále uzavřená u Poříčí po těžké nehodě nákladního auta, provoz je odkláněný obousměrně přes centrum města. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Na třídním srazu hraje, stejně jako před 30 lety na maturitním plese, Olympik. Kdo to ale všechno zaplatí? Premiéra seriálu Na tělo. ČT2. Z baseballové hry se stává smrtící zápas a z jeho hvězdy štvaná zvěz. Robert De Niro v premiérovém thrilleru Fanatik. A ČT Art uvede v premiéře koncert populární české kapely s jejími největšími hity. Vohnout 30 let na hudební scéně. Páteční večer s Českou televizí.
7: Host Lenky Vahalové. Hudební producent a kytarista Lukáš Chromek. Spolupracoval s Karlem Gottem, Richardem Krajčem i mladší generací hudebníků, jako jsou Tom Artway nebo Sofian Mejmej. Jako hlavní kytarista působí také v kapele Evy Farné. Co ho přitahuje na filmové hudbě? Jak pozná skutečný talent? A proč nevyužil nabídky práce v USA a rozhodl se zůstat v Česku?
8: Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha.
2: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Je 5 minut po půl čtvrté, hezké páteční odpoledne. Za okamžik se vydáme do muzea Karla Zemana, které dnes slaví 14. narozeniny. Dozvíte se tak, jaký program tam na vás čeká po celý víkend. A na Rádiu Praha přidáme další songy, připraveni jsou Milky. Nebo Kajen Dickrod. Přeji vám pohodový poslech.

0: Tak to byl Pharrell Williams na Rádiu Praha a písnička Happy. Doufám, že vy i vy jste happy. A teď už míříme společně do centra Prahy, kde sídlí Muzeum Karla Zemana. Právě tady se můžete seznámit s tvorbou českého výtvarníka a režiséra a jednoho z nejvýraznějších průkopníků filmových triků 20. století. Podrobnosti teď probereme s naší letající redaktorkou Sabinou Voseckou. Přeji hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne z centra Prahy.
0: Sabi, muzeum dnes slaví narozeniny, tak co si pro návštěvníky připravilo?
1: Je toho spousta, kromě té stálé expozice, která odkazuje na dílo a jedinečnou Zemanovu tvorbu, tak je ten dnešek skutečně narozeninový. Před samotným vstupem do muzea, do té budovy, se můžete vyfotit nebo si nechat něco vytvořit na obličej a tělo ve stylu Cesty do pravěku, tedy Zemanova asi nejslavnějšího filmu. Děti tu můžou taky pátrat po ukrytých trilobitech v okolí Kampy a Čertovky a asi tím největším překvapením a zážitkem pro všechny fanoušky a milovníky Zemanových filmů bude křest Cesty do pravěku, který nově vyšel a který muzeum vydalo ke svým už zmíněným narozeninám, a přímo tady ho právě pokřtí samotný autor, jeden ze spolu vlastně autorů toho muzea, Jakub Fabela, jeden, ten tady je taky na místě, s tím už jsem mluvila a celé to muzeum jsem se s ním prošla, a spolu s ním tady taky bude herec Josef Lukáš, který přímo v tom slavném zmiňovaném filmu Cesta do pravěku osobně hrál.
0: Ano, tak tou Cestou do pravěku si to už tak trošku naťukla, ale připomeň, čím byl Karel Zeman tak výjimečný.
1: Byl výjimečný v mnoha směrech, bavíme se skutečně o době 40. a 50. letech minulého století, kdy Zeman přišel na to, jak dělat animaci v podstatě bez jakýchkoliv finančních prostředků a taky bez techniky. On kombinoval řadu způsobů, řadu technik. Jednou z nich bylo třeba to, že záběry do filmu Cesta do pravěku fotil na klasický film, u toho fotoaparátu pak vždycky zakryl půlku toho obrazu a do toho chybějícího místa pak dokresloval zbytek. Je to velmi pracná technika, dnes je to asi málo kdo umí představit, nicméně on v tomhle byl skutečně výjimečný. Ostatně jeho práce a jeho tvorby si cení nejen čeští filmaři, ale jeho jméno rezonovalo a stále rezonuje po celém světě.
0: No, bylo by zajímavé zjistit, co by asi Karel Zeman v dnešní době říkal na možnosti AI ve filmu. Nicméně se to nedozvíme. 14. narozeniny muzea Karla Zemana nám připomněla naše letající redaktorka Sabina Vosecká. Sabi, díky, hezký den a naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.
0: A z muzea míříme opět na silnice s Lukášem Millerem. Lukáši, jak to vypadá?
2: Hezké odpoledne, tak v Praze stále velmi, velmi komplikovaná situace ve Kbelské směrem do Hloubětí na u Novopatské, tam řeší stále dvě nehody za sebou, srazil se vždy kamion s osobním autem a ty kolony začínají už na ústecké dálnici D8 před sjezdem na Zdiby a celkově to zdržení skoro 45 minut. Pomalý provoz je pak na Štěrboholské a jižní spojice obou směrně před Průmyslovou, směrem na Černý most je ta kolona výrazně delší, stojí se od Spořilovské asi 25 minut, pomalu se pak jde i před Barandovským mostem od Vídeňské, je to na čtvrt hodiny. Regulovány průjezd tunely Blanka, kolony před vjezdy do nich jsou tak stále v Radlické, Plzeňské, v Patočkově nebo i v Povltavské, zdržení vždy 10-15 minut. Na Pražském okruhu asi půl hodiny naberete od Plzeňské D5 od Rudné až ke sjezdu na Ořech, ty kolony jsou pouze provozem. Na dálnici D1 velká kolona za výjezdou z Prahy do Brna začíná na 10. kilometru, to je u sjezdu na Pražský okruh a pokračuje do omezení na mostě Šmejkalka, zdržení asi 45 minut. A dobré zprávy, silnice 3 z Benešova do Prahy je u Poříčí opět otevřená, kolem nehody už se tam dá projet a kolony se rozjíždí. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: 16 hodin na Rádiu Praha dospívala Leny, ve studiu Rádia Praha je už připravený Mirek Kasan se zprávami. Dívám se, jaká témata vytáhne za chvíli, a tak mi napadá, Mirku, jezdíš na naftu nebo na benzín?
1: Na oboje. A ty změny nejsou zas takové, aby mě to ještě potěšilo. Třeba to bude časem lepší.
0: Taky doufám. No a teď už další zprávy a Mirek Kasan ve studiu.
1: Dobré odpoledne.

0: Státní cenový strop pro naftu nepatrně klesne, u benzínu se naopak o pár haléřů zvýší. Společnost Praxity Tourism spustila prodej růžových ponožek, výtěžek podpoří boji proti rakovině prsu. Epidemie eboli v Demokratické republice Kongo nekončí, počet obětí už překročil 4000. A bude skoro zataženo až zataženo s teplotami kolem 19 stupňů. Večer bude oblačnosti částečně ubývat. Zítra má být většinou slunečno a naměříme až 23 stupně.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Maximální cena nafty se o víkendu a v pondělí oproti dnešku nepatrně sníží. Litr nafty má zlevnit o 4 haléře. Řidiči za něj zaplatí nejvýš 48 korun a 54 haléře. Informovalo o tom dnes ministerstvo financí. Naopak litr benzínu budou smět čerpací stanice prodávat dráž, a to až o 5 haléřů. Nový strop je na 45 korunách a 97 haléřích. Vláda začala regulovat ceny pohonných hmot znovu v začátku října a bude to dělat nejméně do konce měsíce. Lidé v Praze si můžou v říjnu přijít koupit ponožky a podpořit tak boji proti rakovině prsu. Výtěžek daruje společnost Praxity Tourism nevládní organizaci, která pomáhá pacientkám a jejich rodinám. Speciální ponožky jsou k zakoupení v obchodě společnosti na Staroměstském náměstí. Pokračuje mluvčí Praxity Tourism Lenka Davidová.
2: My jsme podporu Aliance žen s rakovinou tentokrát spojili s limitovanou edicí růžových ponožek s motivem prsou od české lokální značky. Koupí ponožek lidé přispějí na projekt Zdravá prsa pro neslyšící, který pomáhá zpřístupňovat informace o prevenci v českém znakovém jazyce.
0: Pražská tramvajová zastávka Nádraží Holešovice se dnes změnila na tematickou zastávku Knižní. Do 6 hodin odpoledne tam lidé můžou nechat vzkazy, vypůjčit si knihy i navštívit autorská čtení a hudební vystoupení. Přeměnu zastávky spolupořádá společnost Ropit, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí. Pokračuje její mluvčí Filip Drápal.
3: Akce se koná v rámci 30. ročníku týdne knihoven. Navštěvníci si mohou také prohlédnout nový bibliobus Matilda městské knihovny nebo si prostřednictvím QR kódu stáhnout elektronickou knihu z e-knihovny.
0: Počet obětí epidemie eboli v Demokratické republice Kongo překročil 4 tisíce. Ukazují to nejnovější údaje tamní vlády. I přes zprávy o mírném zlepšení situace z minulého měsíce se nemoc i nadále šíří po východním Kongu. Epidemie krvácivé horečky způsobená virovým kmenem Bundibugyo je nejsmrtelnější v dějinách země. Potvrzených případů nákazy virem je víc než 8 tisíc v 7 konžských provinciích. Přes 2 tisíce lidí se z nemoci vyléčilo. Třinečtí hokejisté budou hájit vedení v tabulce Tipsport Extraligy. V 7. kole nastoupí už za necelou hodinu proti Litvínovu. Druhé Pardubice přivítají na svém ledě třetí Plzeň, proti které se jim dlouhodobě nedaří. Ví to i brankář Roman Vil.
4: V té loňské sezóně to byl velmi solidní tým, proti kterému se nehrálo dobře. Samozřejmě my si tyto věci dost dobře uvědomujeme a já mám pocit, že v naší situaci tam nejde podcenit nikoho, protože můj pocit je takový, že ty týmy proti nám hrajou vždycky na pokraji svých možností a obrovský sebeobětování, spousta zblokovaných střel a prostě kordoma nám tady každý prostě to chce pokazit.
0: V 17.30 odstartuje souboj Vítkovice s Karlovými Vary. V 18 hodin začnou ještě duely Kladno, Hradec Králové, Brno Mladá Boleslav a Liberec Olomouc. Po zbytek odpoledne bude nad Prahou skoro zataženo až zataženo. Večer bude oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat kolem 19 stupňů Celsia. Zítra naměříme až mezi 21 a 23 stupni. Bude jasno nebo skoro jasno ráno a zpočátku dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí, jak to vypadá teď po 16. hodině. To ví Lukáš Miller.
6: Hezké odpoledne, tak v Praze je lepší situace ve Kbelské ulici. Z Letňan do Hloubětí na Univopatské už obě nehody odklidili, nic tam tedy nepřekáží, no a ty kolony z D8 od Zdib se rozjíždí, zdržení okolo 30 minut a zkracuje se. Stále vázne provoz ale na jižní spojice směrem na Černý most, tam ty kolony jsou od Spořilovské za Průmyslovou za Europark, je to provozem na 35 minut a 20 minut. minut postojíte v koloně i na jižní spojce směr Smíchova, to od Vídeňské k Barandovskému mostu. Regulován je průjezd tunely Blanka, takže kolony stále čekejte třeba v Radlické, Plzeňské, Patočkově, Povltavské nebo i v Holešovičkách od Bulovky. Zdržení směr tunely často 10-15 minut. Na Pražském okruhu kolony z letiště na D1 začínají u Plzeňské D, na Plzeňské D5 u Rudné a pokračují ke zjezdu na Ořech, je to asi na 25 minut. Více než hodinová kolona je stále na dálnici D1 za výjezdem z Prahy do Brna. Ty kolony začínají na 12. kilometru a pak se v 9-kilometrové frontě pokračuje až na most Šmejkalka do omezení na 22. Zdržení asi právě tu hodinu. A také výjezd z Prahy po D7 směr letiště se ucpává okolo Evropské, se popojíždí asi 10 minut. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Páteční odpoledne na Rádio Praha pokračuje a máme 7 minut po 16. hodině. V příštích chvílích opět přineseme skvělou muziku a s ní nechybí Headway. A taky Kecej. Hezký poslech vám přeje Vláďa Malošík.
7: Odpolední Praha.

0: Tak tohle byl Headway na Rádiu Praha, je krátce po 16:45. Kde jinde oslavit Světový den zvířat než v pražské zoologické zahradě? V neděli se během komentovaných krmení a setkání u vybraných druhů dozvíte spoustu zajímavostí z jejich života. Podíváte se k medvědům, slonům, velkým želvám, vombatům, plazům nebo gorilám. A taky o den dříve, tedy v sobotu, se v zoo můžete zúčastnit tradičních komentovaných krmení a setkání u zvířat. Své oblíbence můžete zastihnout, když jsou nejaktivnější. Vždy v 11 hodin probíhá setkání u žiraf, ve 13:30 je ukázka krmení varanů a v 15 hodin se můžete přesunout třeba ke krmení goril. Celý rozpis najdete v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha je nej. V centru Starého města, kousek od Národního divadla, najdete mezi domy nenápadnou stavbu románskou rotundu svatého kříže. Zajímavá je tím, že byla postavena v místech magického středu urbanistického kříže Staré Prahy. K rotundě se váže pověst, která vypráví o mrtvé dívce přivázané na kříž. Právě onen strouchnivělý kříž objevili v základech při opravách. Historie

0: s Lukášem Millerem míříme opět na silnice. Lukáši, jak to vypadá?
1: Hezké odpoledne, tak v Praze se rozjíždí kolony ve Kbelské směrem do Hloubětína. Nehody u Novopatské už nepřekáží a ta kolona od Zdib se dává do pohybu, ale zdržení stále je okolo 30 minut, poměrně výrazné. A více než půl hodiny pak neberete i na jižní spojice směrem na Černý most, tam ty kolony jsou pouze provozem, ale začínají už u Spořilovské a pokračují přes Lanový most za Průmyslovou a pomalu se jede po jižní spojice také směr Smíchov, a to před Barantovským mostem od Vídeňské. Regulovány průjezd tunely Blanka, kolony před vjezdy do nich stále čekejte třeba v Radlické, v Plzeňské na Smíchově, v Patočkově na Břevnově a hodně plný je i sever metropole, třeba Povltavská v Troji nebo také ulice v Holešovičkách okolo Bulovky se ucpává. Na Pražském okruhu čekejte kolony směrem na D1, a to z Plzeňské D5 od Rudné, je to skoro na půl hodiny až ke sjezdu na Ořech. Na dálnici D1 pak jsou kolony jak na výjezdu z Prahy směrem do Brna, tam začíná okolo 12. kilometru u sjezdu na okruh a pokračuje do omezení na mostě Šmíkalka na 23. je to skoro na 50 minut, ale nově jsou komplikace na D1 i směrem do Prahy. V zúžení na mostě Šmejkalka na 24. kilometru zastavil nepojízdný kamion a tvoří se kolona i v tomto směru. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Vinyl.
2: Každé pondělí na Rádio Praha.
4: Na Rádio Praha.
3: V pondělí si dáme rock. Čerstvý z letošního roku od Muse, The Wow Signal. Nebo léty ověřené album Faith No More, Angel Dust, Muse nebo Faith No More. Hlasujte u nás na Facebooku.

0: Tak to byla vlastně taková posezónní dovolená s Xindlem X na Rádiu Praha. Je 5:30, ve studiu už je Mirek Kasan se zprávami.
1: Dobré odpoledne. Pražští kriminalisté pátrají po zatím neznámém muži, který dnes kolem 4:30 ráno v ulici na Valentince na Smíchově zapálil luxusní vůz Rolls-Royce. Majiteli tím způsobil škodu předběžně přesahující 1 000 000 korun. Policie na svém webu zveřejnila záběry podezřelého s respirátorem na obličeji a žádá veřejnost o pomoc v pátrání. Jakékoliv informace o hledaném oznamteliku 158. Pražské muzeum Kampa dnes otevírá 3 nové výstavy. Jedna z nich, Za tvar figury, sleduje cestu tvorby sochařky Květy Kovářové, umělkyně druhé poloviny 20. století. Další nabízí pohled na malíře Milana Kunce. Jehož dílo je zastoupeno v řadě veřejných i soukromých sbírek po celém světě. Poslední z expozic s názvem Zákazu navzdory přibližuje snímky 3 fotografů, včetně Mikuláše Metka. Kohoutková voda v oblasti Odoleny vody je opět pitná. Informovali o tom středočeské vodárny. Podle krizového štábu vodáren je voda nezávadná a množství olova v ní splňuje hygienické limity. 2 Češi zemřeli při dopravní nehodě v americkém Wyomingu. Další utrpěl zranění. Informoval o tom mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Podle něj se nehodou dál zabývá český generální konzulát v Los Angeles ve spolupráci s místními úřady. Petr Bříza se prezidentem Mezinárodní hokejové federace nestal a zůstává jejím prvním místopředsedou. Ve druhém kole volby nového šéfa na Tenerife ho o 3 hlasy porazil 71-letý Němec Franz Reindl. Nad Prahou bude po zbytek odpoledne skoro zataženo až zataženo s teplotami kolem 19 stupňů Celsia. Večer bude oblačnosti částečně ubývat. Zítra naměříme mezi 21 a 23 stupni, bude jasno nebo skoro jasno, ráno a zpočátku dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A vracíme se na silnice. Jak to aktuálně vypadá, to ví Lukáš Miller.
3: Hezké odpoledne, tak v Praze stále vázne provoz na jižní spojce směrem na Černý most. Ty kolony začínají u Spořilovské a pokračují až za Průmyslovou ulici. Do omezení u Štěrbohol je to celkově asi na 30 minut. Stále je regulován průjezd tunely Blanka, takže kolony stále čekejte třeba v Radlické, také v Plzeňské na Smíchově, ucpává se i Patočkova na Břevnově a silný provoz je pak i na severu metropole, třeba v Povltavské nebo v Holešovičkách. Hodně silný provoz je také v oblasti Palmovky, Proseku nebo také okolí křižovatky Jarov je ucpané, kolony jsou zpravidla směrem z centra. Na Pražském okruhu čekejte kolony směrem na dálnici D1, začínají už na plzeňské D5C u Rudné, pokračují k Ořechu, je to asi na 30 minut a kolony jsou i na okraji Prahy, D1 na výjezdu do Brna je hodně ucpaná, kolona začíná za okruhem na 12. a pokračuje až do omezení na mostě Šmejkalka na 23. Je to stále skoro na 3/4 hodiny. Komplikace jsou na D1 i směrem do Prahy, a to v zúžení na 24. kilometru, tam stojí nepojízdný kamion, kolona je asi na 20 minut, má 4 kilometry a na dálnici D8 ucpaný příjezd do Prahy z Ústí nad Labem, pomalu se jede od Zdib až do Kbelské, fronta se ale zkracuje, nehoda ve Kbelské už tam nepřekáží, je to teď asi na 25 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Pěkné páteční odpoledne po 4:30. Čas dalších typů pro volný čas se rapidně blíží. Nabídneme vám jej už za okamžik a stejně tak jsou před námi i další hity. S nimi na Rádiu Praha také Katy Perry a Skip Marley. I kapela One Republic. Příjemný poslech.

0: skupina Jelen na rádiu Praha a všude zdejší. Je téměř 16:45. V páteční odpolední Praze je už s pražskými typy připravený Jirka Štefl.
1: Jestli máte doma čtyřnohého parťáka a teď mám na mysli psa, tak byste s ním v sobotu neměli chybět v Holešovické tržnici. Na oblíbeném srazu se pobaví nejen vaši mazlíčci, ale i vy. Budou tam chrti, jezevčíci, ale i ovčáci nebo miniaturní plemena. Poradí vám tam schováním běžných, ale i vzácných plemen a taky si tam nakoupíte krmení. Nádvoří Náprstkova muzea zase ožije hudbou, tancem, tradičními řemesly i chutěmi z celého světa. Vychutnáte si tam koncerty a taneční vystoupení, workshopy tance a bojových umění, výtvarné dílny a nebude chybět ani bohatý program pro děti. Ochutnat tam můžete tradiční jídla a nápoje, no a poznáte třeba řemesla a kulturu mnoha etnik a národů. A skupina The Tap Tap vystoupí na Vyšehradě. Open air koncert před purkrabstvím připomene Rudolfa Jedličku, tedy významného lékaře, humanistu a zakladatele Jedličkova ústavu i dalších institucí, které ovlivnily českou zdravotní a sociální péči. Koncert začíná v poledne a je zdarma. A tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc. Najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha.
0: A jak to vypadá na silnicích v Praze a okolí, to doplní Lukáš Miller.
2: Je to tak hezké odpoledne, tak v Praze stále začneme na jižní spojce, tam je ta kolona asi největší, směrem na Černý most, pomalu se jede od Spořilovské přes Lanový most až za Průmyslovou, čekejte provozem asi 30 minut navíc. Regulován je stále průjezd tunely Blanka v Praze, takže kolony čekejte třeba v Radlické, v Plzeňské, v Patočkově, to je zhruba na 15 minut a výraznější zdržení je pak v Povltavské v Troji nebo také v Holešovičkách, tam se stojí od nemocnice na Bulovce. Hodně silný provoz je pak v celém širším okolí, třeba ucpaná oblast Palmovky, Proseku nebo také křižovatka Jarov je hodně ucpaná, kolony zejména směrem z centra. Na Pražském okruhu pomalý provoz směrem na dálnici D1 od letiště. Kolona začíná už na plzeňské D5 u Rudné, pokračuje pak Ořechu, je to asi na půl hodiny. Hodně dlouhá kolona na výjezdech z Prahy, jak po dálnici D1 do Brna. Tam ta kolona začíná na 13. kilometru, pokračuje až do omezení na mostě Šmejkalka na 23. zdržení přes půl hodiny. Na dálnici D11 pak komplikace na výjezdu z metropole do Hradce Králové. Na 2. kilometru se srazila dvě auta v levém pruhu. Kolona z Černého mostu na 20 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Páteční den na Rádiu Praha pokračuje hned po zprávách v 17 hodin už s Lenkou Vahalovou. A stále dobrý poslech a také skvělý nadcházející víkend vám přeje Vláďa Malošík.
4: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
5: Každou neděli v 9 večer na Rádiu Praha.

0: Adele dospívala v 17 hodin na Rádiu Praha. Teď už je čas na zprávy s Mirkem. Zdravím tě, krásné odpoledne.
1: Už je tu Lenka Vahalová. Ahoj Lenko, dobré odpoledne všem. Tramvaje na pražském Smíchově od zítřka nahradí autobusy. Nad Nádražní ulicí začnou železničáři stavět dva mosty. Poslanec Turek se omluvil organizaci Hnutí Duha za své výroky. Evropská unie uvolnila další peníze na pomoc Ukrajině. A zítra bude jasno nebo skoro jasno s teplotami do 23 stupňů. Ráno a zpočátku dopoledne místy mlhavo nebo zataženo.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Mezi zastávkou na Knížecí a Smíchovským nádražím od zítřka nebudou jezdit tramvaje. Výluka se týká 6 linek. Cestující tak budou muset využívat náhradní autobusovou dopravu. Provoz bude omezen kvůli osazování mostních konstrukcí, a to až do 18. října. Uvedla to mluvčí zprávy železnic Nela Frýbová.
3: V souvislosti s modernizací stanice na pražském Smíchově osadíme nad Nádražní ulicí dvě ocelové mostní konstrukce. V souvislosti s tím dojde k dočasnému omezení dopravy v Nádražní ulici a přerušení tramvajového provozu mezi Smíchovským nádražím a zastávkou na Knížecí.
1: Dělníci upravili prostor před základní a mateřskou školou na náměstí Jiřího Zlobkovic na Pražských Vinohradech. Instalovali tam nové herní a vzdělávací prvky, trampolíny, lavičky a asfaltová plocha má barevnou grafiku. Odhadované náklady činí 2 miliony korun, uvedl to mluvčí třetí městské části Petr Habáň.
4: Úpravy náměstí jsou navrženy tak, aby je bylo možné v budoucnu přemístit a využít na jiném místě. Herní prvky a mobiliář nejsou pevně zabudovány do země a prostor tak lze oživit bez toho, aniž by radnice předjímala, jak bude vypadat budoucí podoba rekonstrukce náměstí Jiřího Zlobkovic.
1: Poslanec za motoristy Filip Turek poslal omluvu za své výroky ekologické organizaci Hnutí Duha. Ta o tom informovala na svém webu. Turek v minulosti organizaci spojil s úmrtími při povodních a její členy označil za parazity, které je potřeba deratizovat. V omluvě poslanec napsal, že se jeho vyjádření nezakládala na pravdě a byla neoprávněným zásahem do pověsti organizace. Omluvu měl Filip Turek podle verdiktu Pražského městského soudu zaslat přímo ekologické organizaci Hnutí Duha. Pokračuje její mluvčí Eva Pernicová.
5: Filip Turek nám do datové schránky poslal písemnou omluvu, čímž část své povinnosti splnil. Omluvu, kterou má podle rozsudku umístit také na svém Facebooku, zatím nezveřejnil. Pro nás je důležité, že soud pravomocně potvrdil, že jeho výroky o Hnutí Duha byly nepravdivé a zasáhly do pověsti naší organizace.
1: Evropská komise uvolnila v přepočtu bezmála 1,70 miliard korun na podporu Ukrajiny. Peníze mají zajistit fungování její veřejné správy a pokrytí finančních potřeb, zatímco se brání ruským plošným útokům. V pořadí osmou platbu schválila Rada Evropské unie poté, co Ukrajina provedla reformy v několika oblastech, včetně justice, energetiky a dopravy. Vyplácení peněz je navázané na plnění cílů v takzvaném ukrajinském plánu, který je součástí hlavního unijního programu na podporu Kyjeva. Hokejový útočník Jiří Sekáč dostal trest na jeden zápas za faul na českobudějovického Michala Bulíře ve čtvrteční předehrávce 7. kola Tip Sport Extraligy. Bude tak Spartě chybět v nedělním utkání na ledě mistrovských Pardubic. Zbylé duely 7. kola jsou na programu dnes. Večer bude v Praze postupně ubývat oblačnosti. V noci bude oblačno až polojasno, postupně až jasno, místy s mlhami nebo nízkou oblačností. Ochladí se na 10 až 8, při déle trvajícím vyjasnění až na 6 stupňů Celsia. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, ráno a zpočátku dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Pěkné odpoledne, vracíme se na silnice a slovo má v tuhle chvíli už Lukáš, jak to vidíš?
6: Hezké odpoledne, tak v Praze stále velmi silný provoz kolony, zejména na jižní a Štěrboholské spojce směrem na Černý most. Je to kvůli nehodě, která je na dálnici D11 na výjezdu z Prahy do Hradce Králové. Na druhém kilometru se tam srazilo několik aut a ty kolony jsou už od Spořilovské a zdržení celkově na průtahu Prahou na východ asi hodinu. Regulovány stále průjezd tunely Blanka, kolony tak stále čekejte třeba v Radlické, Plzeňské, Patočkově, plná je i po Vltavská nebo v Holešovičkách v Troji. Silný provoz je také na celém severu v oblasti Palmovky, Proseku, ucpává se i okolí křižovatky Jarov směrem z centra. Na Pražském okruhu pak pomalý provoz z letiště na D1, kolony jsou z plzeňské D5 od Rudné, pokračují k Ořechu, to zdržení v koloně asi půl hodiny a skoro hodinová kolona je stále na výjezdu z Prahy po dálnici D1 směrem do Brna. Ta kolona začíná na 13. kilometru za sjezdem na okruh a pokračuje do omezení na mostě Šmejkalka na 23. kilometr, to zdržení je ale pouze provozem bez nehod. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne, posloucháte Rádio Praha, teď už s Lenkou Vahalovou, máme 6 minut po 17, je pátek 2. října a je tu další muzika. Zara Larsson.

Zara Larsson dospívala na Rádiu Praha krátce po 17:15 a já mám pro vás pár tipů na víkend. Můžete vyrazit třeba na Den architektury, na festival delikátních chutí a nebo na 145 let Muzea Prahy.

0: Podrobnosti a další tipy přímo na našem webu praha.rozhlas.cz. A samozřejmě i nadále sledujeme situaci na silnicích. Podrobnosti už má Lukáš.
1: Je to tak, hezké odpoledne, tak v Praze silný odpolední provoz a navíc nové komplikace na jižní spojce směrem na Barandovský most. Kousek před Barandovským mostem je tam nehoda, tři auta v pravém pruhu a ty kolony se tvoří od magistrály, jsou skoro na 20 minut. Hodně ucpaná je pak Štěrboholská spojka směrem na východ Prahy, směrem na Černý most. Ty kolony jsou tam od Spořilovské, pokračují až za Průmyslovou k dálnici D11, tam řeší nehodu na výjezdu z metropole na 2. kilometru. Stále je regulován ještě průjezd tunely Blanka, kolony tak zůstávají v Radlické, v Plzeňské na Smíchově, v Patočkově na Břevnově, plní se i Povltavská v Troji nebo také ulice v Holešovičkách okolo Bulovky a stále hodně silný provoz je třeba v oblasti Palmovky, příjezdy na Prosek nebo také okolí křižovatky Jarov zůstává dost zaplněné. Na Pražském okruhu jsou kolony směrem z letiště na D1 a to z konce Plzeňské D5 k Ořechu, je to asi na 25 minut a na dálnici D1 stále skoro 3/4 hodiny nová kolona na výjezdu z Prahy do Brna, je to kvůli omezení na mostě Šmejkalka na 23. a kolona začíná už za sjezdem na okruh na 13. kilometru. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Topíte se v reklamách. Reklama. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Krásné odpoledne, Olivia Rodrigo dospívala na Rádiu Praha, teď pro vás máme zprávy na 17.30.
1: Dobré odpoledne. Maximální cena nafty se o víkendu a v pondělí oproti dnešku nepatrně sníží. Litr nafty má zlevnit o 4 haléře. Řidiči za něj zaplatí nejvýš 8,40 korun a 54 haléřů, informovalo o tom ministerstvo financí. Naopak litr benzínu budou smět čerpací stanice prodávat dráž, a to až o 5 haléřů. Nový strop je na 45 korunách a 97 haléřích. Pražský dopravní podnik vyhlásil soutěž na stavbu stanice metra D Libuš. Tender vypsal na částku 3,75 miliardy korun bez DPH, oznámil to mluvčí podniku Daniel Šabík. Cílem je podle něj stihnout stanici postavit do roku 2032, tak aby mohla být součástí prvního spuštěného úseku nové linky z Pankráce. Pohřešovanou 38-letou ženu z Frýdku Místku našla policie mrtvou. Tělo kriminalisté objevili po skoro měsíci pátrání ve Frýdeckém lese nedaleko skládky. Totožnost dnes potvrdil test DNA. Okolnosti úmrtí dál kriminalisté prověřují. Vyšetřovatel nařídil pitvu. Stav těla podle šéfa moravskoslezské policie Tomáše Kužela odpovídá tomu, že žena zemřela v den, kdy zmizela, tedy 3. září. Polsko zavádí novou daň pro ropné a plynárenské společnosti. Týká se podniků, které mají díky rostoucím cenám paliv vyšší zisky. Varšava zároveň obnovuje program subvencí na pohonné hmoty. Podle agentury PAP dnes zákon podepsal polský prezident Karol Nawrocki. Očekává, že díky tomu okamžitě klesnou ceny na polských čerpacích stanicích. Fotbalový Manchester City se poslední možný den odvolal proti verdiktu nezávislé komise, která ho uznala vinným ze závažného porušování finančních pravidel Premier League. Anglický klub podle ní porušil pravidla ve 114 bodech obžaloby. Vedení Manchesteru City pochybení odmítá. Odvolací řízení by mělo proběhnout do 12 týdnů. Večer bude v Praze ubývat oblačnosti, v noci bude oblačno až polojasno, postupně až jasno, místy s mlhami nebo nízkou oblačností. Ochladí se na 10 až 8, při déle trvajícím vyjasnění až na 6 stupňů Celsia. Zítra bude jasno nebo skoro jasno ráno a zpočátku dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností. Nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Krátce po zprávách, opět na silnice a slovo už má Lukáš.
3: Hezké odpoledne, tak v Praze jsou komplikace na jižní spojce směrem na Smíchov, kousek před Barandovským mostem, tam řeší nehodu 3 aut, v pravém pruhu v koloně se tak jede od magistrály skoro 15-20 minut. Na dálnici D11 na výjezdu z Prahy do Hradce Králové také komplikace, na 2. kilometru řeší nehodu více aut v levém pruhu, tam ta kolona je de facto přes celou Štěrboholskou a také jižní spojku od Spořilova, celkově směrem na východ metropole naberete asi 40 minut v koloně. Regulován zůstává průjezd tunely Blanka, ty kolony se lehce zkrátily, ale stále se třeba pojíždí v koloně v Dobříšské nebo také v Patočkově ulici na Břevnově. Plní se i oblast Troji, to znamená Povltavská ulice, směr tunely Blanka. Hodně silný provoz pak zůstává stále v oblasti Palmovky nebo také Kobyly, stejně tak i Jarova směrem z centra. Na Pražském okruhu silný provoz z letiště na D1, ty kolony opět začínají z konce plzeňské D5 ze 3. kilometru, pokračují k Ořechu, je to na půl hodiny a skoro 3/4 hodiny naberete na D1 na výjezdu z Prahy do Brna před omezením na mostě Šmejkalka před 23. kilometrem. Kolona se táhne ze 13. kilometru. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Volby 2026. Jaký plán pro Prahu mají zástupci hnutí a stran pro následující období? Udělejte si obrázek sami. Poslouchejte předvolební debaty z Prahy. Od 5. do 8. října v 18.10 na Rádiu Praha.
5: Užijte si pohodové víkendové vysílání s Lenkou Vahalovou.
0: Mám pro vás dobrou muziku, rozhovory s osobnostmi, ale samozřejmě spoustu zajímavých reportáží a pozvánek na víkendové akce.
5: S Lenkou Vahalovou.
2: Rádio Praha, hity, doprava, informace. Rádio Praha, hity, doprava, informace.
0: Stále posloucháte Rádio Praha a už za chvíli pro vás budu mít opět řidičskou abecedu. Dnes si povíme o tom, co dělat, když druhý řidič po nehodě odmítá spolupracovat.

0: Krásné odpoledne, Bon Jovi dospíval ve 6:15 na rádiu Praha. Každý den vám nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které často chybujeme. A dnes si povíme o tom, co dělat, když druhý řidič po nehodě odmítá spolupracovat. A slovo má opět Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Po dopravní nehodě většina řidičů spolupracuje a snaží se situaci co nejrychleji vyřešit. Někdy ale nastane chvíle, kdy druhý účastník odmítá komunikovat nebo nechce poskytnout potřebné údaje. Znáte odpověď na otázku, co dělat, když druhý řidič po nehodě odmítá spolupracovat? Jak to tedy je? Co mám dělat? Sdělí plukovník Jan Straka.
2: V okamžiku, kdy nejsou splněny podmínky pro oznámení dopravní nehody policii, to znamená, že v tu chvíli bych si s tím druhým účastníkem měl vyměňovat ty údaje, které mi slouží pro vyplnění například toho euroformuláře nebo bouračky, tak potom ten druhý řidič, který se mnou nespolupracuje a odmítá ty údaje sdělit, porušuje zákon. On je povinen, stejně jako já, poskytnout ty údaje. V okamžiku, kdy to neudělá, mohu zavolat policii, která rozkol mezi námi vyřeší.
1: Co dělat, když druhý řidič nebude souhlasit s tím, že to zavinil, nebo mi dokonce bude tvrdit, že někam pospíchá a musí hned odjet?
2: Samotné zavinění, tak to není ta podmínka k tomu, aby bylo nutné věc oznámit policii. Sama pojišťovna v případě nahlášení té konkrétní dopravní nehody může stanovit, komu vyplatí a jakým způsobem. To samozřejmě není otázka pro nás. Pojišťovna pro rozhodnutí náhrady škody nepotřebuje rozhodnutí policie o tom, kdo to zavinil. Jak už jsem říkal, tak jsou tam nějaké povinnosti toho účastníka. A v okamžiku, kdy on odmítá, tak není problém tu policii zavolat.
0: A zítra si povíme o tom, jestli nám může policista zadržet registrační značky. Jaká je aktuální situace na silnicích, kde bouráme, to už nám řekne Lukáš.
3: Hezké odpoledne, tak lepší situace na jižní spojice, tam se právě bouralo směrem na Smíchov, před Barandovským mostem už ta nehoda ale nepřekáží, která tam byla, takže kolona od magistrály se rozjíždí směr Smíchov, teď to zdržení okolo 10 minut a zkracuje se. Velké komplikace jsou ale na výjezdu z Prahy po dálnici D11 do Hradce Králové, na druhém kilometru stále ještě dořešují nehodu, několika vozidel blokují tam levý pruh a ta kolona je už z Prahy přes Štěrboholskou a jižní spojku od Lanového mostu, celkově to zdržení na východ metropole 30 až 40 minut. Ucpává se na magistrále Nuselský most na příjezdu do centra, tam je to asi na 10 minut a 10 minut se stojí v koloně i ve Vlzenově od Bulhara k muzeu. Na Pražském okruhu pak pomalý provoz je z plzeňské D5 až ke sjezdu na Ořech směrem na D1, celkově je to od Rudné k Ořechu asi na 40 minut a hodně ucpaná, skoro hodinová kolona je stále na dálnici D1, výjezd z Prahy do Brna, tam ty kolony zase začínají u Pražského okruhu na 12. a pokračují do omezení na mostě Šmíkalka na 23. a je to stále skoro na hodinu navíc. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Svatba bez svatebního pochodu, korunovace bez fanfár, narozeniny bez písničky, to by nebylo ono. Přijďte na Vlnohraní, hudbu svátečních dnů a zjistěte, proč mají důležité chvíle své vlastní melodie. Čeká vás živá hudba, hádanky i opravdové nahrávání. 10. října od 15 hodin ve studiu S1 Českého rozhlasu. Partnerem akce je Rádio Praha.
4: Zóna 90. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Zóna 90. Hodina hitů, která baví vás i nás. To

0: Red Hot Chili Peppers doznívají na Rádiu Praha a my pro vás máme zprávy na 18. hodinu. Ve studiu už je Mirek. Krásný podvečer.
1: Hezký podvečer přejeme. Do Prahy míří automobiloví nadšenci s tuningovými auty. Policisté odhalili první přestupky. Navigace Google nabízí řidičům nepovolené příjezdové trasy na letiště Václava Havla. Prezident Pavel se za týden kvůli chybě v plánování nezúčastní voleb do zastupitelstva obce Černouček. A zítra bude slunečno, ráno a zpočátku dopoledne místy mlhavo nebo zataženo a naměříme až 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Policisté zaznamenali první prohřešky účastníků nelegálního celoevropského tuningového srazu s názvem Europe Illegal Season End 2026. Ten se dnes koná v Praze a zítra pokračuje v Brně. Policisté odhalili například nelegální úpravy aut, očekávají taky třeba nelegální závody nebo výtržnictví. Na akci míří ze zahraničí tisíce aut. Situaci sleduje reportér Jakub Vik.
3: Jsme na dálnici D1 na příjezdu do Prahy a na jedné z čerpacích stanic právě teď policisté zastavili řidiče ve fialovém Fordu.
4: Auto bude zakázána další jízda. Výfuk byl kompletně nahrazen volně průchozími díly trubkami, které nemají jakýkoliv parametry a vlastnosti. Mají mít schválené díly.
3: Řidič Daniel taky upravil podvozek auta.
5: Mění to jízdní vlastnosti. To auto se nekymácí, víc drží na silnici. Jako můžu prudce zatočit ve 170 bez toho, abych se bál, že to auto něco udělá, co vím, že by nemělo dělat.
3: Čili jezdíte 170?
5: Ne, možná, ale to auto dokáže takhle fungovat.
1: Navigace společnosti Google navádí řidiče na pražské letiště Václava Havla po neveřejných komunikacích. Letiště proto doporučuje příjezd po dálnici D7 nebo Evropské a dál pokračovat po hlavní příjezdové cestě přes Aviatickou. Jedna z chybných tras vede přes bezpečnostní vrátnici daleko terminálu 3 a dál uzavřeným areálem, kde se pohybují i letadla. Další pak po části ulice k letišti, která slouží pouze veřejné dopravě a záchranářům. Letiště Praha se společností Google pracují na nápravě. Prezident Petr Pavel příští týden nebude volit do zastupitelstva obce Černouček, kde má trvalé bydliště, informovala o tom jeho kancelář. Jako důvod uvedla soukromou zahraniční cestu, na kterou dnes hlava státu odjela. Prezidenta podle Hradu chyba v plánování mrzí. V pracovním programu bude Petr Pavel pokračovat v pondělí 19. října, kdy přijme velvyslance. Volby se budou konat příští pátek a sobotu. Do Senátu se letos v prezidentově obvodu nevolí. Skupina vyspělých světových ekonomik G7 uvolní prostřednictvím Mezinárodní agentury pro energii 100 milionů barelů nafty a ropy. Oznámili to vládní představitelé jednotlivých členských zemí po dnešní videokonferenci. Nařízení začne platit okamžitě a potrvá 4 měsíce s tím, že v prvních 20 dnech na trh poputuje větší množství nafty. Cílem nařízení je stabilizace světového energetického trhu kvůli dodávkám ropy omezeným v důsledku konfliktu na Blízkém východě. Petr Bříza obhájil funkci viceprezidenta Mezinárodní hokejové federace a zůstává tak druhým nejvýše postaveným mužem světového hokeje. Předtím 61-letý český kandidát na Tenerife neuspěl ve volbě prezidenta, ve kterého o 3 hlasy porazil o 10 let starší Němec Franz Reindl. Večer bude v Praze postupně ubývat oblačnosti. V noci bude oblačno až polojasno, postupně až jasno. Místy se vyskytnou mlhy nebo nízká oblačnost. Ochladí se na 10 až 8, při déle trvajícím vyjasnění až na 6 stupňů Celsia. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, ráno a zpočátku dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností. Nejvyšší teploty vystoupí k 21 až 23 stupňům.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. A teď opět na silnice. Lukáš, jak to vypadá? Hezký podvečer.
6: Hezký podvečer ode mě, tak stále čekejte komplikace na výjezdu z Prahy po dálnici D11 do Hradce Králové na druhém kilometru dálnice. Tam řeší nehodu, srazily se celkově 4 auta v levém pruhu, stále překáží a ta kolona je z Prahy. Jednak ze jižní spojky přes Štěrboholskou od Lanového mostu na 40 minut, ale také ze severu ve Kbelské z Letně na Černý most a pak i na hradeckou dálnici D11. Tam je to zdržení asi půl hodiny. Ucpává se pak magistrála třeba na Nuselské mosty do centra, je to na 10 minut. 10 minut se pak stojí v koloně také ve Vlzonově od Bulhara k muzeu. Na Pražském okruhu čekejte pomalý provoz letiště na D1 a to z konce plzeňské D5 k Ořechu, je to asi na půl hodiny. A o něco se zkrátila kolona na výjezdu z Prahy po dálnici D1 do Brna. Teď ta kolona před omezením na mostě Šmejkalka začíná na 15. sjezdu na Velké Popovice a je to asi na půl hodiny. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: Pražský update.
8: Pražští hasiči.
9: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
7: V Praze nepojede o víkendu metro.
9: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
7: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
0: A Pražský update začíná 6 minut po 18. Jaká nás čekají témata? Na místě pražské tramvajové zastávky nádraží Holešovice vznikla dočasná tematická zastávka Knižní. A muzeum Karla Zemana, které sídlí v centru Prahy, slaví 14. narozeniny. Nejen takový bude Pražský update.
7: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Pražský advent.
1: Pražská tramvajová zastávka nádraží Holešovice se přeměnila na tematickou zastávku knižní. Lidé tam mohli zanechat vzkazy, vypůjčit si knihy i navštívit autorská čtení a hudební vystoupení. Tematická zastávka vznikla při příležitosti 30. ročníku Týdne knihoven.
2: Nádraží Holešovice.
3: Podle hlášení přijíždí tramvaj jako obvykle k nádraží Holešovice. Tentokrát ale cestující venku vidí docela jinou zastávku, takzvanou knižní. Přístřešek zastávky zdobí nalepené stránky knih se slavnými literárními úryvky. Součástí je také mapa se smyšlenou linkou, která vede zastávkami jako U první kapitoly, Za zrcadlem nebo Hobitín. Na knižní zastávku se přišla podívat také paní Helena.
4: Velmi pěkný festival, moc se mě to líbí. Je šikovné, že udělali knižní festival a blízko našeho bydliště.
3: Co vás tady třeba zaujalo, když jste tu šla?
4: Různé knihy, jak tady mají výstavu, i v autobuse mají různé knihy, takže jsem tu tam oblížela, ano.
3: U zastávky stojí také nový bibliobus městské knihovny jménem Matilda, který v pražských ulicích jezdí necelý měsíc. Provází mě tady knihovník Jan Mazura, tak co tu vidíme?
5: Máme tady komplet celou knihovnu, akorát tato knihovna má okolečko navíc, takže jezdí. A přijela jsem za váma. Procházíme kolem posezení, záměrně jsou tady i stolečky, protože kromě knížek jsme přivezli i hry.
3: Tematické zastávky v hlavním městě čtvrtým rokem pořádá společnost Ropit, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí. Pokračuje její mluvčí Filip Drápal.
6: Knižní zastávka je vůbec poprvé ve spolupráci s městskou knihovnou. Doufáme, že se z toho stane také tradice, podobně jako třeba vánoční nebo velikonoční zastávky nebo prvomájové. V minulosti jsme dělali i třeba prázdninovou zastávku.
3: A dodává.
6: Repertoár je poměrně bohatý, jenom už těch zastávek, kde to lze udělat, moc není, takže vybíráme nějaké nové lokality, kde bychom hlavně zpestřili každodenní cestování. Uvidíme, jaké budou další nápady a s čím přijdou i třeba samotní cestující.
3: Ke konci roku chystá Ropit ještě vánoční zastávku. Z pražských Holešovic Dominik Kučera, Český rozhlas.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update.
1: A jaká je teď situace na silnicích, už nám řekne Lukáš.
7: Hezký podvečer, tak stále místy komplikovaná. Na dálnici D11 na výjezdu z Prahy do Hradce Králové stále na druhém kilometru překáží nehoda. V levém pruhu a kolona je také přes Štěrboholskou a jižní spojku. Stojí se de facto zase od Spořilovské a je to celkově asi na 40 minut ze Spořilová právě na Hradeckou dálnici. Nové komplikace jsou ve Kbelské směrem do Hloubětína u Novopatské. Tam se srazilo osobní auto s nákladním, blokují pravý pruh. Kolona je z Letňan skoro na 20 minut. Zdržení je pak na Nuselském mostě do centra, zdržení je to na 10 minut. 10 minut se stojí na magistrále i ve Vlzenově od Florence k muzeu. Na Pražském okruhu stále silný provoz směrem z letiště na D1, a to od plzeňské D5 k Ořechu, to zdržení v koloně asi na 20 minut. A na D1 půlhodinová kolona na výjezdu z Prahy do Brna, stojí se od Velkých Popovic z 15. až do omezení na mostě Šmejkalka na 23. kilometr, kolona pouze provozem bez nehod. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Rádio Praha vás zve na 31. břevnovské posvícení. Čekají vás speciality z grilu, mini pivovary, medovina, víno i burčák. Nebude chybět staročeské tržiště, koncerty, dílničky pro děti ani Luna Park. Už 10. a 11. října u břevnovského kláštera zábava pro celou rodinu. Vstup zdarma. Více na www.spolekbřevnovskýchživnostníků.cz. Mediálním partnerem břevnovského posvícení je Rádio Praha.
9: Být, bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub, maringotka, mrakodrot. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi?

0: 4 stěnami. 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
1: Baví vás rok?
2: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
3: Rok je náš.
4: Rok je náš.
1: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
3: Rok je náš.
2: Jedině na Rádiu Praha.

0: dnes hýbalo Prahou. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: A v pražském updateu do muzea připomíná už 14. rokem jedinečnou filmovou tvorbu výtvarníka a režiséra Karla Zemana. Stejnojmenné muzeum teď slaví narozeniny a proto připravilo pro milovníky cesty do pravěku speciální program. Více nám řekne reportáž Sabiny Vosecké.
2: My jsme připravili spoustu akcí. Taková jako dominantní samozřejmě akce je křest deníku cesty do pravěku.
3: Říká Jakub Fabel, spoluzakladatel muzea Karla Zemana.
2: Což je vlastně úžasná událost pro muzeum Karla Zemana, protože je to první kniha, kterou vydáváme. Existuje také díky tomu, a za to jsme strašně vděční, že jsme dokázali získat příspěvek od veřejnosti. Pak tu máme připravené takové jako hry, které jsou vychází samozřejmě z cesty do pravěku. Jedna vychází z takové aplikace, kterou jsme vyrobili právě k tomuto deníku, a to je aplikace, která vám umožní si natočit vlastní cestu do pravěku, nebo respektive nafotit. Jo? My jsme vycházeli z takového postupu Karla Zemana, což je používání takzvaných dokreslovaček, to jsou takové masky, které se předkládají před kameru, a ty masky se spojí s reálným obrazem a v tom spojení vznikne potom úplně něco nového. No a tato aplikace je ke stažení zdarma, jmenuje se Cinemo. A na toto téma jsme tady připravili takovou hru, kdy lidé můžou hledat už nafocené dinosaury v různě v okolí Kampy, a pokud najdou ta správná místa, tak pak získají tady slevu na vstup do muzea Karla Zemana. Pak tu máme druhou hru, a to je hledání trilobitu. Kdy jsme opět schovali 15 trilobitů tady v okolí muzea. Pak tu máme vzácného hosta, a to je Štěpán Drak, což je paleontolog, který nám tady dělá už takové odborné přednášky na téma pravěku. Jinak tu máme samozřejmě takové už doprovodné programy, a to bylo takové překvapení, kde nám tady bude chodit velký dinosaurus. Pak tu máme opravdu takové fanšmekry, kteří milují Karla Zemana a díky tomu nám tady jsou schopni malovat úžasné malůvky na téma cesta do pravěku.
3: Muzeum připomíná tvorbu Karla Zemana ve stálé expozici. Ta je zaměřená mimo jiné i na detailní práci a postupy, které výtvarník používal, třeba na techniku děleného obrazu. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
1: Tolik k muzeu Karla Zemana a za chvíli už další témata. Celý týden zbývá do komunálních voleb. Za pár minut vám představíme strany, které se uchází o posty v pražském zastupitelstvu, a také názory jejich lídrů na bytovou politiku, dopravu a zdravotnictví. Speciální předvolební vysílání Rádia Praha už za chvíli.
0: Pražský update. Pražští
4: hasiči. Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
5: Praze nepojede o víkendu metro.
4: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský

0: Volby 2026. Volební speciál.
1: Na Rádiu Praha začíná speciální předvolební vysílání. V následující půl hodině si představíme kandidující uskupení do zastupitelstva hlavního města. Kdo usiluje o hlasy voličů? Rozebereme s redaktorem Petrem Kastnerem. Hezký den.
2: Dobrý den.
0: Volby 2026. Volební speciál.
1: Představme úvodem hlavní město z pohledu dat a čísel.
2: V Praze žije podle údajů Českého statistického úřadu 1 milion 400 tisíc obyvatel. Denně se v ní pohybuje ale mnohem víc lidí, protože ne každý, kdo v hlavním městě žije, v něm má nahlášené trvalé bydliště. Zároveň do Prahy dojíždí mnoho lidí ze středních Čech a sousedních krajů. A to je taky častým tématem politických debat. Hlavní město je rozdělené na 57 městských částí. Každá má své volené zastupitelstvo. Pod městské části spadá například základní školství nebo veřejný prostor. O větších a nákladnějších projektech, například těch dopravních, pak rozhoduje rada a zastupitelstvo hlavního města.
1: Právě o kandidátech do zastupitelstva hlavního města se dnes budeme bavit. Nejprve ale připomeň, kdo vedl Prahu v posledních 4 letech.
2: Aktuálně v metropoli vládne koalice Pirátů, Spolu a Hnutí Stan. Sestavování této koalice trvalo rekordních skoro 5 měsíců. Celé volební období doprovázely koalici spory o některá témata. Jedním příkladem za všechny je třeba nový dvorecký most, který je pro pěší, cyklisty a MHD, ale není určený pro auta. To opakovaně kritizovali zástupci hlavně ODS. Naopak Piráti provoz osobních aut na mostě opakovaně odmítali.
1: Kolik uskupení a politických stran letos kandiduje do celopražského zastupitelstva?
2: Do pražského zastupitelstva kandiduje 24 uskupení. Oproti posledním volbám jsou některá v jiném složení. Koalici Spolu pro Prahu letos tvoří jen ODS a TOP 09. Lídrem je starosta Prahy 9 Tomáš Portlík z ODS. Lidovci se přidali k Praze sobě a na kandidátce mají taky zástupce zelených. Lídrem je Adam Scheinherr právě z Prahy sobě. Hnutí Starostové a nezávislí vede do současných voleb náměstek primátora Petr Hlaváček. Česká pirátská strana kandiduje v čele s ekonomkou a zastupitelkou Prahy 4 Terezou Nislerovou. Naopak na pirátské kandidátce chybí současná náměstkyně primátora Jana Komrsková, která s dalšími bývalými piráty založila své hnutí Jsme Praha, jehož je i lídriní. Do zastupitelstva kandiduje znovu taky hnutí ANO 2011, a to v čele s místostarostou Prahy 4 Janem Hušbauerem. Dále kandiduje taky Svoboda a přímá demokracie pro Prahu s podporou Trikolory, Pro, Přísahy a nezávislých kandidátů. Toto uskupení vede do voleb architekt a současný zastupitel hlavního města Milan Urban z SPD.
1: O zastupitelská křesla se uchází také mnoho stran, které aktuálně ve vedení metropole nejsou. Představme si je a také jejich lídry.
2: O zastupitelská křesla se uchází taky uskupení Velký křížek pro lítačku za kačku Sousedé pro Prahu. Lídrem je student fakulty elektrotechnické ČVUT Hugo Štolba. Další kandidátkou je Spojená levice pro Prahu, tedy KSČM, ČSSD, KSČ. Lídrem je vědecko-výzkumný pracovník Petr Vlček z KSČM. Uskupení Patrioti pro Prahu má jako lídra na kandidátce místostarostu Prahy 8 Jiřího Vítka. O hlasy voličů se uchází i Sen pro Prahu s Václavem Láskou s podporou Hnutí pro Prahu 11 a strany Mourek. Jejím lídrem je senátor Václav Láska. Na pražský magistrát kandiduje taky uskupení s názvem urza.cz Nechceme vaše hlasy. Lídrem je programátor a youtuber Martin Urza. Kandiduje taky libertariánská strana Voluntia, a to v čele se studentem Tadeášem Janků. O zastupitelská křesla se uchází i strana s názvem Volte pravý blok www.cibulka.net, kterou vede disident, novinář a aktivista Petr Cibulka.
1: Do pražského zastupitelstva kandidují taky dva aktuální ministři. Z jaké strany?
2: Jsou to Boris Šťastný a Petr Macinka ze strany Motoristé sobě. Lídriní kandidátky je advokátka a podnikatelka Klára Sovová.
1: Pokud dobře počítám, tak nám chybí ještě 9 stran sdružení a hnutí.
2: Ano, je to tak. Demokratickou stranu zelených za práva zvířat vede předsedkyně Pražského spolku ochránců zvířat Hana Janišová. Dalším subjektem je uskupení Lepší život pro lidi. Lídrem je odborník na bezpečnost Pavel Opl. Kandiduje taky Česká strana asociálů. Lídr je student Lia Nova. Jedničkou uskupení GEN s podporou veřejnosti je bývalý radní Prahy 6 Roman Mejstřík. Dalším uskupením je Naše Praha SNK ED. Lídrem na kandidátce je Jiří Beníš, který pracuje jako vedoucí showroomu. Kandidátku Svobodných vede zastupitel Prahy 9 Bedřich Laube. Na pražský magistrát se chce dostat i strana Levice s advokátem Pavlem Čižinským v čele. Uskupení Rezidenti Rebelové pro změnu Prahy vede zastupitel Prahy 1 Martin Motl. No a o křesla v pražském zastupitelstvu se uchází taky ANO Lepší Česko s mimozemšťany v čele s Jiřím Dubským.
1: Ve vysílání Rádia Praha se věnujeme komunálním volbám. Za chvilku nabídneme pohled jednotlivých uskupení na další směřování města. Všem lídrům jsme poslali sadu tří stejných otázek a přiblížíme jejich odpovědi. Jako první se zaměříme na to, jak strany chtějí řešit bytovou výstavbu a ceny bytů.

0: Volby 2026. Volební speciál.
1: Jsme Rádio Praha, posloucháte speciální předvolební vysílání, ve kterém se věnujeme volbám do pražského zastupitelstva. Lídři kandidujících subjektů od nás dostali vždy tři stejné otázky. Jsou věnované aktuálním tématům ve městě. V první otázce jsme se ptali na to, jestli by vedení Prahy mělo řešit bytovou výstavbu a ceny bytů, případně jak. Právě bydlení je častým tématem politických debat, ale také lidí v metropoli. Ve studiu je se mnou redaktor Petr Kastner, který ví, jak na otázku lídři kandidátek odpověděli.
2: Téměř ve všech případech se lídři stran shodli, že Praha by měla nějakým způsobem řešit situaci s bydlením. Návrhy řešení se pak nejvíc rozchází v tom, jestli by město mělo samo stavět byty, nebo naopak dát prostor soukromým investorům. Třeba podle uskupení Lepší život pro lidi, výstavba bytů ani určování jejich cen nemá vůbec být agendou magistrátu.
1: Jaké strany a sdružení jsou pro větší zásahy hlavního města?
2: Na tom, že Praha by měla stavět své městské byty, se shodla například Spojená levice pro Prahu, Patrioti pro Prahu, Velký křížek pro lítačku Zakačku Sousedé pro Prahu a GEN s podporou veřejnosti. Uskupení Rezidenti rebelové pro změnu Prahy pak taky považuje za důležité regulovat krátkodobé pronájmy jako třeba Airbnb. To by podpořila i Praha sobě, Česká strana asociálů a Česká pirátská strana. Levice by chtěla využívání bytů k Airbnb zakázat a pokutovat. Navrhuje taky otevřít všechny nepoužívané městské prostory pro squatting, tedy obsazování a užívání opuštěných a prázdných budov. Výstavbu nebo opravu vlastních bytů by mělo město zajistit podle uskupení Naše Praha SNK ED, Hnutí ANO 2011, Sen pro Prahu s Václavem Láskou, Jsme Praha a taky podle strany Volte pravý blok www.cibulka.net. Hnutí Starostové a nezávislí kromě výstavby městských bytů považuje za důležitou i spolupráci se soukromými investory. Podle SPD nemá město samo stavět byty, ale mělo by si je nechat stavět. Důležitá je podle něj taky oprava současných městských bytů.
1: Které strany nesouhlasí s tím, aby město plnilo roli developera?
2: Třeba podle urza.cz Nechceme vaše hlasy by vedení Prahy nemělo stavět své byty ani jinak zasahovat do cenotvorby bytů a naopak by mělo co nejvíc rozvolnit všechny regulace. Taky Svobodní odpověděli, že město by mělo být spíše nápomocno při vyhledávání vhodných pozemků, ale ne přímo stavět byty. Podobně i lídr Spolu pro Prahu odpověděl, že město není nejlepší stavitel a mělo by tuto roli přenechat soukromým investorům. Libertariánská strana Volun vidí cestu v rozvolnění pravidel. Chce například nechat Prahu vyškrtnout ze seznamu UNESCO. Naopak odmítá regulaci nájmů. Pro úplnost dodám, že Motoristé sobě, Demokratická strana zelených za práva zvířat a ANO Lepší Česko z mimozemšťany nám odpovědi nedodali.
1: V plném znění jsou odpovědi dostupné na našich internetových stránkách na adrese praha.rozhlas.cz. Za chvíli se v předvolebním speciálu budeme věnovat dopravě.
3: Rádio Praha.

0: volby 2026. Volební speciál.
1: Posloucháte speciální předvolební vysílání Rádia Praha. Ve studiu je se mnou stále redaktor Petr Kastner. Teď budeme řešit dopravu. Lídrů kandidujících subjektů do pražského zastupitelstva jsme se ptali, jaké kroky by udělali pro zlepšení průjezdnosti Prahy. Tak jak na otázku odpověděli?
2: Lídr kandidátky Volte pravý blok navrhuje synchronizovat chod semaforů tak, aby auta při průjezdu několika světelných křižovatek nemusela opakovaně stavět na červenou. To vidí jako částečné řešení taky libertariánská strana Voluntia. Její lídr dodal, že dopravní stavby by neměly být blokovány památkáři. Využití chytrých křižovatek by chtělo prosadit hnutí Jsme Praha. Zároveň by podle nich měla mít přednost MHD. Dojíždějící řidiči by měli využívat záchytná P+R parkoviště na okrajích města. Podobná řešení navrhl taky SEN. Jeho lídr chce zpoplatnit vjezd do historického centra Prahy.
1: Zpoplatnění nebo omezení vjezdu aut do centra města je dlouhodobé politické téma. Kdo další by byl pro tento krok?
2: Omezení vjezdu mimo rezidenty a zásobování by podpořili lídři kandidátek Velký křížek pro lítačku Zakačku, Levice, České strany asociálů a taky hnutí STAN. Podpořit by současně chtěli hromadnou dopravu a dokončení městského a pražského okruhu. Podle lídrině Pirátů lepší průjezdnost zajistí, když co nejvíc lidí přesedne z aut do veřejné dopravy a uvolní silnice pro ty, kteří potřebují. Aby autem jezdili jen ti, kdo musí, chce i Praha sobě. Zásadní projekt je podle ní městský okruh a pak okružní metro O.
1: Jaké strany jsou naopak proti omezování aut ve městě?
2: Patrioti pro Prahu odmítají omezování aut bez funkční alternativy. Prioritou je pro ně dokončení pražského a městského okruhu a lepší koordinace uzavírek. Podobný postoj má třeba Spolu pro Prahu. To chce v místech, kde to nebude rušit obyvatele, režim nepřetržitých oprav i přes noc a o víkendech. Svobodní by pak odstranili všechny pevné zpomalovací prvky z hlavních tahů. Taky podle nich je důležité dokončení vnitřního a vnějšího okruhu. To by pomohlo taky podle hnutí ANO. Jeho lídr dodal, že důležitá je lepší koordinace oprav a vznik P+R parkovišť u metra a železnice. Proti omezování vjezdu aut do centra je taky hnutí SPD, podle kterého by měla Praha lépe koordinovat uzavírky, omezit některé cyklopruhy na páteřních komunikacích a zrušit světelné závory, které dopravu brzdí.
1: Jaká řešení pro lepší průjezdnost Prahy navrhují další uskupení?
2: Sdružení nezávislých kandidátů Naše Praha navrhuje rozvíjet všechny druhy dopravy vyváženě, tedy jak automobilovou, tak hromadnou i cyklistickou. Rezidenti Rebelové pro změnu Prahy by situaci chtěli řešit například digitální koordinací oprav, dostavbou pražského a městského okruhu a preferencí MHD na křižovatkách. Spojená levice pro Prahu, kromě lepší koordinace oprav, vidí řešení taky v budování P+R parkovišť. V tom se shodují s uskupením GEN s podporou veřejnosti. První kandidát uskupení Lepší život pro lidi navrhuje odstranit veškeré úpravy, které omezily průjezd Prahou. Lídr Urza.cz by nedělal pro zlepšení průjezdnosti nic, protože strana se zavázala složit každý mandát, který případně získá.
1: V plném znění jsou odpovědi dostupné na našich webových stránkách na praha.rozhlas.cz a za chvíli se v pražském předvolebním speciálu budeme věnovat zdravotnictví.
3: Každé pondělí na Rádiu Praha.
4: Na Rádiu Praha.
5: V pondělí si dáme rock. Čerstvý z letošního roku od Muse, The Wow Signal. Nebo léty ověřené album Faith No More, Angel Dust. Muse nebo Faith No More. Hlasujte u nás na Facebooku.

0: 2026. Volební speciál.
1: Posloucháte speciální předvolební vysílání Rádia Praha. Teď se zaměříme na zdravotnictví. Lídrů kandidujících subjektů do pražského zastupitelstva jsme se ptali, jestli by Praha měla provozovat vlastní nemocnici a případně jaké lékařské obory by v ní měly být. Jejich odpovědi zná redaktor Petr Kastner.
2: Hlavní město by mělo provozovat svou nemocnici podle uskupení Sen pro Prahu s Václavem Láskou s podporou Hnutí pro Prahu 11 a strany Mourek. Neměla by ale konkurovat velkým pražským nemocnicím. Zajišťovat by měla třeba rehabilitační péči, geriatrii a paliativní medicínu. Naopak podle uskupení Naše Praha SNKED by městem zřizovaná nemocnice měla konkurovat ostatním nemocnicím a platově motivovat ostatní zřizovatele, aby lékařům a zdravotním sestrám dávali fér platy. Česká strana asociálů by uvítala městskou nemocnici, která by zvýšila kapacity psychologických, psychiatrických a sexuologických oborů, kterých je podle nich málo, obzvlášť pro sexuální menšiny. Podle uskupení Lepší život pro lidi by měla Praha zřizovat nemocnici s kompletní zdravotní péčí. Shodují se tak s Patrioty pro Prahu.
1: Někteří lídři kandidátek v odpovědích zmínili také převzetí nemocnice na Františku od městské části. Kteří to jsou?
2: Například uskupení GEN s podporou veřejnosti, podle kterého Pražanům chybí hlavně následná a doléčovací lůžka a geriatrie. Převzetí nemocnice podporují taky Piráti a Levice. Rozvoj nemocnice na Františku chtějí podpořit i rezidenti Rebelové pro změnu Prahy. Neuvedli ale, jestli by ji chtěli převzít a provozovat pod hlavním městem. Podle strany Volte pravý blok je důležité, aby s ohledem na stárnutí populace vznikaly nové nemocnice, ale je jedno, kdo je bude zřizovat.
1: Jaké strany a hnutí jsou naopak proti tomu, aby město zřizovalo svou nemocnici?
2: Lídr kandidátky Svoboda a přímá demokracie pro Prahu s podporou Trikolory pro přísahy a nezávislých kandidátů odpověděl, že další městská všeobecná nemocnice je nadbytečná. Praha by ale měla podpořit rozvoj ambulantních ordinací. Třeba podle libertariánské strany Voluntia by ideálně všechny nemocnice fungovaly soukromně na základě tržní poptávky. Podle uskupení Jsme Praha má nemocnice jednoznačně provozovat stát. Se zřizováním nemocnice nesouhlasí ani Svobodní, Urza, Velký křížek pro lítačku Zakačku, Sousedé pro Prahu, Spojená levice pro Prahu a taky Spolu pro Prahu. To se shoduje s Prahou sobě na vzniku státní nemocnice v Letňanech. Starostové a nezávislí se nebrání spoluúčasti, ale nemocnici by měl podle nich provozovat hlavně stát. Podobně odpověděl i lídr hnutí ANO 2011, podle kterého má být město partnerem státu a pomoct například s pozemky, dopravou a další infrastrukturou.
1: Tohle je všechno z našeho dnešního předvolebního vysílání. Představili jsme si kandidáty do zastupitelstva hlavního města a ještě připomenu, že odpovědi kandidátů jsou v jejich plném znění na webu Rádia Praha, tedy na praha.rozhlas.cz. Jednotlivé strany, sdružení a hnutí, včetně jejich názorů na vybraná témata, shrnul redaktor Petr Kastner. Moc děkujeme. Naslyšenou.
2: Naslyšenou a hezký den.
1: A pěkný den přeje i Lenka Vahalová.

0: Rádio Praha stále s vámi, teď už máme 19 hodin a zprávy s Mirkem Kasanem. Zdravím tě, krásný večer.
1: Díky Lenko, hezký večer všem. Státní cenový strop pro naftu zítra nepatrně klesne. U benzínu se naopak o pár haléřů zvýší. V tunelech v jižní části Pražského okruhu bude od dneška omezený provoz. Petřínská lanová dráha za prvních 10 dní provozu přepravila 115 000 cestujících. A zítra bude jasno nebo skoro jasno s teplotami do 23 stupňů. Zpočátku místy mlhavo nebo zataženo.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Maximální cena nafty se o víkendu a v pondělí oproti dnešku nepatrně sníží. Litr nafty má zlevnit o 4 haléře. Řidiči za něj zaplatí nejvýš 48 korun a 54 haléře, informovalo o tom ministerstvo financí. Naopak litr benzínu budou smět čerpací stanice prodávat dráž, a to až o 5 haléřů. Nový strop je na 45 korunách a 97 haléřích. Vláda začala regulovat ceny pohonných hmot znovu začátku října a bude to dělat nejméně do konce měsíce. Silničáři dnes v 9 hodin večer omezí dopravu na Pražském okruhu. V tunelech Lochkov a Cholupice v jižní části dálnice bude provoz svedený do jednoho tubusu v režimu 2+1 jízdní pruh. V uzavřeném silničním pásu provedou dělníci technologický servis a zdrsní betonový povrch. Omezení potrvá až do nedělního poledne. O zrekonstruovanou petřínskou lanovku mají lidé zájem. Za prvních 10 dnů zkušebního provozu přepravila 115 000 cestujících. Mimo provoz bylo od září 2024.
3: Skoro 65 000 cestujících jelo z dolní stanice Újezd nahoru. Dolů směřovalo skoro 50 000 lidí. Projet se přišla i paní Blanka z Dobrušky.
4: Když jsme tu byli naposledy, tak to bylo zavřený, právě se rekonstruovala, takže jsme tenkrát si říkali, že to určitě musíme až podevřou, takže tady budem.
3: V průměru zatím lanová dráha přepravila 11,5 000 cestujících denně. Před rekonstrukcí to bylo každý den kolem 7 000 cestujících, říká mluvčí dopravního podniku hlavního města Prahy Daniel Šabík.
5: Nejsilnější byl prodloužený víkend, ten uplynulý, včetně státního svátku, kde za tyto 3 dny jsme přepravili zhruba 47 000 cestujících.
3: Za prvních 10 dnů provozu petřínská lanovka odjela přes 1900 jízd. Z toho bylo přes 230 mimořádných. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.
1: Rusko nepřestává dnem i nocí ze vzduchu útočit na Kyjev. Opakované zásahy jednoho z mostů přes Dněpr a omezení dopravy na dvou dalších mostech způsobily v několika milionové ukrajinské metropoli dopravní kolaps.
6: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v rozhovoru pro španělský list El País prohlásil, že Rusko chce Ukrajince vypudit z Kyjeva podobně jako na začátku invaze v roce 2022. Když nemáte hlavní město, nemáte zemi, myslí si Rusové, ale to není pravda. Ukrajina není jenom Kyjev a hlavní město je stále silné, ujistil novináře Zelenský. Ruské drony včera a dnes v noci poškodily hlavní pilíř jižního mostu, vozovku, svodidla a ochranou zeď tunelu metra. Situací v dopravě a ochranou mostů se dnes zabývá Ukrajinská bezpečnostní rada. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Fotbalistům Španělska bude v zítřejším duelu Ligy národů s Českem chybět střelec vítězného gólu z červencového finále světového šampionátu. Útočník Ferran Torres nebude moci v Oviedu hrát kvůli zranění kotníku. Trenér úřadujících světových šampionů Luis de la Fuente místo něj povolal z Realu Madrid útočníka 21 Carlose Espího. Během večera bude v Praze postupně ubývat oblačnosti. V noci bude oblačno až polojasno, postupně až jasno. Místy s mlhami nebo nízkou oblačností. Ochladí se na 10 až 8 při déle trvajícím vyjasnění až na 6 stupňů Celsia. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Ráno a zpočátku dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A po zprávách opět na silnice. Lukáši, jak to vypadá?
7: Hezký večer, tak komplikace přetrvávají ve Kbelské směrem do Hloubětína u Novopatské. Tam dořešují dřívější nehodu osobního auta s nákladním, blokují pravý pruh a kolona je stále z Letňan skoro na 20 minut. Problémy jsou poměrně nově v tunelu Blanka směrem na Troju. Za sjezdem na Dejvice stojí nepojízdné osobní auto v pravém pruhu, musí průjezd tunely regulovat a v tunelu samotném se vybočuje. A komplikace jsou čerstvě i v tunelu Strahovském směr Barandovský most. Zhruba v polovině tam je nehoda, dvě auta v pravém pruhu regulují tak průjezd tunely a kolony jsou zejména v Povltavské ulici. Zdržení je pak na Nuselském mostě do centra, je to tam asi na 10 minut v koloně a 10 minut se stojí i ve Vlzenově od Florence k muzeu. A ještě D1 za Prahou směrem do Brna stále dopravu brzdí omezení na mostě Šmejkalka na 23. kilometru. Kolona začíná před Velkými Popovicemi na 13. a je to stále asi na půl hodiny. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Pokračuje festival věnovaný architektuře. Napříč republikou se můžete zúčastnit třeba komentovaných procházek a debat. Podrobnosti už za pár minut a z muziky Damiano David. Offenbach.

0: Ital Damiano David dospíval krátce před 7:45 na Rádiu Praha. Přes 500 akcí letos nabídne všem milovníkům staveb Festival Den architektury. Ten pokračuje až do 7. října a vy se v rámci něj můžete vydat s architekty třeba na tematické procházky Prahou. A více uslyšíte právě teď v reportáži Sabiny Vosecké.
1: Asi nejvíc odlehlou lokalitou je pražská Krč, kde vlastně ještě před první světovou válkou vznikal takový poměrně unikátní development, bychom dneska řekli.
2: Říká historička architektury Vendula Hnítková.
1: Kdy místní velkostatkář se rozhodl proměnit své zemědělské pozemky na stavební parcely, což se děje pořád, ale on to zaštítil takovou britskou ideou zahradního města, což je velice komplexní řešení nové zástavby, ale on tedy použil pouze jenom jakoby ten název a ne tu komplexnost toho fungování a vlastně vytvořil takovou zahradní čtvrť pro české střední vrstvy.
2: Co tam vlastně návštěvníci uvidí? Nejlépe, aby přišli.
1: Je to vlastně poměrně unikátní záležitost, protože to úplně vlastně vypadlo z obecné znalosti dějin architektury a urbanismu. A je tam opravdu jako autenticky dochovaná jedna z hlavních ulic. Je tam vlastně zachovaný celý jakoby ten urbanistický plán, ne tedy dokončený, ale jeho část, ale je tam opravdu jako autentická ulice, ještě s původním dlážděním, s alejema a má to takový jako starosvětský pel, takže tam velice lákám, že to je vstup do minulosti.
2: Je to jedno z vašich oblíbených míst? Třeba kam ráda vyrážíte?
1: Ono je to opravdu odlehlé, takže já tam úplně nevyrážím. Nicméně myšlenka těch zahradních měst byla, že budou propojeny právě s nějakými většími urbánními centry. Týkalo se tady původně Velké Británie a Londýna. A tady je teda pravda, že existuje dopravní spojení pomocí železnice, takže z hlavního nádraží jste v Krči asi za 8 minut. Ale ten původní developer Tomáš Velc chtěl tam natáhnout tramvajovou linku, tak k tomu teda bohužel nedošlo.
2: V pražské pasáži Lucerna pak návštěvníci najdou infostánek, kde budou k dispozici tištěné programy. Dobrovolníci taky na místě poradí, které akce byste neměli minout. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
3: Co se děje v Praze?
4: Hudební skladatel, zpěvák, scénárista a režisér Lukáš Daniel Pařík stojí za úspěšnou sérií fantasy pohádek Princezna zakletá v čase 1 a 2. Právě v těchto dnech vzniká závěrečný díl trilogie Princ zakletý v čase. Jak vzniká filmová hudba a jak může tvorba pomoci zpracovat osobní trápení? I o tom bude řeč v pořadu Až na dřeň.
5: V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha.

Krásný večer, stále posloucháte Rádio Praha a za pár minut bude Jirka Štefl pozve třeba na nádvoří Náprstkova muzea. Muzeum totiž zase ožije hudbou, tancem, tradičními řemysly i chutěmi z celého světa. Počkejte si na tipy, budou tu za chvíli.

0: Tunes dozněla na rádiu Praha krátce před 7:45. Teď už je tu Jirka Štefl, pozve do Náprstkova muzea, ale také do Holešovické tržnice. Co se tam děje?
1: Jestli máte doma čtyřnohého parťáka a teď mám na mysli psa, tak byste s ním v sobotu neměli chybět v Holešovické tržnici. Na oblíbeném srazu se pobaví nejen vaši mazlíčci, ale i vy. Budou tam chrti, jezevčíci, ale i ovčáci nebo miniaturní plemena. Poradí vám tam s chováním běžných, ale i vzácných plemen a taky si tam nakoupíte krmení. Nádvoří Náprstkova muzea zase ožije hudbou, tancem, tradičními řemesly i chutěmi z celého světa. Vychutnáte si tam koncerty a taneční vystoupení, workshopy tance a bojových umění, výtvarné dílny a nebude chybět ani bohatý program pro děti. Ochutnat tam můžete tradiční jídla a nápoje, no a poznáte třeba řemesla a kulturu mnoha etnik a národů. A skupina The Tap Tap vystoupí na Vyšehradě. Open air koncert před Purkrabstvím připomene Rudolfa Jedličku, tedy významného lékaře, humanistu a zakladatele Jedličkova ústavu i dalších institucí, které ovlivnily českou zdravotní a sociální péči. Koncert začíná v poledne a je zdarma. A typů z Prahy pro vás máme mnohem víc, najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Je kulturou. Rádio Praha 107,1 FM. Fantastická filmová hudba živě v Rudolfinu. 24. a 25. října zazní Harry Potter, Piráti z Karibiku, Pán prstenů a další fantasy příběhy. Filmovou filharmonii a dva pěvecké sbory povede dirigent Robert Kružík. Více na www.filmovafilharmonie.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Informace.
1: Informace.
2: Ale posloucháte Rádio Praha, teď zprávy na 20. A je tu Mirek Kasan. Hezký večer.
3: Hezký večer.

0: Kvůli dlouhodobému podfinancování možná budou muset vysoké školy přijímat méně studentů. Poslanec motoristů Turek poslal organizaci Hnutí Duha omluvu za své výroky. Studentské protesty ve Francii dnes zasáhly zhruba 700 škol. A zítra bude slunečno, zpočátku místy mlhavo nebo zataženo a naměříme až 23 stupně.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Veřejné vysoké školy možná budou muset přijímat méně studentů, a to už v příštím roce. Na důsledek dlouhodobého podfinancování upozorňuje Česká konference rektorů, která se na tom opětovně shodla po dvoudenním zasedání. Kritický pak má být rok 2028, říká předseda konference a rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Milan Pospíšil.
2: Podle těch průzkumů je to zhruba 14 dní stará informace, takže meziročně jsme nabrali o 8% studentů nově zapsaných více, ale ty finanční prostředky, které nám narostly, jsou o 3%. Samozřejmě nemůže to být jedna ku jedné, ale to je méně jak polovina počtu studentů, to se někde projevit bohužel musí.
0: Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO dnes připomněl, že si je podfinancování vědom a pro roky 2028 a 2029 už vyjednal zvýšení vždy o miliardu korun. Rektoři ale potřebují navýšení o 3 miliardy ročně. Jednat o tom chtějí i s vládou. Náměstek ředitele Ústřední vojenské nemocnice v Pražských Střešovicích Jiří Havel momentálně nevykonává svou práci. Z postu ho odstavil ředitel nemocnice Luděk Hána, který to potvrdil serveru iRozhlas.cz. Rozhodl se tak kvůli zásahu vojenské policie v polovině září. Náměstka pro obchod Havla tehdy policisté na několik hodin zadrželi. Kriminalisté mají podezření na rozsáhlou trestnou činnost týkající se mimo jiné veřejných zakázek nemocnice. Zatím nikoho nestíhají. Odstavení náměstka Jiřího Havla z postu je podle ředitele preventivní. Zaměstnancem nemocnice pořád zůstává. Podrobnosti najdete na serveru iRozhlas.cz. Poslanec Filip Turek za motoristy se omluvil ekologické organizaci Hnutí Duha. Ta o tom informovala na svém webu. Turek v minulosti organizaci spojil s úmrtími při povodních a její členy označil za parazity, které je potřeba deratizovat. V omluvě poslanec napsal, že se jeho vyjádření nezakládala na pravdě a byla neoprávněným zásahem do pověsti organizace. Omluvu měl podle verdiktu Pražského městského soudu zaslat přímo Hnutí Duha a zveřejnit ji na své facebookovém profilu po dobu nejméně 7 dnů. Na Facebooku ale Turek omluvu zatím nezveřejnil. Studentské protesty v Paříži a v okolí hlavního města dosud způsobily škody v přepočtu za 170 milionů korun, potvrdila to šéfka oblasti Île-de-France Valérie Pécressová. Studenti dnes znovu zapalovali popelnice a vchody do škol a házeli petardy. Demonstrace se odehrávaly u zhruba 700 škol po celé Francii. Ministr školství Edouard Geffré přijal zástupce studentských odborů. Třineční hokejisté si v 7. kole Tipsport Extraligy pojistili první příčku tabulky a vyrovnali historicky nejúspěšnější vstup Litvínova do nového ročníku nejvyšší domácí soutěže. 7. výhru ze 7 úvodních zápasů oceláři zapsali právě proti severočeskému soupeři, kterého porazili 3-2. Vítkovice podlehly Karlovým Varům 0-3. Další zápasy kola se ještě hrají. Večer bude v Praze postupně ubývat oblačnosti. V noci bude oblačno až polojasno, postupně až jasno, místy s mlhami nebo nízkou oblačností. Ochladí se na 10 až 8, při déle trvajícím vyjasnění až na 6 stupňů Celsia. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, ráno a zpočátku dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností. Nejvyšší teploty vystoupí k 21 až 23 stupňům.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
4: Po zprávách míříme na silnice, konkrétně na dálnici D1. Z Prahy do Brna čekejte výrazné zdržení před mostem Šmejkalka. Budete ze 14. kilometru popojíždět ve všech průzích 40 minut. Tolik dálnice D1, teď Pražský okruh. Na Pražském okruhu z letiště na dálnici D1 čekejte překážku. Na 21. kilometru se v levém pruhu srazila 3 auta a zdržení je i tady, ale maximálně 10 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Miliony shlédnutí, nadšené reakce fanoušků z celého světa a pochvala od Guillerma del Tora. Jedno z nejděsivějších monster filmu Resident Evil vzniklo díky napadu českého choreografa Jakuba Hudlického. Podrobnosti už za chvíli. A z muziky Bruno Mars. Budou tu i Oli Mrs a Demi Lovato. Nebo teď Gail, ABCDEFU.

0: Hezký večer, 8:45, teď se podíváme pod pokličku jednoho filmu, miliony shlédnutí na sociálních sítích a pochvala od oscarového režiséra Guillerma del Tora. Zákulisní video z natáčení filmu Resident Evil se stalo hitem. Ukazuje 4 tanečníky připoutané k sobě, kteří dělají hvězdy a hledají tak pohyb pro hlavní monstrum. Je mezi nimi právě i český choreograf Jakub Hudlický. Pro film rozpohyboval také desítky nakažených.
1: Na začátku bylo jen stručné zadání režiséra a tvůrce Barbara i Oscarové hodiny zmizení Zacka Craiga. Chtěl vytvořit human tumbleweed, něco jako lidskou obdobu chomáče, který se ve westernech kutálí krajinou. Jakub Hudlický se proto zavřel do studia z kaskadéry z filmka Stunt týmu a akrobaty z Cirkula Putika a začali zkoušet.
2: A zkoušeli jsme, aby to bylo co nejrychlejší, protože Zach chtěl, aby to se hýbalo hrozně rychle. A potom ten, kdo viděl film, tak tohle bude takový trošku spoiler, ale ono se to pak hejbe ta příšera i jako v malejch takových uličkách. Vlastně jsme došli k tomu, že to není reálný, aby to byli ty lidi a zároveň jsme se nemohli úplně zbavit hlav. Takže by tam bylo potřeba nějak jakoby nás dát do green screenu a tak. Takže nakonec tohle to byla jenom taková předloha k tomu, aby ta příšera, která nakonec v tom filmu je udělaná speciálníma efektama a aby vypadala realisticky.
3: Pojď, zrychli to. Yes. Jo, super. Dobré.
1: Když pak Jakub Hudlický zveřejnil záběry ze zkoušek, původně jen jako zajímavost ze zákulisí, začal žít vlastním životem. Vůbec nečekal, že na sociálních sítích nazbírají desítky milionů zhlédnutí.
2: Já jsem to jenom pousnul, protože prostě mě to bavilo a najednou mi začal vybuchovat Instagram a byl jsem, že aha, tak tím pádem teda asi se to lidem líbí, tak super. A byli jsme hrozně rádi, že vlastně můžeme ukázat to, co v Česku děláme. Moje oblíbená reakce byla pana režiséra Guillermo del Toro, který to a repoustoval a napsal, že se mu hrozně líbí, že vlastně to je takhle inspirovaný těma reálnýma lidma.
1: Merched Monster ale nebyla jediná Hudlického práce. Jeho tanečníci z pražské agentury Movement Production, kterou s manželem provozuje, se proměnili také v nakažené v nemocnici a místo klasického zombie šourání hledali pohyb, ze kterého bude znát, že virus lidské tělo výrazně deformuje.
2: A dává ho do nějakých jakoby nepříjemných pozic,

0: který jsou jak vizuálně, tak i když je člověk dělá nepříjemný. A společně jsme vlastně vytvořili se Zakem nějaký novej look vlastně těch zombíků, že to nemusí jenom, že mám ruce před sebou a dělám, že jsem mrtvej.
1: Realističnost ovšem něco stála. Jednu z krvavých nemocničních sekvencí natáčeli 5 dní.
0: Každý den jsme tanečníky boslizovali od hlavy až k patě. Museli prostě ležet ve slizu cca 10 hodin, takže bylo to hodně intenzivní. Děkuji všem našim tanečníkům, že to takhle zvládli.
1: A u jednoho velkého zahraničního projektu nezůstalo. Jakub Hudlický už pracuje na dalším.
0: Tentokrát to bude Apple TV, bude to úplně něco jiného než Resident Evil.
1: Jedná se o spin-off seriálu Monarch, odkaz Monster. V Česku se natáčí už od léta pod pracovním názvem Birdwatcher.
2: Praha žije filmy.
3: Praha žije filmy. Somewhere in space.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

Hezký večer od kytary s rezavými strunami až po ceny Grammy. Britský zpěvák Sting slaví 75. narozeniny a my ho připomeneme už za chvíli.

0: Kapela Linkin Park dozněla přesně ve 8:45 na Rádiu Praha. Britský zpěvák Sting slaví 75. narozeniny. Za desítky let na hudební scéně napsal množství hitů a pozbíral řadu cen, včetně skoro 20 Grammy. Kromě hudby ale Stingovi záleží také na lidských právech nebo ochraně klimatu.
1: První melodie začal Sting ještě jako malý kluk hrát na postarší španělskou kytaru. Nástroj mu daroval jeho strýc John. Kytara měla jen 5 zrezivělých strun, ale malý Gordon Sumner, jak zní Stingovo občanské jméno, věděl jak na to.
2: Převařoval jsem je ve vroucí vodě, abych je zbavil rzy a oni zněli jako nové.
1: Vzpomínal Sting pro kanadskou veřejnoprávní televizi. Rezavé struny ho dostaly až k hraní na baskytaru v jazzových kapelách. A právě v jedné z nich si díky nepřehlednutelnému žluto-černému svetru, který mu upletla tehdejší přítelkyně, vysloužil přezdívku Sting, tedy žihadlo. Výrazné barvy zvolil na protest proti těm kapelním, růžové a šedé, jak popisoval v australské televizní show Today. Zlom ve Stingově kariéře přišel, když si ho všiml americký hudebník Stuart Copeland. Ten ho přivedl do později celosvětově známé hudební skupiny The Police. Hudba ale pro Stinga nebyla vždy jedinou prioritou. Proslavil ho taky boj za lidská práva a to se pravidelně propisovalo do jeho koncertů i do samotných skladeb. Třeba jako v písni They Dance Alone. Britského zpěváka k ní inspiroval tichý protest chilských žen za diktatury Augusta Pinocheta. Ženy před vládními budovami tančily tradiční námluvní tanec cueca. Místo partnera si ale na oblečení připnuli fotografie svých nezvěstných manželů, synů, bratrů nebo otců. Během Pinochetovy vlády totiž beze stopy zmizely tisíce jeho politických odpůrců. Skladbu Russians zase Sting napsal v reakci na studenou válku. Pár týdnů po začátku celoplošné invaze na Ukrajinu vydal její upravenou verzi a věnoval ji Ukrajincům a Rusům, kteří válku kritizovali.
2: Pro Ukrajince bojující proti této brutální tyranii a taky pro mnohé Rusy, kteří proti tomuhle zvěrstvu navzdory hrozby zatčení protestují.
1: Vedle lidských práv se Sting věnuje také boji za ochranu klimatu. Na konci 80. let zpěvák spolu založil organizaci Rainforest Fund. Vznikla ze slibu, který dal náčelníkovi amazonského kmene. Sting se zavázal, že jeho kmenu pomůže získat právní nárok na jejich tradiční území. Ondřej Himer a Jana Stuláková, Český rozhlas. Praha žije hudbou.
3: Nelaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahou. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý. Po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Tramvaje na pražském Smíchově od zítřka nahradí autobusy. Železničáři začnou nad Nádražní ulicí stavět dva mosty. Společnost Praxity Tourism spustila prodej růžových ponožek. Výtěžek podpoří boj proti rakovině prsu. Justiční databáze a weby soudu po několikadenním výpadku znovu fungují. A zítra bude jasno nebo skoro jasno s teplotami do 23 stupňů. Zpočátku místy mlhavo nebo zataženo.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Ke Smíchovskému nádraží nebudou od zítřka jezdit tramvaje. Výluka, kterou si vyžádalo osazování mostních konstrukcí, se dotkne 6 linek. Cestující tak budou muset využívat náhradní autobusovou dopravu. Provoz bude omezený do 18. října, uvedla mluvčí správy železnic Nela Frýbová.
2: V souvislosti s modernizací stanice na pražském Smíchově osadíme nad Nádražní ulicí dvě ocelové mostní konstrukce. V souvislosti s tím dojde k dočasnému omezení dopravy v Nádražní ulici a přerušení tramvajového provozu mezi Smíchovským nádražím a zastávkou na Knížecí.
0: Lidé v Praze si můžou v říjnu koupit ponožky a podpořit tak boj proti rakovině prsu. Výtěžek daruje společnost Praxity Tourism nevládní organizaci, která pomáhá pacientkám a jejich rodinám. Speciální ponožky jsou k zakoupení v obchodě společnosti na Staroměstském náměstí. Pokračuje mluvčí Praxity Tourism Lenka Davidová.
3: My jsme podporu Aliance žen s rakovinou tentokrát spojili s limitovanou edicí růžových ponožek s motivem prsou od české lokální značky. Koupí ponožek lidé přispějí na projekt Zdravá prsa pro neslyšící, který pomáhá zpřístupňovat informace o prevenci v českém znakovém jazyce.
0: Justiční databáze a weby soudů jsou po několikadenním výpadku znovu plně dostupné. Ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že technické potíže odstranilo. Výpadek postihl například databáze Infosoud a Infojednání nebo weby Nejvyššího a Nejvyššího správního soudu. Problémy podle ministerstva způsobila závada na hardwaru. Úřad zároveň připustil, že výpadek ukázal na dlouhodobý technologický dluh v IT infrastruktuře justice. Kohoutková voda v oblasti Odoleny vody je znovu pitná, informovali o tom středočeské vodárny. Podle jejich krizového štábu je voda nezávadná a množství olova v ní splňuje hygienické limity. Víc než týden kvůli příliš vysokému množství olova nemohlo zhruba 15 000 lidí v několika obcích na sever od Prahy pít vodu z vodovodu. Pokud lidé některou část domovních rozvodů delší dobu nepoužívali, měli by nechat vodu z kohoutku 5 až 10 minut odtékat. S kontrolou kvality budou vodárny dále pokračovat. Situací se zabývá i policie, a to kvůli podezření z poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Skupina vyspělých světových ekonomik G7 uvolní prostřednictvím Mezinárodní agentury pro energii 100 milionů barelů nafty a ropy. Oznámili to vládní představitelé jednotlivých členských zemí po dnešní videokonferenci. Nařízení začne platit okamžitě a potrvá 4 měsíce s tím, že v prvních 20 dnech na trh poputuje větší množství nafty. Cílem nařízení je stabilizace světového energetického trhu kvůli dodávkám ropy omezeným v důsledku konfliktu na Blízkém východě. Hokejisté Třince porazili v Tipsport Extralize Litvínov 3-2, i po 7 naplno bodovali a vyrovnali rekord soutěže v počtu výher na úvod ročníku. V dalších zápasech 7. extraligového kola Karlovy Vary vyhráli ve Vítkovicích 3-0, Liberec zvítězil nad Olomoucí 2-0 a Pardubice nad Plzní 4-2. Zbylá dvě utkání museli rozhodnout až samostatné nájezdy. Kladno po nich podlehlo Hradci Králové 3-4 a Brno porazilo Mladou Boleslav 3-2. V noci bude v Praze oblačno až polojasno, postupně až jasno, místy s mlhami nebo nízkou oblačností. Ochladí se na 10 až 8, při déle trvajícím vyjasnění až na 6 stupňů Celsia. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, ráno a zpočátku dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností. Nejvyšší teploty vystoupí k 21 až 23 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Rádio Praha. Rádio Praha.

0: Paralyze, titulní písní svého nového alba otevřela americká kapela Black Swan. Naše další setkání ve vysílání Rádia Praha v pořadu Rock je náš. Ročiš vás jako obvykle vítá a dobrý poslech přeje Ilja Kučera mladší a slibuje 55 minut bytostně rockové muziky, tuzemské i zahraniční, aktuální i archivní. Novinkou jsme začali tak teď do minulosti. Rovněž americká kapela Blue Oyster Cult a jejich standalovská píseň The Red and the Black z roku 1973.
1: Rock je náš.

Just Lit Loud prostě žijí naplno, vyzývala nás ve své novince švýcarská hard rocková skupina Šatra. A my se teď ze Švýcarska přesuneme do Skotska, přesně řečeno vlastně spíše do Německa, protože už řádku let skotský zpěvák, kolohnát a majitel úžasného hlasu Fish pobývá právě v sousedním Německu. A my si ho poslechneme ve skladbě Ben

0: Tohle to byl s aktuálním singlem Watch It Fall Eddie Brickway. A já myslím, že je teď na čase se zase na chviličku mrknout domů. Čeká nás kapela King Size se zpěvačkou Pavlou Forest a skladatelem a klávesistou Milanem Steigerwaldem. Oba dva už několik let stojí také v čele rock opery Praha. My si je ovšem poslechneme mezi původní formací, tedy King Size, a to v písni Svatý Valentín.
1: Rádio Praha. Rock je

Guns, tak se jmenovala britská hard rocková skupina, která původně působila v letech 1976 až 1984 a pak se dala ještě dohromady na léta 2000 až 2013. My si jejich melodický hard rock připomeneme ve skladbě Send Down an Angel.

0: So You Stand, tak tohle to byl nový singl čím dál tím populárnější americké rockové kapely Greta Von Fleet. A teď je čas se zase na okamžik vrátit domů. Už řádku let stojí v čele své, tak říkajíc, druhé kapely Lili Marleen Martin Němec, skladatel, muzikant, textař, malíř a spisovatel, prostě renesanční muž mnoha uměleckých profesí. No a my si Lili Marleen poslechneme ve skladbě Brány a Havrani.
1: Rádio Praha, Rock

Pod názvem Teutonic Titans 1976 až 2026 právě vyšlo album čítající 19 nově nahraných skladeb německé heavy metalové skupiny Accept. Je to deska, která vyšla k 50. výročí vzniku téhleté kapely a na jejím natočení se podílelo na 50 nejrůznějších rockových a metalových muzikantů a zpěváků z celého světa. My si z desky poslechneme jeden z velkých hitů kapely Accept, Restless and Wild. A já jenom prozradím, že na nahrávce hostují třeba Billy Sheehan, baskytarista skupiny Mr. Big, anebo KK Downing, kytarista skupiny

0: Chasing the Hydra a kapela Crimson Glory, tak právě tahleta skladba nás doprovodila až v okamžiku, kdy je na čase se loučit. Pročež za poslech upřímně děkuje Ilja Kučera mladší a těší se na slyšenou opět za týden, kdy rok bude opět náš.
1: Rok je náš!

0: Vinyl. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
1: V pondělí si dáme rock. Čerstvý z letošního roku od Muse, The Wow Signal. Nebo léty ověřené album Faith No More, Angel Dust. Muse nebo Faith No More. Hlasujte u nás na Facebooku.
2: Je 22 hodin. Dobrý večer. Vláda pro následující 3 dny ponechala cenové stropy pohonných hmot téměř beze změny. Oproti dnešku se liší o haléře. Pražský dopravní podnik začal hledat firmu, která postaví stanici metra D Libuš. Policisté hledají muže, který dnes nad ránem v Praze 5 zapálil luxusní auto. A zítra bude slunečno, zpočátku místy mlhavo nebo zataženo a naměříme až 23 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Maximální cena nafty se o víkendu a v pondělí oproti dnešku nepatrně sníží. Litr nafty má zlevnit o 4 haléře. Řidiči za něj zaplatí nejvýš 48 korun a 54 haléře, informovalo o tom ministerstvo financí. Naopak litr benzínu budou smět čerpací stanice prodávat dráž, a to až o 5 haléřů. Nový strop je na 45 korunách a 97 haléřích. Vláda začala regulovat ceny pohonných hmot znovu na začátku října a bude to dělat nejméně do konce měsíce. Pražský dopravní podnik vyhlásil soutěž o stavební firmu na novou stanici metra D Libuš. Měla by stát přes 3,75 miliardy korun. Samotná stavba stanice by měla trvat zhruba 5 let. Pokračuje mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
4: Libuš bude hloubenou stanicí metra D s ostrovním nástupištěm a 2 vestibuly. Bude orientována v severojižním směru a vedena podél Novodvorské ulice, zhruba od úrovně Cuřínovy ulice po obchodní centrum Obzor, respektive tramvajové zastávky Libuš.
2: Libuš by mohla být součástí prvního spuštěného úseku nové linky z Pankráce v roce 2032. Celá trasa metra D by měla fungovat od roku 2036. Silničáři před hodinou omezili dopravu na Pražském okruhu. V tunelech Lochkov a Cholupice v jižní části dálnice provoz svedli do jednoho tubusu v režimu 2+1 jízdní pruh. V uzavřeném silničním pásu provedou dělníci technologický servis a zdrsní betonový povrch. Omezení potrvá až do nedělního poledne. Pražští kriminalisté pátrají po zatím neznámém muži, který dnes brzo ráno v ulici na Valentince na Smíchově zapálil luxusní vůz Rolls-Royce. Majiteli tím způsobil škodu předběžně přesahující 1 000 000 korun. Policie na svém webu zveřejnila záběry podezřelého s respirátorem na obličeji a žádá veřejnost o pomoc v pátrání. Muž kolem 4:30 ráno polil auto hořlavinou a zapálil ho. Poté utekl. Jakékoliv informace o hledaném oznamte na linku 158. Počet obětí epidemie eboly v Demokratické republice Kongo překročil 4 tisíce. Ukazují to nejnovější údaje tamní vlády. I přes zprávy o mírném zlepšení situace z minulého měsíce se nemoc i nadále šíří po východním Kongu. Epidemie krvácivé horečky, způsobená virovým kmenem Bundibugyo, je nejsmrtelnější v dějinách země. Potvrzených případů nákazy virem je více než 8 tisíc v 7 konžských provinciích. Přes 2 tisíce lidí se z nemoci vyléčilo. Fotbalisté pražské Dukly a Jablonce se dnes střetli ve 3. kole domácího poháru. Druholigoví Pražané byli prvoligovým Severočechům vyrovnaným soupeřem, nakonec ale prohráli 0-1. Jediný gól zápasu padl ve 35. minutě z penalty. Jablonec tak postupuje do semifinále MOL Cupu, Dukla se soutěží loučí. České hokejistky prohrály na finském podniku Jurohockey Tour i 2. zápas. Výběr amerického kouče Idelského, stejně jako proti domácím Finkám, neskóroval ani proti Švédkám a utrpěl s nimi nejvyšší porážku v historii 0-5. Turnaj v Lahti Češky zakončí zítřejším utkáním se Švýcarkami od 13 hodin. Večer a v noci bude v Praze oblačno až polojasno, postupně až jasno, místy s mlhami nebo nízkou oblačností. Ochladí se na 10 až 8, při déle trvajícím vyjasnění až na 6 stupňů Celsia. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, ráno a zpočátku dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Víte, kde v Praze najdete nejstarší dopravní značku, která vlastně značku vůbec nepřipomíná? Tak to se musíte vydat na Národní třídu, konkrétně k pasáži Platýs. Na fasádě domu je tu dodnes umístěná malá plastika sovy. Ta v historii signalizovala, jestli je ve dvoře další místo pro kočáry a vozy. Ovládala se táhlem. Když bylo ve dvoře volno, sova seděla na bydýlku hlavou vzhůru. Když visela hlavou dolů, znamenalo to, že už tu další kočár jednoduše nezaparkuje. Praha je nej. Praha je nej. Rádio
1: Praha. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let.
2: Zóna 90.
1: Hodina hitů, která baví vás i nás. To nej-

0: přijdou velké povodně a od expertů slyšíme, že je potřeba lépe zadržovat vodu v krajině. Nastane sucho a odborníci znovu připomínají totéž. Musíme se naučit lépe zadržovat vodu v krajině. Dva velmi odlišné projevy člověkem způsobené změny klimatu a jedno společné řešení. Proč ho ale zatím neumíme moc využívat, co se v tomto směru v Česku děje a jak by opravdu účinné zadržování vody v krajině mělo vlastně v praxi vypadat? U Leonarda Plus vás vítá Jan Kaliba.
1: Leonardo Plus.
0: Ve studiu je se mnou Klára Salcman, krajinářská architektka, vědkyně, pedagožka z Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze a hlavně odbornice právě na koncept zadržování vody v krajině. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Můžeme říci po tom letošním létě, které bylo znovu jedno z nejteplejších měřené historii s rekordním počtem extrémů kolem 40 stupňů Celsia, takže s velkým výparem a chybějícími stovkami milimetrů srážek. Co se tedy děje teď v krajině po tomhletom období?
2: Tak letošní léto to byl, bych řekla, opětovně zase zvedlý prst přírody, která říká: člověče, vzpamatuj se. My si musíme uvědomit, že my krajinu měníme a kultivujeme tisícky let. A dopracovali jsme se do tohoto stádia, že krajina je narovnaná, zrovnaná, voda je odvedená, kanalizovaná. Takže vlastně všechno probíhá přesně tak, jak jsme chtěli. A najednou ale jsme se dostali do takového stádia, že toho odtoku je příliš moc a těch vysušených ploch je příliš moc. To znamená, když vlastně se pak zkombinují všechny tyto faktory i klimatické, tak nastává ten stav, který v létě nastal. A samozřejmě, že i toto se dá řešit, ale je důležité pochopit vlastně, jak voda funguje v krajině a snažit se tento model, bych řekla, co nejlépe nastavit.
0: Takže čeho jste si konkrétně všímala tohle léto?
2: Já mám to štěstí, že žiju v Brdech, blízko velmi krásné zachovalé prameniční krajiny, kde jsem sledovala, jestli i toto obrovské sucho, které nastalo, jestli má vliv na tyto přirozené prameniční louky a místa. Zjistila jsem, že nemají, že ten koloběh funguje stále. Ale když víme, že 80% pramení v České republice je úplně zničených a zdevastovaných, to znamená, voda nemá kudy vystoupit nahoru na povrch, aby potom po povrchu odtekla do řek, dotovala potoky, řeky a tak dále, tak vlastně není divu, že se tohle děje. Je to zákonité.
0: Takže jste to vlastně tolik nepozorovala, že by bylo sucho v krajině?
2: Tam v těchto prameništích, tam ne. Samozřejmě, že ta okolní krajina, která je, dá se říct, čím dál tím víc přizpůsobovaná zemědělským strojům, lesnické těžbě a tak dále. To znamená, ideálem pro zemědělskou výrobu je čím rovnější plochy, čím míň kamení, čím míň vlastně právě toho drsného materiálu, který je pro vodu velice, velice důležitý. Takové ty drobné nerovnosti, které tu vodu vlastně zadrží, tak ty nám stále víc a víc ubývají.
0: Takže když se řekne, neumíme zadržovat vodu v krajině, co to tedy vlastně přesně znamená? Už jste to trošku naznačila, jak naše krajina v tomhle ohledu vypadá. To není její přirozený stav, my jsme ji to odnaučili asi.
2: To, co je důležité si uvědomit, že voda, to nejsou potrubí a nejsou jenom ty místa, které člověk určil, aby tam voda byla. To znamená přehrady, odběrná místa, čistírny a tak dále. Voda v přirozené formě je v krajině vlastně na celém povrchu. Ale člověk právě svojí činností postupně tyto plochy ubíral, přizpůsoboval si je a bohužel po roce 1948 nastalo ty nejvážnější změny v krajině, velké odvodnění ploch, které by za normálních okolností, kdyby vlastníci byli ty původní sedláci, kteří byli, tak asi by k tomu nedošlo. A tím pádem jsme dosáhli to, že plochy jsou velmi dobře obdělávatelné, je využitelná a skvěle velká zemědělská technika, ale tato půda a tyto plochy nezadržují vodu. Takže dochází vlastně k vážnému narušení celého hydrologického cyklu, kde my vlastně vodu se sbíráme, nazbíráme do přehrad, do rybníků, potom ji použijeme na svoje potřeby, to znamená do domácností, do průmyslu a zase přes kanalizační systémy, čistírny tu vodu odvádíme do velkých řek. To znamená, voda vlastně nemá takzvaný vertikální pohyb. Voda se nemá odkud vlastně dostat nahoru do těch prameništ a kudy, A stejně tak se potom, když jsou povodně, když jsou velké vody, tak se nemá kudy vrátit do podzemí, protože zase právě ty území, které slouží na to, aby se voda z povrchu dostala do podzemí, to jsou aluvia, to jsou údolní nivy řek, tak tyto jsou buď odvodněné, nebo jsou zastavěné, prostě nefungují jako rezervoáry. A my jsme si na to už docela zvykli, že když není dost vody, no tak hold přivedeme ze Želivy, anebo od někud odjinut. Ale přesně to se stalo v letošním roce, kdy najednou přehrada Orlík přestala být dostatečným zdrojem vody pro to, aby jsme tu vodu vlastně mohli posílat dolů níže a bylo nutno přistoupit i k odběru vody z přehrady Slapy. Ptám se, když příští rok nebude voda ani v Orlíku, ani v Slapech, tak ke které přehradě šáhneme? My bohužel nemůžeme spoléhat jenom na tyto technické prvky, které člověk postavil, ale my musíme pracovat s přírodou a s vodou jako s komplexem, jako s celkem, protože tak je to nastavené. A tady bych chtěla upozornit na jednu věc, že je velmi nebezpečné mluvit o takzvaných technických řešeních anebo o přírodě blízkých řešeních, protože oni všechna řešení, které máme, všechna jsou přírodní. Akorát ty technické prostě si trošku jako přivypomáháme. Ale v první řadě my musíme pracovat s těmi přírodními cykly a ty se snažit podpořit. Takže když se vrátím k tomu momentu, že jsme s nástupem vlastně zemědělství v naší krajině, jsme začali krajině ubírat ty mokřady a plochy pro zemědělství, tak teď naopak bychom měli vymezit takzvanou říční krajinu, kde bychom měli řeku, potoky, prameniště nechat přirozeně téct, tak, aby se ta voda dostala tam, kam měla. Mohla nám zásobit podzemní bazény. A my jsme se nedostali do takové situace, jako i letos v létě. Protože ten dopad na zásobování vodou, zejména na venkově, kde jsou malé vesnice, malé městečka, tak je, bych řekla, docela fatální.
0: Posloucháte Leonardo Plus s krajinářskou architektkou Klárou Salzmann a mluvit budeme víc samozřejmě i o těch zmíněných řešeních.
1: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Pojďme říct teď trošku konkrétněji, jak vlastně by vypadala taková ideální krajina, která vodu zadržovat umí, co všechno by měla splňovat v takovémto celku.
2: Já studentům často říkám, že říční krajina, to je takový cévní systém krajiny. A jsou k tomu i velmi, bych řekla, povedené obrázky, kde opravdu ten cévní systém krajiny, ta říční krajina, vypadá velice podobně jako rozvod krve v těle člověka. A funguje to, bych řekla, na stejném principu. Rozvádí to tekutiny, rozvádí to živiny po těle. To znamená, v první řadě, to, co my potřebujeme v krajině, tak je obnova této říční krajiny a přiznání. My jsme ji totiž to, bych řekla, velice brutálně potlačili. A tváříme se, že technická řešení a kanalizace a přivaděče a čističky, že to všechno zvládnou. Ale ukazuje se, že ne. Nemluvě o tom, že celou řadu funkcí příroda umí podstatně líp než my lidé. Respektive my lidé to asi umíme dobře, ale ta příroda to umí velmi často, bych řekla, levnějc nebo i úplně zadarmo. Takže bych řekla, teď nastává obrácený proces, to znamená, předtím jsme z té divoké přírody vyrvávali ty kusy, kde probíhá teď to zemědělství, plochy, které byly využívány, kde byly pole, pastviny a tak dále. A teď bychom obráceně potřebovali do té naší technické, rovné, polomrtvé krajiny dostat vlastně zpátky tu živou říční krajinu, protože to, co je důležité říct, je, že říční krajina je prostor, který si voda sama vytvořila. Za miliony let tím vlastně stálým stékáním v tom stejném tvaru toho povodí, jak si ho vytvářela, tak právě v trase říční krajiny vytvořila obrovské velké sedimentové náplavy a ty tam jsou. Říkáme tomu, že voda má svoji paměť v krajině. To znamená, ona se stále vrací na stejná místa. Bez ohledu na to, jestli tam člověk něco postavil nebo nepostavil. Ale třeba právě velká města, jako je Praha, ale i Vídeň, a prostě všechny velká města, které jsou na nějakém velkém vodním toku, tak jsou postaveny na násepech. ale velmi vysokých. Třeba v Budapešti vím, že je násep kolem řeky Dunaje vysoký 10-15 metrů. A v Praze to taky nebude jako o moc míň. A je to proto, abychom zajistili bezpečný život. Takže to vymezení říční krajiny a zachování těch přírodě blízkých funkcí je důležité, bych řekla, ze třech důvodů. Je to jednak obnova hydrologického cyklu. Obnova hydrologického cyklu znamená nejenom tečení vody z toho prameniště potokem do řeky a potom do moře, ale znamená to i vertikální pohyb, to znamená vsakování vody do podzemí a zásobování podzemních pramenů, které potom zase s tlakem se můžou dostat na povrch do těch pramenišť a tím vlastně se ten koloběh uzavírá. A ještě jsem zapomněla na klimatickou součást hydrologického cyklu, že když je krajina dostatečně vlhká, tak dochází k výparu, což způsobuje lokální srážky. To je něco, co třeba já jako dítě ještě pamatuju, ale dnes už to nezažíváme. Dnes lokální srážky jsou téměř neznámý pojem, možná někdy v pohraničí, tam, kde je vlastně těch lesů asi víc.
0: Což oceníme při těch horkých létech a krajina, když trpí suchem.
2: Přesně, ale v případě vlastně těchto našich současných srážek, na které už jsme si bohužel zvykli, je, že dlouhodobě je sucho. To je i z toho důvodu, že třeba zemědělská půda v České republice, to je 54% území. To znamená, tím, že je tato zemědělská půda v létě velmi často bez jakéhokoliv pokryvu, je obrovsky horká, má vyšší teplotu, než třeba teplota v sídle, ve městě. Vzniká vlastně takový komín horkého vzduchu a ten zabraňuje jakýmkoliv zrážkám, aby vlastně na to území spadly. Takže přichází do úvahy jenom velké srážky, které se vytváří nad oceánem nebo nad mořem. A potom teda prší a prší a prší a prostě trvá to strašně dlouho a vznikají povodně. Takže je to takové jako nevyvážené.
0: To znamená, co se týče těch řek, to řešení je, o čem se docela často mluví, vracení do původních koryt. To je asi ten základ. Já si vzpomínám, že letos na jaře jsem splouval jako vodák Moravu v Litovelském Pomoraví a byl jsem úplně fascinovaný, jak nádherné meandry tam jsou, jak přirozeně tam ta řeka teče. Je to dobrý příklad?
2: Určitě je to jeden z nejkrásnějších, bych řekla, příkladů v České republice vůbec Litovelské Pomoraví a za to patří obrovský dík profesoru Štěrbovi, že se mu to podařilo vyhlásit za chráněnou krajinnou oblast, takže to je jako opravdu super.
0: Kromě vracení řek do původních koryt, tak se mluví často o rušení meliorací, o vytváření mokřadů. Můžeme nějak aspoň stručně tedy jmenovat další z těch nejúčinnějších opatření v
2: krajině?
0: Takže
2: ten první krok je obnova té samotné říční krajiny. Samozřejmě nejde to všude naprosto celém rozsahu, protože třeba kdybychom v Labské Nivě chtěli zabrat zemědělskou půdu, která by sloužila jenom vsakování vody, tak to asi by nám úplně neprošlo. Ale tady se teď my musíme zastavit a zamyslet se, co je pro nás té krajině důležité. My musíme najít kompromis a říct si, tato část řeky, ale i s tím svým, bych řekla, biologickým doprovodem, to znamená spolu s půdou, s organismy, se zvířaty, bude prostorem, kde ta voda bude chodit nahoru dolů, kde poteče a kde bude plnit vlastně všechny ty přírodě blízké funkce, které my potřebujeme. Například samočistící schopnost řeky, když je v přírodním stavu, je obrovská a velice užitečná. A zase v podstatě bych řekla, zase to víceméně nic nestojí. A současně tento prostor může být krásným základem veřejného prostoru a systému sídelní zeleně v sídlech a ve městě. Což je velmi důležité, protože právě koridory řek ve městech a v sídlech poskytují úžasný, příjemný prostor právě v těch obdobích sucha a obrovských veder v létě. Protože tam ten vzduch proudí, je tam vegetace. To znamená, tyto plochy není třeba se k ním tvářit a chovat, že je to něco, co je na konci města, co nikoho nezajímá. Naopak, to jsou plochy, které skutečně můžou tvořit takzvané zelené páteře a můžou být základem zelené infrastruktury. Dále, co se týče zemědělské krajiny, tak tam je jeden velmi vážný problém, že současná technika, zemědělská technika, to jsou obrovské stroje a ty potřebují velký manévrovací prostor. Takže já mám často pocit, že pro zemědělce by bylo nejlepší, kdyby tam žádné potoky nebyly. Byla by to jen rovná plocha, po které by se dalo krásně jezdit. Ale česká krajina je, bych řekla, poměrně dost

0: Bylo to pro nás, je to 33% republiky, je to přece jenom území, kde i v těchto vedrech v létě ta teplota byla teda o hodně nižší, i když jsou to smrkové porosty. A tam právě je taky obrovská rezerva, obrovský potenciál pracovat zase i s říční krajinou, přiznat ji, protože tam jsou taky potoky velmi často zahloubené a voda odtéká velice rychle pryč. A přiznání mimo produkční funkce lesů pro celou republiku jako celek. Protože myslím si, že tohle by mělo být zase pojmenováno jako priorita, jako velmi důležitá věc.
1: Tedy, že ale to není jenom prostor, ze kterého vytěžíme dřevo a vyděláme.
0: Jak říkáme, továrna na dřevo, ale je to prostor, který dnes je naprosto klíčovým prvkem pro naše klima. A my dlouhodobě bojujeme o to, aby se krajinné plánování stalo součástí územního plánování a bylo minimálně tak důležité, jako je navrhování územního rozvoje, to znamená výstavby toho celého území. Protože to zatím neprobíhá. Já mám velmi často pocit, že s krajinou nakládáme jako s krajícem chleba, že prostě ukusujeme, protože pořád ještě je, ale ono je to organismus, ono je to tělo. To, co se teď děje v přírodě a i vodě, je naprosto, bych řekla, normální a odpovídá to tomu stavu, který v té krajině je.
1: Některé samosprávy to řeší docela intenzivně. My si teď můžeme poslechnout, jak k tomu přistupuje třeba město Krnov i ve svém okolí, právě v té zemědělské lesní krajině nad městem, kde se snaží zadržovat vodu z velice dobrých důvodů, protože, jak víme, je to oblast, kde třeba předloni ty povodně byly velmi zásadní a ničivé. Takže jsem se tam procházel krajinou a studovali jsme ta opatření s Pavlou Hájkovou, referentkou z magistrátu, která má ta opatření pro zadržování vody v krajině na starosti.
2: Doufám, že už konečně dořešíme komplexní pozemkové úpravy. Dochází k nějaké směně pozemku, ale zároveň se právě řeší polní cesty, remízky, třeba i velké zařízení jako suché poldry. A ty my bychom potřebovali, aby byly dokončené, protože ty by nám pomohli. A ještě si město nechalo zpracovat studii. Odborníci si tu krajinu prošli a navrhli konkrétní opatření. Jsou tu různé průlehy, výsadba stromů, tuňky, různé svejly, což je takový jakoby příkop v tom svahu, který zabrání právě tomu odtoku vody nebo případně půdní erozi.
1: Pojďme se podívat k nějakému tomu konkrétnímu místu.
2: Teďka jdeme vlastně po poli, které už dneska je sklizené. Byla tady řepka. A tohle to je pozemek města, jenom tady tato část. Je to taková úzká nudle, která vede do kopce a kolem jsou vlastně nějaké pole.
1: Jsou tady nějaké stromy?
2: Ano, jsou tady nějaké nálety, je tady teda spousta kopřiv, takže teda nevím, jestli nám tam bude chtít vlézt do toho zarostlého, ale tady vlastně vidíte jednu už z těch konkrétních tůní, které jsme tady vykopali, ona dneska je suchá. Jo?
1: Teď je vyschlá. Ale je to místo, kam se ta voda může vlastně kumulovat a nesteče to z toho pole úplně dolů.
2: Jako tady tohleto primární opatření je, aby se ta voda zasákla v tom vyhloubeném místě a aby jsme právě zpomalili ten její odtok.
1: Tam byl změněn ten městský pozemek a že to je důležité. Co patří městu, tam může město dělat ta opatření, ale s ostatními pozemky mohou být problémy, je nutné samozřejmě jednat s majiteli a byly tam zmíněny, že město trápí komplexní pozemkové úpravy. Z vaší zkušenosti je tohleto možná pro mnoho lidí neviditelné byrokratické téma zásadní pro adaptaci krajiny?
0: Přesně tak. Ono by ta skládačka měla být taková, že tím hlavním plánovacím dokumentem by měl být územní plán, který by vlastně v sobě měl obsahovat všechny ty zásady rozvoje krajiny, zachování krajiny, rozvoje sídel ve vazbě i na ty vyšší úrovně, krajskou a celostátní. Tohle by měl být podklad pro komplexní pozemkové úpravy, kde už je to i projednáno s veřejností v rámci participativních procesů. A potom tyto věci vlastně můžou jít do realizace. Takže to je, bych řekla, takový jako ideální model. Samozřejmě vždycky záleží na tom, nakolik i ta obec je tomu nakloněná. A právě v současné době já spoléhám právě na obce, které mají osvícené vedení, kteří chtějí něco pro tu krajinu udělat.
1: Důležitá je ale určitě i ze zhora v úroveň celostátní a funkce české vlády a přístup. Jak vnímáte a hodnotíte současnou vládu, pokud jde o přístup k zadržování vody v krajině? Minimálně rétoricky adaptační projekty a dotace zmiňuje. Na druhou stranu slyšíme velkou kritiku za rozvolňování protierozních opatření, za třeba schválený stavební zákon, který zjednodušuje třeba kácení zeleně a tak dále. Jak jsme na tom tedy v tomhle ohledu?
0: co mi tak utkvělo v paměti, je

0: že vlastně tato současná vláda plánuje jako boj proti suchu výstavbu dalších přehrad, což nepovažuji za, bych řekla, úplně ideální řešení, protože právě ta soustava přehrad, kterou my vlastně už dnes máme, tak umrtvuje ten potenciál těch stávajících řek. To znamená, ten vertikální prostup vody mezi povrchem a tím podzemím, ta přehrada vlastně úplně zastaví. Když si vezmete, že Vltavská kaskáda má 200 kilometrů a teď vlastně začneme takovýmto způsobem umrtvovat další řeky, tak z mého pohledu ta situace se zase jenom zhorší. Takže ta cesta je opravdu, bych řekla, ne takovými to velkými gesty, ale je to taková ta malá titěrná práce po těch jednotlivých územích. Samozřejmě, že my nádrže, akumulační nádrže na vodu potřebujeme, potřebuje průmysl, potřebuje velká města, ale musí se velice opatrně se zasahováním a poškozováním toho přirozeného říčního systému.
1: Můžeme na závěr ještě zmínit nějaké inspirativní projekty v Česku? My jsme tady mluvili o meandrech v Litovelském Pomoraví, ale vím, že jste před natáčením zmiňovala ještě třeba Šumavu.
0: Pro mě velikou nadějí do budoucna jsou právě iniciativy obcí, které cítí, že tohle je problém, který si musí začít řešit sami, že to tempo, jakým to dělá vlastně vláda a státní politika, je příliš pomalé na to, co ta obec vlastně potřebuje. Takže takových obcí je opravdu jako celá řada, ale pro mě takovým jako nejznámějším a jedním z nejlepších příkladů obnovy té prameniční krajiny je projekt Národního parku Šumava, projekt LIFE, který v průběhu asi 20 let obnovil obrovské plochy mokřadů a prameniš, které už dnes mají obrovský dopad na odtok vody povodí vlastně řeky Vltavy v těch horních částech. Ale jsou to další obce, například Kostelní Lhota v Polabí, anebo Spálené Poříčí v Brdech, Vohnančice například. Prostě jakmile se někdo rozhodne vážně věnovat problému zadržování vody v krajině a zlepšení situace a sedne si spolu s občany nad mapu a začnou spolu přemýšlet, co by v tom území mohli spolu dělat. A když si k tomu pozvou i odborníky, tak rozhodně určitě jsou místa, které můžou řešit hned. A tady bych chtěla apelovat ale nejenom na obce a kraje, protože je celá řada velmi aktivních, bych řekla, subjektů, ale každý občan, každý jeden člověk v tomto státě může něco pro tu vodu udělat. Na vlastním pozemku, vlastním přístupem k vodě, kde pro mě je naprosto nepochopitelná stále nedostatek legislativy, který neřeší problém například, že WC splachujeme pitnou vodou. To je, bych řekla, taková neúcta k té pitné vodě, které máme stále dostatek. Myslíme si, že jí máme dostatek. Takže ty rezervy jsou obrovské a každý na vlastní zahradě může zadržovat vodu, může si vytvářet tůně a jezírka a prostě vrací se život do těch ploch a ta voda je obrovsky, bych řekla, jako zajímavým a vítaným prvkem.
1: Dají se dělat zázraky.
0: Tak.
1: Slyšeli jste Leonardo Plus o zadržování vody v krajině v poslední době až módním sousloví, za kterým se ale skrývá ještě spousta reálné práce, pokud chceme Česko připravit na častější a silnější sucha i povodně v éře člověkem způsobené změny klimatu. Povídali jsme si o tom s Klárou Salzmann, expertkou na krajinářskou architekturu z Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze. Děkuji za to.
0: Děkuji, nashledanou.
1: K pořadu se i v delší verzi můžete kdykoliv vrátit na webu plus.rozhlas.cz i v podcastových aplikacích. Příjemný další poslech Českého rozhlasu Plus přeje Jan Kaliba.
2: Rádio Praha.

0: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Dnes s Janem Lukačevičem.
2: Umíte si představit, že by vám strom mohl vyprávět, když se pod ním hnula zem? Přesně tohle umí zjistit dnešní host. Filip Schlesinger z Ostravské univerzity zkoumá sesuvy a pomalé pohyby svahů pomocí stromů. Za výzkum, který letokruhy propojuje s geofyzikálním měřením nitra svahu, navíc letos od města Ostravy získal titul Talent roku. Dnes se spolu procházíme podél Děhelovského potoka na Ostravsku a povídáme si nejen o sesuvech, ale i o tom, jaké to je hledat odpovědi ukryté ve dřevě. Filipe, ahoj.
3: Ahoj, Honzo.
0: Žárovky.
2: Filipe, sedíme tu u Děhelovského potoka, kolem nás rostou stromy. Člověk by řekl, že tady jenom tak stojí, ale ty z nich umíš vyčíst nějakou informaci. Jak to děláš?
3: V podstatě je to mnohem jednodušší, než to vypadá. Protože stromy tady v naší krajině, nebo v našich šířkách zeměpisných, rostou tak, že každý rok vytvoří nějaký jeden letokruh. A v tom letokruhu se vždycky zapisuje všechno, co se v tom daném roce, na tom daném místě, kde ten strom roste, stalo. To znamená od nějakých klimatických věcí, jako hodně srážek, malo srážek, vyšší průměrná teplota, nižší průměrná teplota, tak případně právě nějaké svahové procesy, nebo nějaké události, jako jsou třeba povodně, anebo naopak můžou říct něco o tom, zda byly ty stromy v tom daném roce napadeny nějakým škůdcem nebo nějakou houbou, případně jaký je jejich zdravotní stav a kondice.
2: To si dovedu představit, ale ty se na to koukáš přece jenom z trošku jiného úhlu pohledu. Ty se totiž dovedeš podívat i za to sucho, nebo za ty věci, které si představí naši posluchači a posluchačky. Co všechno se takhle ještě dá vyčíst?
3: Zejména to, pokud stromy rostou na nějakém svahu, zda ten svah je vlastně nějakým způsobem aktivní, nebo naopak není aktivní. A když my máme nějakou tu referenční datovou sadu těch stromů, díky kterým můžeme odfiltrovat právě ty klimatické vlivy.
2: Co je to referenční datová sada stromů?
3: Referenční datová sada stromů je taková sada stromů, ze kterých my získáme právě ty data z těch letokruhů. A ty stromy byly ovlivněné pouze těmi klimatickými, nebo naopak ne těmi procesy, které způsobují ty svahy. Takže rostou často někde na nějaké rovince a neovlivňuje je žádný gravitační proces.
2: A teď tu máme ty stromy, které v tom svahu jsou. Co s nimi ten svah udělá a jak ty to vlastně poznáš?
3: Na první pohled si můžeme všimnout, že ty stromy jsou ovlivněné tak, že jsou třeba vychýlené jejich kmeny. Jsou nějakým způsobem nakloněné nebo mají nějaké kolenovité ohnutí. Případně část jejich kmene je nějakým způsobem pohřbená zeminou, která se sesunula, nebo jsou obnažené jejich kořeny. A když se podíváme na ty letokruhy, které z těch stromů jsme schopni teda získat, tak veškeré tyhle ty důsledky, které ten strom dostal tím svahovým procesem, tak se propisují do těch letokruhů. To znamená, některé letokruhy jsou naopak širší, nebo vytváří se takzvané reakční dřevo, případně dojde k razantnímu zúžení těch letokruhů, k takovému náhlému potlačení toho růstu.
2: Zaujal mě termín reakční dřevo, já znám jenom reakční videa. Tak co to je reakční dřevo?
3: Reakční dřevo se vytváří u stromů, které byly právě nějakým svahovým procesem nakloněny a ty stromy se snaží dostat zpátky do své vertikální pozice. Takže se snaží vyrovnat, aby rostly zase zpátky kolmo nahoru, tak jak je známe. A dělají to tím způsobem, že na jedné straně toho svého kmene vytvářejí buňky, které mají mnohem tlustší buněčnou stěnu. A na tomto kruhu to jde vidět tak, že je to vlastně takové tmavší dřevo. A to reakční dřevo se vytváří jenom po dobu, kdy ten strom vyrovnává ten svůj růst zpátky do té kolmé pozice. V momentě, kdy se vyrovná, tak už tyhle ty typy buněk nevytváří a zase přirůstá klasicky tak, jak to známe.
0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
2: My jsme si tu hezky poseděli, ale je taky čas na nějakou práci. Filipe, ty jsi s sebou dneska vzal jeden pracovní nástroj. Můžeš nám popsat, o co jde, jak vlastně vypadá, k čemu slouží?
3: Říká se tomu oficiálně Presslerův přírůstový nebozes, ale zkráceně a zjednodušeně tomu říkáme vrták.
2: Přeskočili jsme Děhelovský potok a blížíme se ke stromům, kde si ukážeme, jak se takový vrták, který vlastně člověka na první pohled ani moc nezaujíme, je to taková tyčka, funguje, protože ty nám ho sestavíš, že jo?
3: Je to tak, pojďme si ho poskládat. V první řadě je potřeba takový závit tady nahoře odšroubovat. A v momentě, kdy to odšroubujeme, jde to celkem stuha, tak vysuneme takovouhle jehlu, která se říká extraktor. Tu zatím potřebovat nebudeme. A pak je tam další část toho vrtáku. To je v podstatě ta hlavní část, ten vrták jako takový. Takováhle černá tyčka se závity na konci. Tuhle tu část toho vrtáku já vlastně zasunu do toho madla, do toho držadla. Zajistím to. A teď v podstatě mám poskládaný vrták a jsem připraven k tomu jít odebírat vzorky ze stromu.
2: Z jakých stromů nejčastěji odebíráš vzorky?
3: Nejčastěji odebírám z buku anebo ze smrku. Podle toho samozřejmě, co na dané lokalitě roste za druhy, ale tyhle ty dva jsou takové nejčastější v našich místech.
2: A my máme to štěstí, že před námi je buk, tak se pojďme vrhnout na jedno takové vrtání.
3: Při odběru je potřeba vždycky myslet na to, co nás při tom výzkumu zajímá. Co za svahový proces se tady odehrává, jakým způsobem by se mohl propsat do toho stromu, do těch letokruhů, zda se teda jedná o nějaký náklon nebo o zúžení těch letokruhů případně. Podle toho musím odebírat ty vzorky v tom stromu. Nejčastěji však vždycky odebírám dvě vrtná jádra, což znamená z té jedné strany podél svahu a pak z té opačné strany zproti svahu. Na začátku je vždycky potřeba udržet vrták co nejlépe kolmo ke kmenu toho stromu, aby se ten vrták nějak nevychýlil. A člověk musí být trpělivý, dokud se ty závity nezachytí do toho kmene. Takže je to asi ta náročnější část toho vrtání.
2: Nadře se člověk?
3: Nadře. Přitom, když člověk je v terénu a musí vyvrtat desítky nebo i stovky takových stromů za jeden den, tak opravdu je to makačka hlavně na ruce.
2: A možná naše posluchači a posluchačky překvapí, jak velká dřina dovede být taková věda. Nejčastěji si asi představí nějakého vědce nebo vědkyni v laboratoři, jak zvedají zkumavky a pipety. Takové kolegy už jsme tady měli v našem pořadu, ale Filip rozhodně vybočuje, protože svýma namakanýma rukama teďka vrtá do buku. Jak dlouho se takový strom vlastně vrtá?
3: To záleží na tvrdosti toho dřeva. Samozřejmě buk je jeden z těch tvrdších dřevin, takže tam to trvá trošku déle. U smrku je to daleko jednodušší, protože je to měkčí dřevo. Takže záleží taky i na tom, jak to má člověk v ruce, jestli vrtá často nebo méně často. Ale dejme tomu jeden strom tak na cca dvě minuty, když je hodně dobrý.
2: Ty jsi tedy navrtal a jak teďka vlastně dostaneme to dřevo ven?
3: Mně se podařilo vrták uchytit do kmene. A teď je hlavním úkolem ten vrták vlastně vyvrtat pokud možno nejlépe středem toho kmene až na protější stranu toho kmene. Takže vrtám tak dlouho, dokud mi vrták nějakým způsobem nevyjede z opačné strany toho kmene.
2: Slyšíte krásné lupání? Tak to je právě zvuk stromu, který reaguje na to, jak se do něho pomalu zavrtává Filipův vrták. A Filip je skrz, to znamená, že my teďka odebereme nějaké to dřevěné jádro, nebo jak to přesně funguje?
3: Je to tak, říkáš tomu dřevěné jádro, nebo taky vrtné jádro. Teď přichází ta chvíle, kdy já vezmu tu jehlu, ten extraktor, který jsem na začátku odložil, protože jsem ho nepotřeboval. Ten extraktor vlastně zasunu do toho vrtáku a naberu to jádro, které je teďka momentálně v tom vrtáku. A když mám tu jehlu vlastně až na doraz zasunutou, tak musím teďka otočit proti směru toho vrtání. Teď už by se to jádro mělo uvolnit a zůstat právě v té jehle, takže teď můžu opatrně tu jehlu zase z toho vrtáku vysunout.
2: Vidíme krásné čerstvé dřevo. Bohužel rozhlasový přenos nedovede zprostředkovat taky ten další zážitek, a to je krásná vůně toho čerstvého dřeva. Tak si můžete představit, jaké to asi je, když stojíte u buku v hlubokém bukovém lese. A ty takových jader tedy za ten den zvládneš vyrobit i několik stovek, je to tak?
3: Je to tak, je potřeba někdy i několik stovek vyvrtat, záleží vždycky na tom, jak rozsáhlý je ten sesuv, který vlastně zkoumáme. Jsou i případy, kdy stačí třeba pár desítek těch stromů, ale jsou to nějaké fakt málo rozsáhlé procesy. Častokrát právě stovky, někdy i 200.
2: A možná naše posluchače a posluchačky taky napadne, co na to ten strom, jestli na to nějak reaguje, nebo jestli ho potom následně musíte nějak ošetřit, aby takováhle odebraná dírka, která po něm zůstává, nemůže způsobit nějakou paseku.
3: Naprosto legitimní otázka, kterou si kladou asi všichni, včetně mě. Kladl jsem si to takhle i na začátku, když jsem s touhle prací vlastně začal. A vždycky je lepší samozřejmě ten strom potom vývrtu nějakým způsobem ošetřit, protože my vlastně do něho vytvoříme nějakou vstupní bránu pro hmyz nebo houby, případně jiné parazity. Pokud ale vrtáme ve vegetačním období toho stromu, tak to zas až takový problém není, protože ten strom je schopen reagovat velmi rychle a takovouhle ránu zacelí za velmi krátkou dobu. Kdybychom však vrtali v zimním období, čili v takovém vegetačním klidu, tak je to problém trošku větší, protože ta rána se hned nezacelí, ale na druhou stranu v tom zimním období zase nežije toliko hmyzu a parazitu.
2: Takže tím nebozezem se zase musíš dostat zpět. To už je asi o dost jednodušší, že?
3: Je to tak. Musím ho vždycky vyvrtat zpátky, abych ho mohl zase použít, nenechám ho v tom stromě. A je to o dost jednodušší, než ho tam zavrtat, protože ten nebozec už je tam uchycen. Takže vlastně zpátky už je to jenom odvrtání.
2: Je nějaké dřevo, které je jednodušší nebo naopak složitější na vrtání?
3: Jo, smrky jsou jednoznačně tou nejjednodušší dřevinou na vyvrtání. Jsou opravdu fakt měkké. A tam si se svým vedoucím pomáháme i vrtačkou, že vlastně ten vrták neuchytíme do toho madla, ale do klasické vrtačky. Pak je ten vývrt vlastně o dost rychlejší a jednodušší. Naopak, třeba takový akát, tak to je jedno z hodně tvrdých dřev nebo stromů. Tam by nám ta vrtačka nepomohla, protože bychom ji úplně odvařili. Takže tam musíme vrtat ručně. Ale u těch akátů je to teda opravdu dřina a tam jako vrtat stovku by člověk za jeden den ani nedal.
0: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
2: S Filipem Šelezigrem z Ostravské univerzity sedíme, jak slyšíte, na břehu Děhylovského potoka a trošku nás tu trápí komáři, což je normální, je krásné počasí a mě by zajímalo, jestli to je právě ten důvod, proč ty ses vlastně do takového výzkumu pustil, jestli tě ta příroda lákala, nebo to jsou nějaké jiné důvody, co tě vedlo k tomuhle vědeckému oboru.
3: Je to ta příroda, máš pravdu. Ale já bych vlastně začal možná tím, že úplně odmala. Mě vždycky zajímal zeměpis. Já jsem strašně rád cestoval prstem po mapě a učil se hlavní města států a takovéhle věci. Pak jsem si udělal takovou jenom krátkou odbočku na jeden rok na španělskou filologii, jazykovědu. Tam jsem zjistil, že to je slepá ulička. Tak jsem se pak přihlásil na vysokou školu na studium geografie a vlastně během bakalářského studia jsem zjistil, že opravdu ta fyzická geografie, potažmo environmentální geografie, ta, co řeší ty přírodní procesy, tak je ta cesta, kterou chci jít, protože trávím čas v přírodě a můžu zkoumat to, jak ta příroda se chová, jak se chovala, jak ji my jako lidé ovlivňujeme a jaké to má vlastně všechno dopady.
2: Co tě na tom výzkumu stromů a potažmo sesuvů chytlo natolik, že si u toho zůstal tolik let a sbírá se to i různá ocenění?
3: Chytlo mě na tom hlavně to, že ten výzkum jako takový je v podstatě něco jako taková detektivka. Já skrze ty stromy získávám nějaké informace, protože oni jsou takový kronikáři, ty stromy, a já z nich získávám informace, co se v té krajině tehdy, v minulosti dělo, jak je to nějakým způsobem ovlivnilo. A byť je ta metodika, případně celá ta práce taková jakoby jednotná a myslí si člověk, že to je možná pořád dokola to stejné, tak ale každý ten případ je v něčem individuální. Takže je to takové odhalování toho, co se kdysi stalo a hledat možná vysvětlení.
2: Tvůj výzkum se, Filipe, odehrává hlavně v Jeseníkách, nebo spíš v Javorníkách, jestli se nepletu, a v Beskydech. Jak vlastně vypadá takový běžný den v terénu?
3: Je to tak, Honzo. Javorníky a Beskydy jsou hlavní dvě lokality, kde svůj výzkum dělám. A takový běžný den začíná úplně standardně, aspoň teda z mého pohledu. Vždycky se svým vedoucím nebo s kolegy sejdeme na univerzitě, zbalíme všechny potřebné věci do terénu, jak už to byl právě tady vrták, případně pásmo, nějaké měřidlo a hlavně co se týče toho geofyzikálního měření, tak i tyhle ty nástroje. Nasedneme do auta, jedeme na lokalitu a tam už procházíme celé to místo, kde ten svahový proces probíhá a sbíráme data ze stromu, takže ty vývrty, případně provádíme to geofyzikální měření a většinou odpoledne se vracíme domů.
2: Kolik toho člověk takhle s tím vybavením za den nachodí?
3: To je dobrá otázka. Myslím si, že to úplně neexistuje asi univerzální odpověď, protože každý ten proces je jinak rozsáhlý. Takže člověk může opravdu nachodit pár jednotek kilometrů, ale může nachodit i desítku, dvacítku.
2: Tak to už se člověk docela projde. Při tady těch procházkách došlo někdy k něčemu, co tě v rámci toho výzkumu překvapilo nebo zaskočilo? Nebo překvapení přichází, až když ty data analyzujete?
3: V drtivé většině to překvapení přichází v době, kdy ty data analyzujeme. To znamená, když datuju ty letokruhy, když už jsou ty vzorky zpracované, takže často v laboratoři nebo potom v kanceláři u počítače. Ale i v terénu mám takový jeden zážitek, který mě vlastně docela překvapil. To jsme s kolegyní vrtali stromy tady nedaleko v Karviné a ty stromy měly zatopené kmeny a byť na první pohled se zdály, že už jsou teda mrtvé a nežijou, tak po tom vývrtu jsme zjistili, že jsou stále živé.
2: Filipe, ty jsi sebou taky vzal takové špalíčky a já si zkusím domyslet, jak to mohlo vzniknout. Jsou to ta dřevěná jádra? Co se s nimi musí tedy stát, potom se odeberete, aby ten výsledek byl takový, jako my můžeme vidět tady?
3: Odhadl jsi to velice správně, Honzo. Jsou to ta vrtná jádra, která odebereme ze stromu. Potom, co skončí naše terénní práce, tak jedeme do laboratoře. Tam ty vrtná jádra ukotvíme právě tady do těchto dřevěných lišt, takových kolejníček. Klasicky je tam nalepíme lepidlem, přicvakneme kolíčkama a necháme je tam takhle zaschnout a zatvrdnout. A až jsou dostatečně uchycená, tak je pak musíme vybrousit. Takže na brusce potom ta jádra takhle vybrousíme a pak jsou ty letokruhy takhle krásně čitelné, jako můžeme vidět na tomhle příkladu.
2: Kolik takových jader máte v nějakém archivu?
3: Tisíce. Jsou to plné skříně, plné sady v laboratoři, když otevřete každé dvířka, vždycky na vás vykoukne nějaký balík takovýchhle vzorků.
2: Viděl jsem tě, jak vrtáš. Říkal jsi mi o těch desítkách kilometrů, které člověk nachodí. Jak odpočíváš? Co děláš, když se zrovna nevěnuješ tady té terénní práci nebo analýze v laboratoři?
3: V podstatě sám jsem si naordinoval v vozovkách 8-hodinové pracovní dny a snažím se to dodržovat, abych právě nepřetahoval práci, aby mě to nějakým způsobem nevyčerpalo, jak fyzicky, tak psychicky. O víkendu si dávám volno. A dělám bouldering, tam trávím asi nejvíce času. A pak taky hraju deskové hry s přáteli, případně videohry.
2: A jak na to reaguje tvoje rodina? Dá se to nakombinovat tak, aby si byl se vším spokojený?
3: Je to těžké. Rodina na to teda jako reaguje, že to přijala jako fakt. Tak to je. Náš člen rodiny je prostě vědec nebo bude vědec. Důležité je hodně plánovat dopředu. Takže už to není tak, jak to dříve bývalo, že byla nějaká spontánní akce a vždycky jsem mohl. Teď už je to tak, že prostě pokud se s rodinou nedomluvím na něčem měsíc, dva dopředu, tak prostě nemám čas.
2: Když takhle plánuješ nějakou cestu, jak to vlastně funguje? Co všechno musíš vzít v potaz a chystáš si svačiny?
3: Musím vzít v potaz hlavně, jaké bude počasí, takže se připravit v podstatě na skoro jakékoliv podmínky. Takže do batohu zbalit i pro případ deště nějaké jako nepromokavé oblečení. Rozhodně i pevnou obuv, dostatek tekutin. Svačinu si taky chystám, protože když jsme právě někde v terénu, tak dost často jsme i mimo civilizaci na místech, kde není signál. Svačina je taky důležitý základ.
2: A nezbývá, než se zeptat, jestli do přírody někdy chodíš i bez toho, aniž by si v ní zkoušel něco zkoumat. Chodíš taky někdy do lesa jen tak?
3: Jasně, chodím. Vzhledem k tomu, že ta terénní práce není nějaký úplně můj denní chleba, že bych jako chodil do terénu každý den nebo často. Je to spíše taková nárazová věc. Takže trávím i hodně času právě na horách, v lesích, mimo práci. A upřímně je těžké se někdy pohybovat na výletě a neskoumat tu krajinu tím profesním pohledem.
2: Já jsem si právě říkal, jestli nemáš nějakou profesní deformaci a nekoukáš na všechny nakloněné stromy, když se procházíš někde na dovolené, ale chápu, že to se musí dít a asi to k tomu všemu patří. Filipe, ani v krásné přírodě Děhlovského potoka se nevyhneme rychlé baterii otázek v rámci našeho dotazníku.
0: Žárovky. Dotazník Jana Lukačeviče.
2: Spíš hory nebo nížiny?
3: Hory, jednoznačně.
2: Máš raději vrták nebo lopatu?
3: Vrták.
2: Preferuješ letní terén nebo analýzu v zimní kanceláři?
3: Těžký výběr, ale spíš asi letní terén.
2: Máš raději stromy nebo skály?
3: Opět je to 50-50, ale spíše stromy.
2: Preferuješ klid lesa nebo ruch velkoměsta?
3: Spíše klid lesa.
2: A když zkoumáš sesuvy, baví tě víc ty rychlé nebo ty pomalé?
3: Jednoznačně pomalé.
2: Já jsem se chtěl zeptat právě na ty pomalé sesuvy. Mě by zajímalo, jak přesně takové sesuvy fungují a obecně čím se vlastně liší od toho, co si člověk představí nejčastěji, od toho rychlého sesuvu.
3: Je tam rozdíl mezi těmi pomalými od těch rychlých. Právě už ten název vypovídá v tom, že ten hlavní rozdíl je vlastně v té rychlosti toho pohybu. Zatímco ten rychlý nebo klasický sesuv, který si lidé představí, tak ten se náhle v jeden moment stane. Část toho svahu se sesune a tím v podstatě ta událost nějakým způsobem skončila. Když to u toho pomalého sesuvu, jakým je třeba mělké ploužení, tak ten pohyb probíhá neustále, kontinuálně, počas celého roku, by se dalo říct. Takže tam není nějaký zásadní jeden moment, kdyby se ten sesuv odehrál, ale jde o ten kontinuální proces.
2: Nezbývá než se zeptat na takovou klasickou otázku, k čemu je to vlastně všechno dobré. Proč je užitečné znát, jak se svahy pohybují a sesouvají a k čemu nám ta historická data můžou být?
3: Jak se obecně říká, že poznání minulosti je klíčem k budoucnosti, tak to samé vlastně platí teda i tady, u našeho výzkumu. Tak všechna tahle ta data z minulosti, kdy a kde byl který svah aktivní a v podstatě do jaké míry, tak nám dá informaci o tom, když bychom chtěli v té dané oblasti nějakým způsobem stavět, ať už je to nějaká infrastruktura nebo nějaké budovy, tak zdali nejsou ohrožené právě nějakými těmihle geohazardy, jako jsou sesuvy, anebo nějaké kontinuální pohyby, které by měly na svědomí praskliny.
2: To mi dělá radost, protože i zdánlivě nesouvisející obor, o kterém se bavíme v hluboké přírodě, nám najednou může povědět hodně o tom, jak vlastně stavět lépe naše města, sídla, a má docela velký užitek pro lidi. Je něco, co za nějaký hlubší smysl zase hledáš ty, nebo jdeš za tady touhletou velkou vizí, že se snažíš pomáhat lidem, aby stavěli, řekněme, udržitelněji a odolněji?
3: Jednoznačně jsem pro, abychom my jako lidé obecně stavili udržitelněji a více přizpůsobovali svůj život do souladu s přírodou, než naopak, abychom si ji podmanili. Ale já za svou práci spíše vidím nějaké zdokonalení té dané metody. Spíše než nějakou aplikační rovinu, tak naopak spíše zdokonalení, aby ta metoda přinesla ještě přesnější výsledky, než přináší teď.
2: Zmiňuješ metodu. Mě by zajímalo, jestli v tom oboru existuje nějaká otázka, na kterou zatím nikdo neumí odpovědět, ale ty bys ji chtěl rozlousknout.
3: Takových otázek v našem oboru je spousta. Mě ale nejvíce zajímá otázka toho, že v době, kdy ten strom je nakloněn, vytváří právě třeba naopak to reakční dřevo, které už jsme tady zmiňovali, tak on není schopen zaznamenávat v tu danou dobu, kdy to reakční dřevo vytváří, jiné pohyby toho svahu. Takže se vlastně ztratí v té jeho reakci. A já si myslím, že ale jsme schopni, nebo možná časem budeme schopni, odhalit nějakým způsobem i to, že ten strom je schopen zaznamenávat i ty pohyby, které právě jsou schované v tom šumu.
2: Je právě tohle směr, kterým by se tvůj obor měl vydat? Nebo myslíš, že by měly být ještě nějaké jiné směry, kterým by se ten dendrogeomorfologický výzkum měl ubírat dál?
3: Myslím si, že to je jedna z cest, ale možná nenabízí asi toliko možností. Je to spíš přímočařejší. Naopak si myslím, že daleko větší šířka pole působnosti je v oblasti zkoumání v jiných klimatických podmínkách, nejenom v mírném pásu, ale i do jiných podmínek, a vyzkoušet i jiné druhy stromu, jak reagují.
2: Protože v našem pořadu se rádi ptáme taky na dobré zprávy. Existuje z nedávné doby nějaká dobrá zpráva z tvého oboru nebo nějaký objev, který by nás posunul vpřed?
3: Tak tím si nejsem úplně teďka jistý. Na nic takového jsem nenarazil.
2: Já totiž jednu dobrou zprávu mám. Rád bych totiž připomněl, že ty jsi za svůj výzkum získal ocenění Talent roku. Můžeš nám popsat, jak to probíhalo, jak jsi na to reagoval?
3: Statutární město Ostrava vypsalo výzvu, kterou vyhlašuje každý školní potažmo akademický rok. A to je výzva o udělení ceny titulu Talent roku města Ostravy, do které se mohou přihlásit vysokoškolští studenti, jak bakaláři, tak magistři, tak i doktorští studenti. A z těch, co se přihlásí a vyplní formulář a splní určité podmínky, tak potom nezávislá rada prozkoumává ty jejich žádosti a vyhodnocuje, kdo takovýhle titul vlastně za svou práci, ať už vědeckou, či výsledky ve škole, tak kdo takovou cenu získá. A letos nás tu cenu získalo celkem 18, což je docela velké číslo, takže nejsem jediný, je nás víc takhle talentovaných na území města.
2: Tak to mi dělá velkou radost a myslím, že taky našim posluchačům a posluchačkám. Filipe, přejeme ti hodně štěstí ve sbírání dalších ocenění, ale taky získávání nových vědeckých objevů, abychom lépe chápali naši krajinu. Jsem moc rád, že jsme si spolu mohli povídat. Toto byl Filip Schlesinger z Ostravské univerzity. Filip, ahoj.
3: Ahoj Honzo a děkuju moc.
2: Já se s vámi loučím, mé jméno je Jan Lukačevič a příště se uslyšíte zase s Pavlou Hubálkovou.
1: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
0: Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Poslouchali jste reprízu pořadu Leonardo Plus
5: na Rádiu Praha.
4: Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každou neděli po 10. hodině.
1: Host Lenky Vahalové. Hudební producent a kytarista Lukáš Chromek. Spolupracoval s Karlem Gottem, Richardem Krajčem i mladší generací hudebníků, jako jsou Tom Artway nebo Sofian Matchmatch. Jako hlavní kytarista působí také v kapele Evy Farné. Co ho přitahuje na filmové hudbě? Jak pozná skutečný talent? A proč nevyužil nabídky práce v USA a rozhodl se zůstat v Česku? Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha.
0: Rádio Praha.
1: 107,1 FM.

0: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: V pondělí si dáme rock. Čerstvý z letošního roku od Muse, The Wow Signal. Nebo léty ověřené album Faith No More, Angel Dust. Muse nebo Faith No More. Hlasujte u nás na Facebooku.

0: Volby 2026. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Kdo vyhraje bitvu o Prahu?
2: 9. a 10. října zvolíte primátora Prahy, který povede vaše město další 4 roky.
3: Do pražského zastupitelstva letos kandiduje celkem 24 subjektů.
4: Právě nedostupné bydlení je jeden z největších problémů, který trápí metropoli.
5: Nové vedení převezme město v době velkých dopravních staveb.
6: Další otázkou je cena veřejné dopravy.
0: Kde bydlet a kde parkovat? Hlavní témata pražských voleb. Kdo v nich zvítězí a ovládne hlavní město? A co s ním pak udělá? Ptám se na to politoložky a expertky na politický marketing Marcely Konrádové z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dnes je pátek 2. října. Ahoj Marcelo, vítej ve Vinohradské 12.
7: Ahoj Matěj.
0: Jsou tu zase volby, budou za týden a my dnes budeme spolu hledat nového pražského primátora. Zmíníme u toho 7 kandidátů a kandidátek ze stran a hnutí, které teď byly v zastupitelstvu nebo v posledních průzkumech dostávají největší šanci se do zastupitelstva dostat. A začnu by ty. Minimálně 2 kandidáti na primátora už totiž museli řešit svoji bytovou kauzu. Nejčerstvěji v těch posledních týdnech Tomáš Portlík z ODS, kandidující za Spolu, veřejně se přihlásil k méně nemovitost než ve skutečnosti vlastní a oponenti, tak to tak bývá, samozřejmě mu to dávají takzvaně sežrat právem.
7: Já co bych řekla, tak u této kauzy je potřeba rozlišovat mezi tím, co musí politik uvést do zákonného registru a tím, co se od něj vlastně očekává v politické komunikaci. Protože když pan Portlík říká, že zákonné povinnosti splnil, tak to vůbec nechci rozporovat. Nicméně pro politickou komunikaci je důležitá transparentnost. A ta byla právě neuvedením některých jeho nemovitostí z pohledu novinářů, voličů, občanů, narušena. Protože bydlení je opravdu jako jedno z těch velkých témat nejenom letošních voleb, ale vedle bezpečnosti, vedle dopravy, možná i školství. Si myslím, že to je jakoby jedno z těch opravdu největších, které se v pražské a nejenom pražské komunální politice prostě hodně řeší v České republice.
0: On tvrdí nebo říká, že podává pravidelně přiznání do registru ministerstva spravedlnosti, protože je současně starostou na Praze 9, proto jsou tedy na něj kladena i přísnější kritéria a odmítá tedy, jak si sama říkala, porušení čehokoliv. On v nějaké anketě pro Mladou frontu dnes řekl, že těch bytů je prostě méně než ve skutečnosti. Potom se zjistilo, že má přes firmu, že vlastní další 3 byty. On se teď hájil taky v superdebatě iDnesu, kde o těch svých bytech znovu mluvila, kde se řešilo teda, co všechno vlastní, nejenom on, ale i všichni ostatní kandidáti, ty hlavní. Motoristka Klára Sovová přiznala, jsem bohatá, mám desítky bytů. Mimochodem zdanění investičních bytů by do budoucna mohlo snižovat i schodek státního rozpočtu. Počtu, byť třeba SPD je proti, jako tomu mluvil i další kandidát na primátora Milan Urban, ale je to něco, o čem třeba Alena Schillerová, ministryně financí z ANO, přemýšlí. Ty byty a to vlastnictví hodně bytů a to, že je někdo bohatý a přizná to, je to handicap pro ty volby v Praze nebo je to značka úspěchu?
7: Tady je zajímavé, že velké množství investičních bytů nemusí být samo o sobě nějakým politickým handicapem. Ono opravdu záleží na tom, jaký příběh kolem toho kandidát, respektive kandidátka vytvoří. Takže když paní Sovová to vlastnictví prezentuje jako důkaz svého podnikatelského úspěchu a otevřeně říká, jsem bohatá, tak to vlastně může některým voličům iniciovat, že bude správně vlastně hospodařit i dál, že vlastně bude schopná rozvíjet Prahu v tomto sektoru. Zároveň ale v Praze probíhá jistý politický spor o to, zda velké množství investičních nebo prázdných bytů nepřispívá k nedostupnému bydlení. A tam už potom vlastně vznikají ty třecí plochy, protože když se podíváme na téma bydlení obecně v letošních volbách, tak tam je velmi široká shoda na tom, že se to musí nějakým způsobem řešit. Jo? Tam není otázka toho, že by někdo si myslel, že bydlení je tady v pořádku a pojďme řešit třeba zrovna dopravu. Tam jde o to konkrétní řešení. Konkrétní kroky, které se mají učinit, kterým směrem.
0: Kterým směrem? K těm směrům samozřejmě mám spoustu poznatků, ale ještě jenom dopovím ten příběh o těch minimálně 2 kandidátek na primátora, co už museli řešit svou bytovou kauzu, protože tím druhým, a to je všeobecně známá věc, a taky jsme to řešili ve Vinohradské 12, Ondřej Prokops, ano, nakonec není kandidátem za hnutí ANO na primátora, protože kvůli bytové kauze skončil, nahradil ho pan Hušbauer. Nicméně v zásadě všichni ti kandidáti mají 1, 2, 3 nemovitosti, tu a tam někdo rekreační nemovitosti. nemovitost někde ve středních Čechách například a podobně. A teďka mají ty velké plány s byty v Praze s výstavbou bytů. Ty jsi říkala, že krize bydlení to je jedno z těch hlavních témat, možná to nejdůležitější, které se řeší.
7: Určitě ano, protože třeba v průzkumu Stemmark z letošního srpna hodnotilo téměř 80% Pražanů dostupnost bydlení jako velmi špatnou. Více než polovina jí dala nejhorší známku. To je poměrně zajímavé. Otázka ale vlastně taky je, co s tím ten primátor může dělat.
0: No.
7: A zrovna u pražského magistrátu je to extrémně složité a myslím si, že někteří voliči se v tom právě nevyznají. Co řeší magistrát, co řeší městská část, co třeba musí řešit stát prvně, aby to mohla potom řešit Praha.
0: No, nějaké legislativní změny, ale nicméně ten primátor určitě může tlačit něco, nastavovat vizi, určovat nějaký směr, kdyby to
7: určitě
0: nechtěl, tak to ani
7: Praha může stavět na svých pozemcích, rozhodovat o městském bytovém fondu, ovlivňovat územní plánování a tak dál a tak dál. Máme tady metropolitní plán, máme pražskou developerskou společnost, která vznikla už v roce 2021, je hodně spjata s dalším kandidátem, o kterém jsme ještě nemluvili, s panem Hlaváčkem, takže
0: kandidátem za starosty.
7: Přesně,
0: ano.
7: Tak děkuji. Není to o tom, že by zrovna v tomhle tématu ti kandidáti nemohli nic udělat, ale není to tak jednoduché. Oni nemůžou tlačit na developery, oni můžou využívat to, co patří Praze.
0: K těm plánům. Pirátka Tereza Nieslerová, o níž jsme ještě taky nemluvili, chce být primátorkou pro bydlení, doslova. Slibuje 10 000 bytů ročně, to není rozhodně málo, miliardy z evropských peněz do té výstavby chce sehnat. Městské byty chce právě i Petr Hlaváček, jehož mateřská strana má v gesci onu zmíněnou pražskou developerskou společnost, která skutečně už existuje řadu let, 5-6 let, má plány na spoustu nových bytů, ale na ty první, na asi 22 prvních bytů získala povolení teprve letos v létě a nelíbí se to například právě Janu Hušbauerovi z ANO, dalšímu kandidátovi na primátora. On kritizuje pana Hlaváčka za to, že prostě jenom mluví zatím o plánech, ale ty skutky jako takové se ještě nestaly.
7: Určitě. A tady dostáváme vlastně do toho další rozměr a to je mateřská strana. Protože, jak už jsem před chviličkou řekla, tak ne všechno může vyřešit pražská komunální politika. Máme tady jedno z nejsložitějších a nejdéle trvajících stavebních povolování.
0: Ano.
7: Takže když pan Hlaváček nebo paní Nieslerová, která se o tom taky v některých debatách zmiňovala, vlastně hájí to, že sice PDS, tedy ta pražská developerská společnost, vznikla už před těmi 5-6 lety a teprve teď získala první stavební povolení. Takže to je jakoby v uvozovkách normální délka toho procesu, že to prostě nejde urychlit. Stejně jako hájili prodražování některých velkých investičních zakázek.
0: Samozřejmě, třeba Vltavskou filharmonii.
7: Buď, anebo třeba Barandovský most a tak dál. Ale tam jde o to, že v ten moment vlastně získáváme ten rozměr, co mohli udělat jejich straničtí kolegové na těch vyšších nebo jiných úrovních. A ta kampaň v ten moment se z té komunální politiky v podstatě přesunuje k velkým celostátním tématům, jako je zrovna stavební povolování.
0: A vyznají se v tomhle tom voliči? Ty jsi sama říkala, že v tom možná mají trošku guláš, co teda může ten či onen, protože pak do toho skutečně přicházejí ty plány a každý má tak trochu jiné. Pan Hušbauer, zmínili jsme ho tady, by do bytů rozpouštěl třeba to obrovské bohatství Prahy, které je teď vyčísleno na cirka asi 200 miliard korun. Ono to rozhodně není málo. Mimochodem, ano, teď teda podle Seznam Zpráv má určitý plán, jak sebrat mimo jiné Praze peníze z daní, protože Aleně Schillerové se možná nelíbí, kolik teda peněz Praha má, respektive jak s nimi hospodaří nebo nehospodaří, protože je prostě má na účtě. Tomáš Portlík chce zase spolupracovat s investory a uvolňovat pozemky pro výstavbu. A ještě Adam Scheinherr, a ten tu dosud nebyl zmíněn z Prahy sobě, tak ten říká, že Praha má stavět nejméně 500 bytů ročně. Motoristé by zase nestavili žádné byty. Respektive město by podle nich nemělo nic stavět.
7: No a právě tady se ukazuje problém pro voliče, jak si ho naznačil, protože když kandidát řekne postavíme tisíce bytů nebo Praha má 200 miliard, tak to zní strašně jednoduše. A je to ale vlastně v podstatě heslo. Ve skutečnosti je zatím komplikovaný systém, když jsme u toho bydlení pozemku, územního plánování a já nejsem na to vůbec expert a nechci zacházet do tohoto detailu. Takže nejde ani tak o to, že by se voliči vyznali nebo nevyznali, spíš si myslím, že je pro ně v tom heslu a v té volební kampani, což teda jsem schopná nějakým způsobem okomentovat více než to bydlení jako takové, tak co je reálný závazek toho budoucího primátora, co je politický cíl, co je vlastně příslib budoucí spolupráce na těch jiných úrovních a tak dál. A tohle si myslím, že je pro ně velice nečitelné. To, že když někdo něco slíbí, tak zatím nestojí jenom ten jeden jediný člověk, že opravdu ta spolupráce různých aktérů a nejenom politických je opravdu velice složitá
0: a nutná.
7: A nutná, ale co chce ten volič? No, on chce ten výsledek, zvlášť v komunální politice, a teďka to není jenom o Praze. On chce mít spravené chodníky. On chce, aby mohl zaparkovat před svým domem. On chce, aby byly vynesené popelnice.
0: A aby měl kde bydlet.
7: Ne? Aby měl kde bydlet, samozřejmě. A tady narážíme na opravdu velký problém, protože některé z těch věcí, třeba zrovna řešení bydlení nebo doprava, prostě trvají. Takže když to jeden primátor, starosta, zastupitel, radní, já nevím, kdo začne, tak velice často za to nesklízí tu smetanu. Ale hlavně taky se k tomu potom váže ta kritika, když už se něco děje. No, je to opravdu velice
0: metropolitní plán taky vznikal napříč x volebními obdobími přes 10 let, takže myslím ten pražský nedávno schválený.
8: Mám 10bodový akční plán pro zlepšení dostupnosti bydlení, který jsem...
9: Založili jsme pražskou developerskou společnost. Ta organizace pracuje asi na 8000 bytech.
10: Město by nemělo stavět v žádném případě, ale má si nechat stavět.
0: No, není na druhou stranu pro tebe jako pro expertku na marketing, politický marketing a politickou komunikaci jako takovou vlastně dobrou zprávou, že ale ty plány jsou, že to nejsou jenom nějaká obyčejná TikToková 5vteřinová videa, kterými se ti kandidáti chlubí, ale že přicházejí s akčními plány na to, jak třeba tu bytovou problematiku změnit?
7: Pro mě ano. Otázkou je, jak to vnímají voliči, jestli jsou schopní v přehlcenosti informací, přehlcenosti kampaní a politiky si to načíst.
0: No tak na to jsou i debaty, které jsou v médiích, včetně toho, co vysíláme.
7: Určitě,
0: my na Českém
7: rozhlasu. Ale mám pocit, že minimálně v těchto volbách konkrétních, o kterých se teď bavíme,

0: jejich památky. Adam Scheinherr má svou písničku Scheinherr Like a Diamond, což je teda jednoznačná aluze na Rihannu a její song, nicméně už se hádá, a to mě překvapilo, hádá se s právními zástupci majitelů práv právě na ten text písně o tom, jestli vůbec něco takového měl a mohl publikovat. Co udeřilo z kampaně do očí tebe nebo do uší?
1: Nebylo toho málo, na druhou stranu nemám pocit, že by tady bylo něco, co jsme dosud neměli třeba i na jiných úrovních v politickém marketingu a v kampaních. Velmi silně se letos pracuje s osobní politickou značkou. Pražské volby jsou silně personalizované, liší se potom i třeba tím, jestli ten kandidát na primátora, respektive kandidátka na primátora má za sebou pomoc třeba politiků z celostátní úrovně.
0: Jan Lipavský je poradce Tomáše Portlíka, bývalý ministr tak. Zahraničí, zvolený do sněmovny za ODS. A když mluvíš o té známosti, jenom promiň, Adamu Scheinherrovi v tom videu, kde se zpívá ta píseň, tak kadeřnice říká, vás přece vůbec nikdo nezná, tak i o té známosti to asi je. Ne?
1: No on se ostříhal a opravdu ta změna image, prostě já jsem ho taky nepoznala na první dobrou.
0: Ale ne, že je to i o tom, jestli prostě ti lidé, když říká, že to je silně personalizované, jestli určitě. Ti lidé ty kandidáty znají.
1: Možná v té pražské politice je to trošičku jiné, když bychom rozlišili magistrát a městskou část a úplně jiné by to zase bylo, kdybychom porovnávali Prahu a nějaké prostě 20-tisícové město, kde se s tím politikem můžete potkat na náměstí při nějaké kulturní akci. Na druhou stranu, já si myslím, že opravdu, a už jsme se o tom i bavili, a u té komunální politiky je potřeba mít jakoby nějaký program, nějakou hodnotu, nějakou vizi, spojit to s tou osobností a teprve potom jít k těm emocím. A potom to zabalit do toho sdělení, potom vlastně na ně narážet na těch náměstích, ale bez toho, abyste měli jakoby ten plán a nějakou silnou osobnost, to prostě nejde. Nejde to nejenom v komunální politice, ale nejde to
0: nikdy.
1: Nejde to, nebo jde to velmi těžko a prostě ta doba je teďka tak udělaná, že ta osobní politická značka je opravdu strašně důležitá.
0: Jan Hušbauer zase nasadil trumpovskou čapku s nápisem Silná Praha. S Babišem se taky Prahou prošel, nadávali společně na, a teď budu citovat, protože ty slova použili oni, na bezdomovce, na žebráky, na obecně nepořádek v ulicích s motoministrem Borisem Šťastným, mimochodem, který taky kandiduje v komunálkách, tak pan Hušbauer se hádá o nočním zákazu prodeje alkoholu ve večerkách, protože pana ministra pro prevenci mrzí, že by si nedal pivo po práci, což by si samozřejmě dát mohl, jenom by si musel zajít někam do restaurace nebo do baru.
1: A nebo by ho měl koupený doma.
0: A nebo by ho měl koupený doma. Jaký vliv může vůbec to primátorské klání mít na vládní soudržnost?
1: Podle mě samotná předvolební přestřelka nebo negativní kampaň bude mít na soudržnost vlády spíše omezený vliv. Mnohem zajímavější to podle mě ale začne být po volbách, protože pak už nepůjde jen o to, kdo měl lepší kampaň, ale kdo s kým bude ochoten vytvořit koalici, kdo získá primátora a jednotlivé posty v radě. No, protože pražská politika už ukázala, že to nemusí být vůbec jednoduché, když si vezmeme stav před 4 roky, tak tam trvalo téměř 5 měsíců. Co se týče tady těch vztahů, tak ta kampaň, já bych ji hodně oddělila od toho, co se bude dít, až budeme znát výsledky voleb za týden.
0: Jestli jsme mluvili o politicích, kteří mají problémy s byty, tak třeba Adam Scheinherr dělá kampaň jako řidič autobusu a načapali ho, jak má zaparkovaný svůj reklamní vůz na smyčce, kam můžou jenom vozy MHD. Psali o tom Novinky s tím, a to je pěkný dovětek, že kandidát Prahy sobě pak sám prostřednictvím svého mluvčího začal hlásit přestupky jiných kandidátů. A tak se přišlo třeba na to, že údajně Portlík jel na skútru pruhem pro autobusy a Hušbauer v tom svém obřím jeepu jel protisměrem někde na parkovišti. I špatná reklama je dobrá reklama, nebo?
1: Může být, záleží, jaký příběh se zase kolem toho vytvoří. Za mě to bylo vlastně trošku zbytečné. Udělala bych to trošičku jinak. Tam byl problém v tom, že tento konkrétní kandidát si vytvořil image kolem určitého tématu, takže jeho vlastní pochybení bylo jako velmi citlivé a snažil se z toho vybruslit, ale za mě takovým jako mateřská škola řešením. Na druhou stranu, není to úplně poprvé v této kampani, protože pan Portlík, který teď řeší kauzu zbyty, vlastně na začátku kampani se vysmíval, poukazoval na kauzu s nezveřejněním bytu u pana Prokopa, což byl původní kandidát, tedy hnutí ANO, poté nahrazen někdy v srpnu panem Hušbauerem.
0: No, diskutovat můžeme o té závažnosti, ale ty jsi mluvila o tom, že když si někdo udělá PR kolem jednoho tématu, měli jsme tu Terezu Nýslerovou, která, jak říká, chce být primátorkou pro bydlení. A Adam Scheinherr by zase chtěl být tedy primátorem pro dopravu.
1: Ano.
0: mohl by jim chtít být i Portlík, třeba nebo Hušbauer, s tím, jaké ty reformní plány mají ohledně parkovacích zón.
2: A myslím si, že všichni cítíme, že tou reformou ty zóny musí prostě projít. Není možné,
3: když jedu ze čtyřky na dvojku, tak tam chci mít možnost zaparkovat jako normální Pražan.
0: Ale skutečně ten titul primátor

0: pro dopravu, ten používá Adam Scheinherr.
1: Ten problém je hlavně na příjezdu do Prahy, protože z jiných krajů přijíždí 60% řidičů, 40% MHD.
0: On mluví o metru O, on slibuje klimatizované tramvaje, nezastírá nutné zdražení MHD, teda to nezastírají ani pánové Portlík nebo Hlaváček. Pan Urban, který kandiduje za SPD, by naopak MHD zlevňoval a motoristé chtějí dokonce MHD zdarma.
2: Pro Pražany zdarma.
3: Takže vy byste Vítečku úplně zrušili?
2: Ne, protože třeba například turista by si ji mohl koupit.
0: Tak ti, kteří říkají, že se zdražovat bude muset, neriskují příliš, protože zdražovat cokoliv a říct to před volbami, to je sebevražda, ne?
4: No, sebevražda ne, je to riskantní, sebevražda určitě ne. A protože volič slyší hlavně na slovo zdražit a vyvolá to v něm tu negativní emoci. Ale znovu, bylo by vlastně strašně smutné si myslet, že voliči slyší jenom na to jedno slovo. Já opravdu vřele doufám, i kdyby si nečetli celý ten program, že minimálně jako by nacítili atmosféru těch jednotlivých kandidátů a jejich programů a ví, co za tím slibem stojí, protože ono, to zdražení jako takové má nějaké opodstatnění.
0: Takže tam asi hrají roli hlavně tři věci, tři aspekty, totiž samozřejmě inflace, pak vůbec politika té dané strany a toho člověka jako takového, který kandiduje, a třetí věc, vůbec ty širší debaty, a spadá to do těch širších debat o tom, kdo co má platit za různé formy dopravy v Praze.
4: Ano, tak. A důležité v té politické komunikaci té lince je vysvětlit, přesvědčit, argumentovat. Jo? Není to jenom o tom, že dáme to heslo a jdeme od něho pryč. Takhle by to nemohlo fungovat. Takhle fungují populistická hesla a to nechceme.
0: A když mluvím o těch širších plánech, tak ODS, ta je proti omezení tranzitní dopravy v centru, Piráti jsou zase pro. Jan Hušbauer mluví o dopravním pekle Pirátů, které tu bylo v minulých letech. Naprosto věčným tématem už je třeba dostavba vnějšího okruhu Prahy, která spadne asi na naše děti. Hušbauer nadává na neprůjezdnost Prahy a tak dále. Takže vedle bydlení to vypadá skoro, že ta doprava je tím druhým nejdůležitějším tématem voleb.
4: Určitě souhlasím. Navíc je pro voliče velmi konkrétní, protože každý se nějakým způsobem setká s nějakou kolonou, parkováním nebo MHD, které jede pozdě nebo je špinavé nebo prostě cokoliv. V jednom z letošních průzkumů byla hned po bydlení dokonce doprava označena jako ten druhý největší problém
0: Prahy.
4: Pražanů, ano, no, Prahy. A zajímavé je, že tady se opravdu střetávají odlišné vize.
0: Ale úplně.
4: Úplně. A spor není o tom, jestli Praha potřebuje lepší dopravu. Na tom se zase stejně jako u toho bydlení shodne skoro každý. Spor je o tom, jak má vypadat, jestli má Praha hlavně lépe umožnit pohyb aut nebo část lidí motivovat, aby auto vůbec nepotřebovali. Ano. A to už je poměrně zásadní politický rozdíl, na kterém se to potom dost láme.
0: A do toho ještě přicházejí vlaky, protože pan Hlaváček mluví o tom, že nebo rád by tlačil železnici, a Klára Sovová zase říká, teď naposled v debatě na CNN Prima News, že by nejradši vzala velký sud ředidla a smazala všechny ty zbytečné cyklopruhy na těch hlavních tazích. Tak to je ještě další rozměr. Cyklo, vlaky a auta. A auta musí někde parkovat? A parkování. O tom jsme měli samostatnou epizodu s ekonomem Alešem Rodem, protože výstavba parkovacích domů, pan Hušbauer je prosazuje, Nýzlerová taky, ale chce jenom na periferii. Hlaváček by parkování zdražoval a ubíral každý rok o nějaké to procento zdražování, chce i Scheinherr a Nýzlerová. Druhé auto dokonce trojnásobně zdražit druhé auto v rodině. A o zdražování nechce slyšet Hušbauer, není to prý řešení ani třeba SPD.
4: No, ale pořád je to kombinace témat. A témat, o kterých voliči mají pocit, že se jich dotýkají a že jim rozumí. Nebo třeba kapacita škol a tak dále, a tak dále. Mohli bychom vlastně na to nabalovat další témata. A ano, každý volič bude přikládat větší váhu jinému tématu, jiné třeba sekci toho tématu, takže někdo v dopravě bude spíše řešit autodopravu a jiný zase bude chtít řešit více MHD, ale není to tak, že by něco jednoznačně dominovalo.
0: Není to tak, že jenom tahle ta strana mi slibuje více parkovacích míst a parkovacích domů a já ji proto budu volit, že by jenom ta doprava vyhrála?
4: Já osobně si to nemyslím. Ano, může to být ta třešnička na dortu, takové to finální. Ano, tady mám třeba dvě, tři strany, dva, tři kandidáty, kteří jsou mi zhruba stejně sympatičtí nebo jsou nějakým způsobem jako na stejné úrovni, ale pro mě je důležité toto téma a z tohoto výběru já nakonec díky tomuto tématu vyberu. Ale nemyslím si, že by to bylo to první, na co se ten volič podívá. A navíc my tady hodně mluvíme o tématech. Párkrát jsme zmínili jako důležitost toho kandidáta a je tady potom ještě ta značka stranická, kterou reprezentují. A ta v ten moment tady toho finálního rozhodování může taky hrát roli.
0: Dobře, a když mluvíš o té značce, já se k tomu dostanu, tak když Hušbauer i Portlík chtějí teď zjednodušit parkovací zóny a rozpracují to téma dopravy ještě na závěr. Hušbauer chce dvě zóny, Portlík de facto jednu a dynamické ceny pro návštěvníky a proti podobným parkovacím reformám se třeba ostře staví Adam Scheinherr, tak když Portlík a Hušbauer chtějí velké parkovací reformy a neříkám, že chtějí to samé, ale vidím tam nějaké podobné znaky, tak neznamená to, že třeba jenom na základě spojenectví v dopravě by šla upéct koalice ODS, ano?
4: No, na papíře můžeme si udělat 100 různých variant. Je opravdu zajímavé, že Portlík, jak ano, osobně i politicky poměrně skeptický.
0: On to vylučuje, no.
4: A zároveň velmi ostře říká, že si neumí představit pokračování pirátského vedení
0: ano,
4: dopravy.
0: Ano.
4: Takže když hledáme možné povolební partnery, tak vlastně může být důležitější právě tohle rozložení vztahu než samotný průnik u parkování. A pak si myslím ještě, že je dobré rozlišovat dvě věci. Programový průnik a politickou důvěru. Takže ODS a ANO se sice můžou shodnout na parkování, rozvoj infrastruktury nebo, já nevím, rychlejší výstavbě, ale povolební koalice vzniká až z mnohem širší dohody a také z toho, kdo kolik získá mandátu, kdo bude ochoten s kým sednout k jednomu stolu a kdo koho navrhne na to konkrétní místo. Takže tam jakoby ta personální stránka věci bude hrát taky důležitou roli. A to my teďka nevíme.
0: My víme, že to zatím vypadá, že se teoreticky rýsuje, i přesto, kdyby náhodou ANO třeba vyhrálo ty pražské volby, že se spíš rýsuje ta koalice STAN spolu?
4: Podle mého názoru to není možné vyloučit, protože pokud bych vzala programové průniky a zároveň tady dostupná data voličských preferencí, tak by jim to za předpokladu, že máme zase řekněme těch 65 zastupitelů, protože tam není fixně daný počet, tak by to mohlo stačit. Nicméně musíme si počkat ten týden ještě. A tím pádem by novým pražským primátorem mohl být pan Portlík nebo pan Hlaváček.
0: Pan Hlaváček je, myslím, favoritem sázkovek v tuhle chvíli. Ty by ses na něj vsadila?
4: Já zásadně nesázím.
0: Dobře. Tak moc díky, že jsi přišla, že jsme o tom mohli mluvit.
4: Já děkuji, přeji hezký den.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12. s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska politoložka Marcela Konrádová a řešili jsme pražské volby. Mimochodem, zástupci mnoha stran a hnutí kandidujících do pražského zastupitelstva přijali pozvánku do debat, které odvysílá Radiožurnál a Plus, a to příští týden od pondělí do čtvrtka po 18. hodině. Naslyšenou v pondělí.

0: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: V pondělí si dáme rock. Čerstvý z letošního roku od Muse, The Wow Signal. Nebo léty ověřené album Faith No More, Angel Dust. Muse nebo Faith No More. Hlasujte u nás na Facebooku.
1: Rádio Praha.
3: Kilometry Jiřího Ješka.
4: Krásný pátek všem posluchačům radiožurnálu Sport, krásný den všem, kteří nás posloucháte, kteří máte rádi. Kilometry Jiřího Ješka ve studiu radiožurnálu Sport vítá Martina Charváta. Martine, krásný den.
5: Krásný den.
4: A velmi rád vidím po velmi dlouhé době taky Jiřího Ješka. Jirko, i tobě přeju krásný pátek.
6: Krásný den, krásný pátek a je před námi nádherný i víkend babího léta, tak doufám, že si to všichni užijeme.
4: Já ten tady vtípek na úvod byl, protože včera jsme natáčeli věnči Kilometry Jiřího Ješka s Pavlem Bittnerem, Martinem Hačeckým a určitě se později či dříve dostanou i k našim posluchačům, ale ne, dnes jsme moc rádi, že si sem zase dorazil za námi přímo do budovy Českého rozhlasu a domluvili jsme se, že se ještě vrátíme k mistrovství světa, které se konalo v Kanadě, v Montrealu a já bych možná začal otázkou na tebe, jak bys hodnotil ten mužský závod bez Tadeje Pogačara. Je to ten takzvaný slon v místnosti, tak jak se ti to takzvaně líbilo, oblíbená první otázka?
6: No, já si myslím, že to byl jako jeden z nejotevřenějších závodů vůbec profesionální cyklistice za dlouhou dobu. Samozřejmě tady Pogačar by tomu dal úplně jiný formát, možná i třeba větší mistrovský lesk, ale dalo to šanci jiným. Vyhrál zaslouženě Brandon McNulty, který nejenom tím, že v pravý čas zaútočil, ale i vlastně zúročil převahu Američanů v tomhletom závodě, kteří v konci měli vlastně největší početní převahu a dá se říct, že to tak jako česky řečeno umlátili čepicemi, protože kdyby nenastoupil Brandon McNulty, tak by asi za chvíli nastoupil Quinn Simmons a nebo Matteo Jorgensen a asi by to dopadlo podobně. Brandon McNulty vlastně zúročil znalost toho okruhu montrealského, kde se každý rok vlastně jezdí Grand Prix Montreal, což je jeden z těch profesionálních závodů v klasickém kalendáři vždycky na konci léta a Brandon McNulty, já mám pocit, že ho loni vyhrál, je to tak?
4: Ano.
6: Takže on věděl asi, kde má nastoupit a nastoupil v pravý čas. Byl to šílený závod, jako 273 kilometrů na tom náročném okruhu, jako klobouk dolů a myslím si, že budeme mít o čem mluvit dneska.
4: Jak se líbil závod bez Tadeje Pogačara Martinu Charvátovi?
5: Ono těžko říct, jestli by to s Tadejem Pogačarem teoreticky mohlo být lepší, když to bylo naprosto spektakulární. Ale vlastně těžko říct, že by to s Pogačarem při tom, kdyby Pogačar předvedl očekávatelný výkon, mohlo být lepší vzhledem k tomu, že by to vlastně mělo jednoznačného favorita a velmi pravděpodobně asi dominanci jednoho člověka dříve, než přišlo rozuzlení toho závodu, který tam byl, takže vlastně s Tadejem Pogačarem by ten závod podle mě tak dobrý, jak byl, těžko mohl být, když si ale odmyslíme tu cyklistickou úroveň, která by ale byla zase jako vyšší, protože těžko říct, jak by s Pogačarem to jako nemohlo být vyšší.
6: Rozhodně musím říct, že by asi bylo jiné obsazení nastupních vítězů a teď nemyslím jenom Tadeje Pogačara, ale ten jeho styl závodění, to znamená, že by prostě nastoupil nějakých 80 kilometrů do cíle a jel by neskutečné vaty, tak by třeba za sebou odvezl někoho, kdo je na to zvyklý, typu Isaac Del Toro, možná Paul Sexas. Tihleti mladíčci by si s ním třeba vystřídali a jelo by se nějaké jakoby takové pravidelnější tempo a možná by jim to vyhovovalo. Takhle ten závod nejdřív tvořila francouzská reprezentace, která se snažila pro Paula Sexase udělat ten závod co nejtěžší, jako odpravili podle mě půlku toho pelotonu i půlku těch favoritů, protože třeba Remco Evenepoel říkal, že to tempo, které rozjeli Francouzi, tak jemu vlastně uřízlo nohy.
4: No a když se tě na to, Jirko, zeptám, když do toho skočím, promiň, je to tak, oni ten okruh jeli snad 12krát a vlastně, když ho jeli poprvé a ten peloton tahal Bruno Armirai za Francii pro Paula Sexase, tak to byl ten nejrychlejší okruh, což je trošku zajímavé, pro mě asi překvapivé, já bych třeba čekal, že pak, když bude nějaký nástup nebo v závěru toho závodu, i když je to po 6 hodinách, rozumím, že jsou ti závodníci čím dál unavenější, takže tam bude ten nejrychlejší okruh, ale Francouzi prostě ten závod pojali tak, že oni jsou hlavní favoriti a že to všem chtějí udělat tak těžké, jak je to jen možné.
6: No mě to trošku připomínalo třeba taktiku týmu Decathlon na Vueltě, vlastně taky francouzského týmu, i když jako třeba Bruno Armirai je s Vismy, ale jako ta taktika byla podobná a vlastně odpravila na Vueltě i toho Felixe Gala, pro kterého to na té Vueltě bylo rozjeté. A tady já si myslím, že to bylo přehnané tempo a že to popravilo nejenom teda Remka Evenpoola, ale že to popravilo i toho Paula Sexase, že prostě takhle mladý závodník na takhle náročném jednorázovém závodě, který má přes 270 kilometrů a když ten závod byl takhle těžký, tak prostě jemu to do toho mladého těla podle mě hráblo do těch rezerv tolik, že on sám přiznal chybu. Až teda jako na můj vkus se příliš bičoval za ten nezdár, protože sám říkal, že je to ostuda, jak jel a že jako byla to školácká chyba, že málo jedl, málo pil a že ho to asi dohnalo, protože ke konci bylo vidět, že ho prostě trápili křeče, ale já si myslím, že to je daný tím věkem, že prostě v tomhle věku člověk na takovýhle těžký závod musí dozrát.
5: No dobře, tak když se vrátíme k tomu nástupu Francie, myslíš si, že kdyby to neudělali, jsme ve fázi kdyby, ano, kdyby to neudělali, takže potom nastane takové to postupné odpadávání, kdy projedou cílem, potom byl ten dlouhý kopec, takže v každém kopci někdo trochu škubne, potom další kolo, zase někdo, takhle se to bude postupně trhat. Protože tím pádem z jejich pohledu to takové to, tak to už roztrhněme, ať potom jedou jenom proti sobě ti nejlepší, tak vlastně dává smysl.
6: No, já mám ale jako opačný názor na to, Martine, protože já si myslím, že tohle právě byla taktika těch Francouzů, že oni pojedou tak vysoké tempo, že v každém kole budou odpadat ty lidi jakoby dozadu. To znamená, že to bude taková vylučovačka a že vždycky, kdo na to nemá, tak v tom kole prostě z toho pelotonu odpadne, až tam zbydou jenom ti nejlepší, Paul Sexas, Isaac Del Toro, Mathieu Van Der Poel. Ale kdyby to ty Francouzi neudělali, tak naopak si myslím, že než aby někdo odpadal ze zadu toho pelotonu, tak spíš budou lidi odjíždět. Bude odjíždět Mathieu Van Der Poel, bude odjíždět s ním třeba Wout van Aert, že ta taktika byla spíš daná, aby někdo nezačal útočit hned na začátku, aby se nestalo to, že odjede silná skupinka, ve které třeba Paul Sexas nebude a pak by to měli hrozně těžké dohánět. Jo? Takže oni se snažili spíš ten závod udělat tak těžký, aby tam zbyli opravdu jenom ti favoriti, které by si pak už třeba Paul Sexas hlídal.
5: Ale to se jim ale ve výsledku vlastně stalo.
4: No, ale oni to udělali takovým způsobem, že když ten Bruno Armirai vlastně skončil po té hodině a půl, kdy jel vepředu on sám, neuvěřitelná čísla, a vlastně způsobil to, že těch 90 minut nikdo nedokázal nastoupit, protože z toho jeho tempa v podstatě nešlo nastoupit. Tak v okamžiku, kdy mu ale došla energie, tak bylo do cíle strašlivě daleko a Francouzi neměli vlastně už ani oni sami nikoho dalšího, kdo by to po něm v tomhle tempu mohl převzít. V tom okamžiku, kdy Bruno Armirai skončil, tak vlastně zavládlo bezvládí, do cíle bylo strašně daleko a najednou se všichni jako koukali na Francouze, co teda dál, protože když Bruno Armirai přijel dopředu, tak v tom pelotonu bylo 7 nebo 8 Francouzů a ve chvíli, kdy on skončil, tak za prvé už jich tam nebylo 7 a za druhé ti, kteří tam zbyli, tak byli popraveni. My jsme viděli vlastně do několika minut potom, co on skončil, tak vlastně Parepenter skončil, že už všichni odjížděli na stranu, odstřihávali jim čísla a myslím si, že jestli on dostal takhle zadání, tak za mě je to trochu chyba Tomase Fecklera a jestli ne, tak to musela být nějaká špatná komunikace, protože to opravdu bylo tak zběsile rozjeté, že to vlastně všechny zabilo.
6: A pak z toho začal nastupovat Mathieu Van Der Poel a začal se ten závod tvořit najednou jako na těžce selektivní, jenom mezi těmi největšími favority. A bohužel na to doplatil i Wout van Aert, doplatil na to ten Remco Evenpool, který prostě se z toho tempa, které rozjeli Francouzi, vlastně až do konce nespamatoval. Hmm. Bylo to takové furt nahoru, dolů, on se furt jakoby vracel do těch předních skupinek, nevracel. Kdo na tom byl výborně, byl Isaac Del Toro, ale zase, stejně jako Paul Sexas, oni se snažili ve svém mladém věku ten závod nějakým způsobem zkoušet jako roztrhat, aktivně jeli, ale já nevím, jestli si třeba Isaac Del Toro nevěřil, protože mně přišlo, že on, kdyby tou formou, kterou měl, nastoupil v tom kopci, který na tom okruhu byl, ten nejtěžší kopec, kdyby jel takhle rychle celý ten kopec, tak ta jeho energie by mu umožnila v tom kopci se prostě odpojit, vzal by sebou jednoho, dva lidi a už by je nikdo neviděl. Ale ten Isaac Del Toro, já nevím, jestli to byla, že si nevěřil, nebo jestli to byla prostě nějaká neskušenost, on nastupoval vždycky v posledních 200 metrech až na horizontu a tam už jako nikoho, tam už ten rozdíl neudělá. Jo, on kdyby jel celou dobu, tak ten rozdíl udělal, protože měl neskutečnou formu, ale prostě ji nedokázal použít, no a nakonec to skončilo tak, že v těch posledních dvou kolech rozhodujících tam byly už prostě skupinka polomrtvých závodníků, z nich jako pak už bylo o tom, kdo nastoupí v ten pravý moment, v momentě, kdy ostatní jsou popraveni a nemůžou na to reagovat, a to jako využil Brandon McNulty.
4: Já nás ještě vezmu kousek zpátky, protože přijde mi, že vlastně po tom, co zavládlo to bezvládí, tak já bych ještě začal u Matějho van der Poola, protože on byl tím, kdo to prostě vlastně celé zase roztrhal a zničil, protože to bylo nějakých, řekněme, řádově 100 kilometrů do cíle, možná 90. My jsme na možná takovéhle věci v éře, tady je Pogačara zvyklý, ale klidně to můžu hodit, Martine, na tebe. Jak ty, nebo nevím, jestli se chceš vlastně vyjádřit k tomu, ale mně to přišlo strašně zajímavé, jak byly kontrastní prostě postoje těch závodníků, že na jednu stranu šlo se dostat k fantastickému úspěchu, dojet třeba druhý, spoiler, a vlastně být relativně pasivní, nebo v těch závěrečných fázích prostě našetřit síly až do toho úplně posledního okruhu, anebo ten, kdo skončil třetí, to prostě naopak se snažil roztrhat, dostat se vlastně před ty favority a prostě byl neuvěřitelně aktivní, být strašně vidět. A přijde mi jako skvěle, že vlastně v tom závodě byly evidentně různé cesty k tomu, jak dospět ke skvělému úspěchu. A opravdu si myslím, že jako to nemuselo dopadnout, že ten, kdo vyhrál, vyhrál, kdo byl druhý a kdo byl třetí, byl třetí. Tak když se zastavím u van der Poola, tak překvapilo tě to třeba, že takhle začal?
5: Na jednu stranu ano, na druhou stranu vlastně jistým způsobem ne, když si vezmeme, že týden předtím se vydal na solo více než 150 kilometrů, tak jestli už jede jenom 100 v uvozovkách, tak to vlastně vypadá relativně pohodově. A jak si říkal s tím spoilerem, ještě bychom se vlastně podobným způsobem mohli dostat k Matci Pedersenovi, který to vzal vlastně úplně s podobným způsobem a najednou se tam vynoří v posledním okruhu s tím, že si tam na to naše třil, nebo v rámci možností nejspíš, protože já jsem ho neviděl většinu závodu, ale tak jako odhaduje člověk, že si tam nejspíš jako nechal asi nějaké síly. Ale když necháme tu linku Matěj van der Poel a jeho nástup vlastně i s Woutem van Aertem, tak ten jeho nástup podle mě byl daný tím, co se říkalo před závodem po velké ceně Montrealu, tedy že mladí a lehcí muži zkrátka budou mít velmi pravděpodobně, pokud se to nechá na závěrečných okruzích, dostatek síly vůči své hmotnosti a také i vzhledem ke svému věku na to, aby ho porazili, tak to prostě zkusí, což je hezké a zejména, a to mě zase osobně dostávalo spolu s Isaacem Del Torem ke stejné myšlence, že zatímco Matěj van der Poel v závodě bez vysílaček se umí orientovat, tak jsem si nebyl jistý, jestli Isaac Del Toro tam naopak není ztracený. Nevím, jaké dostává informace během běžných závodů. A jestli náhodou v závodě kdy neví, kolik jsou před ním, jestli si to neumí dopočítat, jestli to nepočítá, jak to tam vlastně má, tak jestli tohle nebyl ten důvod, proč jel tak vlastně zvláštně možná, nebo netakticky?
4: Jak když to řeknu legračně, omlouvám se, a teď to vůbec nechci zesměšňovat, podle mě van der Poelovi se to strašně dobře počítá, když je první v tom závodě. Já si myslím, že on se na to dívá úplně jako takhle, že jo, protože pak ty rozestupy, anebo on navíc nemá týmové parťáky, což je teda stejné jako vlastně Del Toro, děkuju, ale třeba právě ta dynamika belgického dua, kdy oni vlastně nevědí, jo, ten druhý Wout van Aert tu chvíli prostě neví, jak je na tom Remco Evenepoel, Remco neví, jak je na na tom Vult, který je před ním, jako je to extrémně zajímavé bez těch vysílaček.
6: No, to chci říct, že právě ten závod ještě jakoby byl okořeněný tím, že tam nejsou ty vysílačky. Ti závodníci najednou spolupracují s lidmi, se kterými vlastně závodí a soupeří během roku, protože jsou z jiných profesionálních týmů a teď najednou se ty koalice tvoří strašně těžko. Spousta lidí říkalo, že Isaac Del Toro, když odjel Brandon McNulty, tak Isaac Del Toro přestal závodit, protože si uvědomil, že jeho týmový parťák Brandon McNulty z týmu UAE Emirates, sice soupeř v tomhle závodě, ale jinak týmový parťák, má šanci dostat duhový trikot mistra světa, takže už přestal potom být aktivní, což jako může být pravda a vůbec bych se nedivil, zvlášť po té, co pro Isaaca Del Toro vlastně třeba předváděl jeho týmový úplný boss a vlastně kapitán toho týmu Tadej Pogačar na Tour de France, takže ta týmová jako souhra tam musí nějaká určitě být. A když Isaac Del Toro věděl, že asi ve Spurtu ten závod stejně nevyhraje, tak aspoň potom teda už nechal ty síly, aby Brandon McNulty o ten trikot nakonec nepřijel, když prostě byl ten první, který nastoupil. A další věc je, že v tom závodě potom jako nejlíp se orientovali ti zkušení. Michael Matthews, Matthew Van Der Poel, Mats Pedersen, Tom Pidcock, kteří vlastně ty vysílačky jakoby nepotřebují. Jsou to výborní klasikáři, výborní závodníci na ty jednorázové závody. Giulio Ciccone, další prostě zkušený závodník. Ben Healy. Jo. To jsou lidé, kteří nepotřebují taktiku, kteří prostě jenom útočí a jenom to zkoušejí. A je vidět, že prostě v té první patnáctce tam nebylo jméno, které by člověk řekl, že tam nepatří. Jo. To byl tak selektivní a tak spravedlivý závod, že samozřejmě můžeme si říkat, jestli Brandon McNulty je opravdu ten mistr světa, protože to není to jméno, o kterém by jako cyklistika asi řekla, jo, tak tenhle ten člověk poveze hrdě ten bílý

0: šancí v závodech, ve kterých není Tadej Pogačar, ale myslím si, že na té hierarchii, pokud Tadej Pogačar bude na startu, věřme tedy, že se uzdraví, že ten jeho pát jako nebude znamenat nějaký razantní pokles formy, tak si myslím, že se nic jako že se nic nezmění. No.
1: No, ironie je, že on dostane prostor, ale v časovce, ve které ten dres nemá.
0: Ne, já jsem myslel, že pojede, rozumím ti, já jsem myslel, že pojede třeba na jiné závody, víš, že mu jakoby dají víc jiný kalendář, než má Tadej Pogačar, aby mohl jezdit víc na svůj výsledek a Brandon McNulty třeba v těch týdenních závodech, protože je skvělý časovkář, tak si myslím, že má na to, aby zajel dobrý výsledek, ale jako shodneme se na to, že je to mistr světa zasloužený, ale že to jako neznamená, že teď bude vyhrávat jako ty další závody, no.
2: No právě, že to bude jako trošku jakoby krok zpátky po tom, co světovým šampionem byl Tadej Pogačar, a je prostě krásný, když člověk v duhovém trikotu vyhrává ty nejelitnější závody, že to je prostě jako úplná výkladní skříň té cyklistiky. A teď prostě na UCI v marketingovém oddělení si drbou hlavu a říkají, tyjo, tak co s tím Brandonem McNultym, jak tohle využijem, protože on, jestli dostane v týmu UAE Emirates šanci na nějaký etapák, aby ho jel na sebe, tak to bude třeba okolo Polska, čímž jako nechci říkat, že to je podřadný etapák, ale prostě v té hierarchii jako fajn, ale jinak prostě ten Brandon McNulty je pro ten tým důležitý v tom, že prostě je to elitní domestik, elitní tahoun na těch rovinách, skvělý časovkář, možná dostane šanci i v nějakém jako jednorázovém závodě, které taky umí vyhrát, ale prostě jako je to škoda, no. A zase pro jeho osobní jako kariéru, já si myslím, že to je zasloužený výsledek, protože to je neskutečný dříč a je to takový to jméno, který jako nevidíte, je to taková ta černá práce, ale jako on si to zasloužil a jel fakt skvěle a jako asi v ten pravý moment prostě vyhrál takovýhle závod. Měli jsme víc titulů mistra světa v historii za posledních 25 let. Byly tam jména, která jako se dá říct, že vyhrávali náhodou a pak celý rok vozili ten trikot, ale přesně jim to moc tu kariéru nezměnilo. No.
0: Jako otevírá to spoustu zajímavých témat. Já chci jenom připomenout to, co jsme tady taky už jako hodněkrát řekli, že to jedna věc, kterou to jasně ukazuje, je, jak kvalitní lidi v týmu Tadeje Pogačara jsou jen pomocníci. To tady prostě neříká poprvé a je to fakt, je to pravda, ten tým je nejbohatší a prostě má vynikající scouting a dokáže lidi, kteří by v jiném týmu, menším týmu, mohli mít ambice na to být lídrem, aby pomáhali. A prostě tohle je jeden z nich, jelo se na něj částečně a on to dokázal jako proměnit v nejlepší den jeho života, což bylo pak jako vidět v těch reakcích po závodě. A vlastně jenom se chci ještě vrátit, když jsme si povídali, Jirko, před mistrovstvím světa, tak my jsme zmiňovali ten americký tým, ale já si pamatuju, co jsme tady řekli, pamatuju si, co jsem řekl já, tři fantastičtí lidé, fantastičtí cyklisté, ale umíš si, Jirko, představit, že by Quinn Simons jel na Brandona McNultyho? Tohle přesně jsem řekl a já si za tím stojím, já si to představit nedokážu. A on to vlastně jakoby neudělal úplně takhle přímo, ale tím, že tam byli ve třech a tím, že tam byli ve třech pak snad nějakých devíti lidech, tak to sehráli jako absolutně dokonale a já prostě smekám, jenom chci ještě říct, dám ti slovo, chci říct jedno jméno, Matteo Jorgensen. Už prostě možná zapomenutý, opominovaný, prostě měl zdravotní problémy, nevyšla mu tour, ale co on tady předváděl, tak myslím, že Brandon McNulty by to tričko měl rozstřihnout na půl, možná na třetiny a kousíček poslat Matteu Jorgensenovi, protože Američani to udělali fantasticky.
2: Je pravda, že jak jsme tady říkali, že si nedovedem představit žádný vlastně národ, žádný stát, žádný ten reprezentační tým právě pro to mistrovství světa, že budou vlastně bez pochyby opravdu parťáci na ten jeden den, přestože jsou jinak soupeři celý rok v těch profesionálních týmech. Ale teď zpětně si to uvědomuju, že jestli některý národ by takhle měl fungovat, tak to jsou právě Američani. Že oni mají to národní cítění, já to znám z toho paralympijského sportu, znám to z jiných sportovních disciplín a vůbec třeba, jak funguje tým, já nevím, třeba ta dráhová reprezentace, když je mistrovství světa, tak prostě oni tohle to dokážou. Oni jako mají tu hrdost národní tak velkou a
0: A myslíš, že jim pomohlo, že to bylo za rohem? Že to bylo jakoby poblíž, oni to taky nemají tak často, prostě. Mně to přijde pořád, že je cyklistika evropský sport.
2: Je to možný, ale zase fakt si myslím, že prostě jim to sedlo jako týmově, že Michael Creed, který jako ten tým vede, tak je neskutečný motivátor, já jsem s ním závodil párkrát, je to prostě takový ten typický Američan, který prostě

0: prostě we are great, we gonna win, jo, a oni byli jako silově, početně prostě nejlepší a fakt si myslím, že kdyby nenastoupil Brandon McNulty, tak mohl okamžitě nastoupit Quinn Simmons, který tohle to umí úplně stejně, a Matteo Jorgensen, který tam pokrýval všechny ty nástupy neskutečným způsobem, tak jim prostě jim dvou potom jako to vítězství zařídil a bylo by jedno, jestli by nastoupil ten Quinn Simmons nebo Brandon McNulty, oba na to měli neskutečně. Tohle to třeba nejsem si jako fakt schopnej tvrdit, že by to zvládli Belgičani. Jo, že kdyby najednou Remco Evenepoel a Wout van Aert byli v téhletý situaci a byl tam s nima, já nevím, ještě někdo, tak podle mě by takhle jako spíš by jeli proti sobě a spíš by to bylo jako kdo první nastoupí. Byla by to taková ta situace jako kdysi, kdo to z našich posluchačů bude pamatovat v týmu Quickstep, když prostě v klasikách oni jeli Paříž-Roubaix nebo Flandry a bylo tam v první skupině 7 závodníků z Quickstepu a nastupovali prostě neskutečně brzo jenom proto, aby ten, kdo je první nastoupí, ty ostatní už ho nesměli sjíždět, tak takhle prostě několikrát Zdeněk Štybar přišel o skvělý výsledek, protože prostě někdo z těch jeho parťáků nastoupil o 2 vteřiny dřív, než chtěl Zdeněk Štybar a on už ho nesměl sjíždět a vlastně ten člověk vyhrál, protože oni dokázali to, ten peloton už potom uhlídat, no.
1: Posloucháte Kilometry Jiřího Ješka, bavíme se o mistrovství světa v cyklistice, především o tom mužském silničním závodě. Jedno téma nastolím a trochu už jsem to naznačil, ale vrátíme se k němu a chtěl bych ho více probrat, protože už jsme to tady zmiňovali několikrát, a sice roli vysílaček v tomhletom závodě. A sám si Jirko řekl, že vpředu v závodě bez vysílaček nakonec jsou ti nejlepší, ti, kteří jsou zkušení. Závodí se na okruzích, takže faktor a argument bezpečnosti v tomhletom závodě není pro vysílačky až tak velký, možná vzhledem k tomu, že ten okruh byl opravdu krátký, za plného obsazení podél bariér, tak bych řekl, že téměř až nulový. Tak myslíš si, že opravdu by vysílačky v těch závodech, které budou takto koncipované, byly tak nutné, protože jejich vliv, a to pozitivní, v tom smyslu chaosu pro diváka absolutně jako skvělé situace, byl velký?
0: Já jenom jako naprosto souhlasím a jako byl bych i za to, kdyby se dali jezdit třeba jednorázový závody takhle na těch okruzích. Samozřejmě máme ty největší klasiky, prostě Paříž-Roubaix vede jako z Compiègne do Roubaix, jo. Tam těžko to uděláme na okruzích.
1: Ano.
0: Ale kdyby světová cyklistika přišla s nějakým novým jakoby jednorázovým závodem, který by byl podobný typu mistrovství světa, že by se jelo prostě na 15-10-kilometrovém okruhu a byl to takhle selektivní závod a někdo chtěl uspořádat prostě takovouhle novou klasiku, tak tam to má naprosto jako odůvodnění, protože přesně všechny ty argumenty, pro které hovoří pro vysílačky, ať je to bezpečnost, ať je to třeba rychlá pomoc při defektu, tak tady na těch okruzích krátkých se to dá vyřešit těma stacionárníma depama, kde prostě ten závodník tam prostě dojede, je tam vždycky nějaké auto, které prostě ten defekt vymění, a co se týče informací, tak mohou fungovat i týmy prostě s nějakou cedulí jako na biatlonu nebo jakémkoliv jiném sportu, kde se dokážou ty odstupy nějakým způsobem ukázat. Ale jinak jakoby ta taktika, to přemýšlení, tak samozřejmě jako bez těch vysílaček je to samozřejmě strašně zajímavý a dává to velkou šanci těm zkušeným závodníkům. No.
2: Určitě tady to dává smysl na městském ohrazeném okruhu, jak ty jsi to řekl, jenom mě v souvislosti s tím vlastně napadlo, že bych třeba v tom případě, pokud by závod vypadal takhle, škrtnul auta, což jsme viděli v tom juniorském závodě, kdy tam ten španělský řidič proletěl cílem a jel podle odhadu asi 150, pak za to dostal teda pokutu, vyloučili ho z celého toho šampionátu, ale ten okamžik, i když jako vlastně na začátku vypadal docela úsměvně, tak člověk si říkal, jako stačilo opravdu, aby on dopadl a jako škubnul rukou, anebo aby, já nevím, to auto je plné věcí, že jo, Jirko, to ty víš líp než já, tak jako aby ho cokoliv praštilo, tak skončil v lidech, vletěl by do nich jako stovkou a byli by tam prostě mrtví. Tak si říkám, jestli tohle, a vlastně je to jako strašně zajímavá myšlenka, protože my jsme zvyklí na na to, že ten cyklistický závod nějakým způsobem vypadá a vlastně ten servis, který závodníci mají, zdá se mi, že jako vlastně pořád roste, jo? Že prostě ty občerstovačky se trošku jako regulují, to je pravda, ale to, že si jezdí, nebo že jim jezdí ti jejich domestici dozadu pro věci, to je taky zajímavá věc, prostě jestli vlastně by se neměli třeba, já nevím, vzít toho jídla víc na záda, anebo si prostě vzít tu pláštěnku taky na záda, holt, my všichni ostatní obyčejní lidé to tak děláme, tak nevím, proč oni by nemohli. Určitě je to zajímavé, jenom si říkám, jestli prostě bez těch vysílaček, on ten chaos opravdu vypadá krásně, když je to v tomhle trošku sterilním prostředí, když je to jednou za rok, a říkám si, že přesně jak jste oba dva i jako řekli, že vlastně kdyby tohle se dělalo na nějakém normálním závodě, tak já bych se toho strašně bál.
1: Má to řadu podmínek, ano, jednoznačně, řada podmínek je velká, ale sám si Karle naznačoval v minulých dílech, že se objevují situace, kdy se pořadatelé závodu snaží od někud vjet a vlastně na stejné místo dojet. Už se to kolikrát objevuje i na Grand Tour, že projedeš několikrát, jednou, dvakrát, třikrát, to povětšinou bývá, stejný okruh, tak aby si zabezpečoval menší okruh, menší vzdálenost na tom závodě, pro pořadatele samozřejmě také výhodné.
2: A pro fanoušky extrémně výhodné.
1: Navíc. Takže tohle je možná ten způsob, kdy se všechno posouvá dopředu, ale říkám si, jestli v takových situacích není možné z hlediska technologií udělat naopak krok zpět. Ale je to samozřejmě za hrozné řady podmínek a za dlouhé řady podmínek, co by se muselo stát, aby to takto mohlo být.
0: Ne, ta cyklistika se bude muset vyvíjet jako každý jiný sport, bude muset samozřejmě i třeba jít naproti těm divákům, spousta lidí, ale i z cyklistiky říkalo třeba z těch majitelů, těch profesionálních týmů na tenhle ten závod, na to mistrovství světa říkalo, jak chcete přinutit lidi, aby koukali 7 hodin na cyklistický závod, jo, že jsou to závody zbytečně dlouhé, já si to nemyslím, já jsem fanoušek a pro mě 7-hodinový závod, pokud je takhle atraktivní, tak já u toho klidně vydržím. Jsou fanoušci kriketu, který vydrží u test eventu celý týden, jako u jednoho zápasu. Jo. Takže asi v tom ten problém není. Ale pokud se budou zakládat nové závody, které budou chtít mít jednorázovky, které budou chtít mít prostě nějak jinak se odlišit od těch klasických Paříž-Roubaix, kolem Flander a Strade Bianche, tak já bych byl proto udělat to přesně takhle na tom krátkém okruhu někde ve městě a bez těch vysílaček, ať prostě i ty profesionální týmy jednou za čas zkusí fungovat právě bez těch technologií.
2: Když to malinko dám na stranu, jenom mě na to přivedla teď ta tvoje myšlenka, jak cyklistika musí bojovat o diváky a snaží se o to, tak možná budu střílet trošku do vlastních řad anebo do řad kolegů v televizích. Já jako fanoušek tohohle sportu vidím prostě obrovský prostor ke zlepšení v tom, jak ten přenos je pojatý. Bylo to vidět na časovce, kde mi to přijde opravdu, Jirko, jako absolutně zoufalé, kdy v dnešní době se mi zdá, že ti závodníci dělají to stejné, co já dělám doma. Já se dívám na televizní obrazovku a v ruce mám mobil, protože ta televizní obrazovka mi prostě neposkytuje informace, které tou dobou jsou veřejně známé. A já prostě v roce 2026, když se dívám na jednoho závodníka, jak jede, tak ano, to je nudné. Já to uznávám, prostě sledovat jedno kolo, minutu a pak je prostřih režiséra, který tu má větší štěstí a tu nemá větší štěstí na někoho jiného. A mezi tím propásnu spoustu lidí na mezičasech. Přitom prostě ty kamery tam jsou ta data k dispozici. A my je jako fanoušci tohohle sportu prostě nedostáváme, snad jako s výjimkou jedné prostě placené verze jako jednoho streamovacího poskytovatele, kde to jako částečně tímhle správným směrem jako vystupuje. Ale prostě my to vůbec nevidíme. A na tom mistrovství světa teď zrovna, jak Martin říkal, je to na okruhu. Tam se vlastně děje tolik věcí zároveň a my o nich nevíme. My vlastně nevíme, jaký závod jel Mats Pedersen, kterému nechybělo vůbec moc a on ho mohl vyhrát. Ale to je přece pro boha úplná šílenost. Ten závod se jel 6,5 hodiny a opravdu tam jako chybělo takhle malinko, aby Pidcock s Chikonem dojeli McNultyho. Tím pádem by podle mě se k ním dojelo těch dalších 7 lidí sprintovat. ozvalo by se a Pedersen mohl být mistr světa, jo. A my jsme koukali 6,5 hodiny na závod a my bychom vůbec nevěděli, co ten Mats Pedersen dělal.
0: Přesně tak, jako stejně jako nikdo nevěděl, že Tomáš Pitcock a Matias Vacek měli pád, jak ten pád vypadal. A tohle jsou věci, které ty toho fanouška zajímají. Nejenom nás jako z České republiky, protože v tom byl Matias Vacek, ale vůbec prostě pro ten vývoj toho závodu je to klíčový. Ale prostě jako i v tomhle tom se bude muset pořád jako ten sport rozvíjet, no.
1: Tipuju, že drony půjdou tímto směrem.
0: Jo,
1: osobní jako... tip je, že tímto směrem jako to celé může jít a že zmizí motorky a tím pádem se budou závodníci schovávat za dron. Ne, to si dělám legraci, ale že zkrátka nastane tahle situace, kdy drony mohou vyřešit to, co si Karle naznačil, jenom ještě mobilní signál, přenos a podobně ještě asi není úplně
2: ale je to
1: na
2: další...
1: takové úrovni. A ta cena, pardon, cena ještě asi.
2: Ale je to, Martine, další podpůrný vlastně asi argument proč to možná půjde tímhle směrem těch okruhů, protože zase ten dron vlastně operátor, nějaký člověk tam musí být poblíž a zase je to věc, kterou prostě na tady nějakém městském okruhu provedeme velmi snadno. Napadá mě, viděl jsem krásný záběr dronu na Tour de France, ale bylo to v té časovce asi loni, závěrečná do Nice a prostě bylo tam jedno místo, kde oni dopředu, tam byl ten člověk připravený, ale že jo, dělá se to jako na závodě z bodu A do bodu B výrazně obtížněji. A je pravda, jako všechno to nahrává, že se to tímhle směrem bude prostě posouvat z hlediska bezpečnosti, financí, nějaké organizace. Asi jo, asi prostě cyklistika si bude muset připustit, že jedna věc, krásná věc je historie a druhá věc je, že prostě bojuje se o diváka. No.
0: Jo, je to tradiční sport, pořád se odkazuje k té době Eddieho Merckxe a já nevím, ještě možná předválečné cyklistiky, kdy byly etapy 400 kilometrů. Tohle to prostě z toho se bude muset asi trošku ustoupit. Navíc třeba pro mě, jako pro závodníka, tyhle ty akce v těch městských okruzích, jako to je nejlepší, protože ty diváky vidíš několikrát, oni vidí tebe několikrát, je tam skvělá atmosféra, dá se to krásně zabezpečit, ty bariéry vlastně můžou být kolem celé té trati. Najedno jsem teda myslel během toho závodu a já jsem to pak jako našel řešení, kam chodí na záchod ty závodníci, protože když máš vlastně tu trať obsypanou těmi plůtky a všude jsou lidi, tak bylo tam jedno místo, které jsem pak našel, že tam byly jako ty toaletní budky, tojtojky.
1: Bylo na začátku toho stoupání.
0: A bylo tam paraván, za který si mohou jenom prostě na malou odskočit ty závodníci, že nejsou vidět, protože třeba v tom ženském závodě, juniorky do 23 let, tak ty holky prostě si taky musí odskočit. Ono, ty závody byly extrémně dlouhý i pro ty ženské kategorie. Pro ženy to byl vlastně nejdelší závod v historii. Tak i tohle to se musí řešit. A to, že sice třeba muži měli prvních 100 kilometrů po rovině a pak se teprve najelo na ty okruhy, tak dobře, tak si ty si potřebuješ odskočit po nějakých 50 kilometrech, protože to tělo reaguje tak, že jak se začne ten závodník v tom závodě hýbat, tak samozřejmě se začnou vyplavovat ještě ty zbytky únavy z posledních tréninků, z posledních závodů a jako na tu malou se ti chce vždycky po té první hodině, možná někomu i dřív, ale pak, když ten závod trvá 7 hodin a ten závodník správně pije, tak pak ještě na těch okruzích taky musí minimálně jedno.
2: A vážně šli, Jirko?
0: No, já jsem právě nikoho neviděl, no, ale jako ono...
1: Možná tam byl jenom Pedersen.
0: Možná v ten moment, kdy jako najeli na ten okruh a ty Francouzi to takhle rozjeli.
2: Aby ses nevrátil přece.
0: Tak už se nevrátíš a... Je pravda, že když se jede to tempo, tak se ti přestane chtít, jo, protože prostě jako máš úplně jiný starosti, jo. Ale pak teda jako nechápu, že když dojel do cíle, abych okamžitě jel na záchod, já bych jako už nevydržel. A já teda jsem vždycky hodně pil a málo jsem se potil, takže já jsem byl schopný si jít odskočit jako třikrát za jeden závod. A jako přesně, jako na kole se to v tomhletom prostředí vlastně dělat nedá, protože prostě ty lidi jsou všude a ty nemůžeš jako močit před lidma. A vlastně jako zastavit si v kopci na začátku stoupání, to nejtěžší, on tak jako sorry, tak to už, jako, to už pak nemusíš jezdit dál, to už tam můžeš zůstat.
1: Posloucháte Kilometry Jiřího Ježka, bavíme se o mistrovství světa v silniční cyklistice, konkrétně o závodě mužů, tom hromadném závodě mužů. Ještě zpátky k samotnému průběhu závodu. Čím si vysvětlujete to, jak skončili Belgičani? Jak skončila dvojice, především Wout van Aert a Remco Evenepoel?
0: Oba řekli po závodě, že neměli svůj den, jo, což se může stát, jako prostě se probudíš do blbýho dne.
1: I na komunikaci.
0: Ale jako podle mě Remka fakt zařízlo to tempo těch Francouzů. A Wout van Aert podle mě to zkoušel, ale bylo vidět, i když prostě jel s tím Matthew van der Poelem, tak bylo vidět, že prostě tam není ten tah. A pak teda, když se Remco Evenepoel vracel do té skupiny s Woutem van Aertem, tak Wout van Aert dokázal přepnout do toho módu, že mu teda pomůže. Hmm. Ale podle mě jako spolu ne úplně dobře komunikovali. A jako samozřejmě, bez vysílaček je to těžký a ty můžeš těžko vědět, jak se cítí tvůj parťák, který je půl minuty za tebou v jiný skupině a ty nemáš šanci z toho něj nějak říct. Možná chyba i v komunikaci toho belgického týmu, toho těch pomocníků, kteří určitě na trati byli, na těch bufetech, vždycky se dá říct, hele, Remko se vrací, nadechnul se zpátky, tak na něj počkej, jestli ty se necítíš na to, že vyhraješ, tak se tam vrát a počkej mu, nebo minimálně nebuď aktivní v té první skupině, ať si to Remko může dojet a pak mu pomož. Ale přišlo mi, že každý si jede ten závod tak nějak jako sám na sebe. No.
2: Nakonec 12. 28. místo. Já jenom zkusím ti taky odpovědět, Martin, ale jenom chci říct jednu věc, která vlastně navazuje i na to téma komunikace. Mě hodně pobavil Thibonis, který když odstoupil, tak prostě v cíli okamžitě dával rozhovor s Porze, což je v pořádku. A v tom rozhovoru v průběhu toho závodu řekl, že mu Remko řekl, že dneska nemá dobrý den. Hmm. A jako jsme zase u mistrovství světa bez vysílaček, ale prostě tahle informace jako zazněla do éteru nějakých 70 nebo 80 kilometrů před cílem. A to mi teda přišlo taky, že je jako hodně zvláštní. Prostě dobře, tak ho neměl, ale jakoby posílat to prostě ven, když se ještě pořád závodí, mi přišlo jako přinejmenším na zdvednout obočí. A já se přiznám, že Remco Evenepoel byl jako favoritem sázkových kanceláří před tím závodem. A já jsem mu prostě nevěřil z toho důvodu, že mě se pořád, on mě strašně mate jako závodník. On je jednoznačně podle mě nejlepší časovkář dnešní doby, posledních několika let. O tom se vůbec nemusíme bavit. Dost možná nejlepší časovkář všech dob. Ale v těch silničních závodech on má prostě při těch opakovaných vysokých úsilích, on má strašný problém, když se nejede podle něj. On se dokáže do těch skupin vracet, protože on je prostě neuvěřitelný v tom vlnitém terénu. Ale jakmile jakoby on má reagovat na tempo někoho jiného a nástupy, tak on buď teda jde a tím pádem vybuchne a je konec, a protože tohle nechce, tak ty lidi nechává odjet a pak je jako postupně sjíždí. No ale vede to prostě v závodě, kdy nemá informace dostatečné, kde je daleko, že prostě je to vlastně mimo jeho kontrolu, no. A podle mě pro Wouta van Aerta se ukázalo to, co jsme taky řešili předtím, jestli to pro Mattieho van der Poela a Wouta van Aerta náhodou není moc těžké. A myslím si, že pokud Wout van Aert řekl, že to nebyl jeho nejlepší den, tak odpověď u něj byla, že pro něj to prostě moc těžké bylo, no.
0: A zároveň on to sám říkal. Ano. On říkal jako tenhle okruh, jako když jsme tam najeli v tomhle tempu, tak jsem věděl, že jako se svojí váhou tam nemám co dělat, no.
1: Zároveň, když se podíváme, jak se to posledních 60-70 kilometrů u těchto dvou vyvíjelo, tak když už z nich někdo něco pro někoho dělal, tak to byl van Aert pro Evenepoela, což vlastně v tom, co si naznačil, Karle, že ještě před koncem závodu a v průběhu se Evenepoel svěří, že to úplně nevidí, tak by přece mohlo být spíše obráceně.
2: No on to neví, to je právě ono, ty nemáš ty vysílačky, to je přesně ono, tohle je přece odvrácená strana té stejné mince, protože když všichni známe I'm gone, I'm dead, tak to je informace, kterou tady Pogačar dává svým kolegům. Adame, jeď si pro třetí místo, na mě se vůbec neohlížejte, já si nějak dojedu do cíle. A tady ta informace nemůže zaznít. A Wout van Aert prostě je vepředu, tam ho dropne Mathieu van der Poel, on je najednou vepředu, ale není vepředu. Remko to neví, že Wout van Aert už není úplně vepředu a Wout van Aert neví, že Remko má trošku problémy a že by měl třeba zastavit okamžitě a pokusit se Remka dotáhnout dopředu. On to prostě neví. Ty jakmile ty informace nemáš, tak je to jako na nějakém tvém instinktu, ale je to na tvém jako odhadu toho, co se děje jinde, no.
0: A já to hodím i trošku do toho charakteru těch závodníků. Wout van Aert jako je ten typ, který fakt jako v téhle fázi jeho kariéry, zvlášť potom, co konečně vyhrál Paříž-Roubaix a když věděl, že jako asi tenhle závod nevyhraje, tak je přesně ten typ, který fakt jako rád pomůže. Protože prostě má ten tah, je na to zvyklý, vlastně celý rok to dělá v tuhle tu práci ve Vismě, pokud nejede zrovna nějakou klasiku sám na sebe, tak prostě on tohle umí. Já si nedovedu představit, že by Remco Evenepoel jako s jeho charakterem někomu někdy pomáhal. Jo? Prostě on je sólový hráč, toho dělá vynikajícího v těch profilech, kdy buď jede časovku, nebo se mu podaří v takovémhle jednorázovém závodě včas ujet a pak, jak už je tam sám, tak on přepne do toho časovkářského módu a už nikomu nedá čuchnout. Jo? Kdežto tady, on je přesně taky ten typ, že když se mu úplně nedaří, ty jsi to říkal dobře, Karla, že když on prostě musí jet ne podle sebe, ale podle někoho, tak za chvilku začne být vzteklej, protože prostě začne být naštvaný, že mu tamhle někdo jako najednou nastoupil, začne mlátit
2: nebo do někdo vyjel do cesty.
0: Nebo mu někdo vyjel do cesty, nebo naopak někdo netahá, když potřebuje se někam vrátit. Jo, já to chápu, tyhle ty emoce, já jsem je měl taky, já jsem taky nadával buď na hlas, nebo sám pro sebe, ale spíš na hlas, když se mi něco jako nelíbilo v tom závodě, když někdo jel moc rychle, nebo naopak jako zase nestřídal. Jo. Znám to, dokážu to pochopit, mám proto jako nějaký vnitřní jako pochopení, ale zase prostě je to ten typ, který fakt jako těžko by pomohl. On by radši podle mě odstoupil a řekl dobře, tak dneska se mi nejede dobře a odstoupím, než aby třeba Woutu van Aertovi pomáhal. No. Což nemyslím, že je prostě špatně, jako jeho tohle ten egoismus dovedl až jako na to mistrovství světa, nebo vyhrál díky tomu olympiádu v Paříži, jak časovku, tak silniční závod. Tady se také jako předpokládalo, že po tom, co vyhrál tu časovku, tak jestli pojede takhle, tak by ten nedělní závod s hromadným startem klidně mohl vyhrát taky, ale prostě bohužel.
1: Belgie je vyřešená, co Slovinsko bez Pogačara, protože Primož Roglič vypadal, že mu zbylo nějaké to závodění po Vueltě.
2: To mě to zahřálo u srdce, ta pasáž, jo. I když nakonec nebyla tak dlouhá, tak já jsem měl strašnou radost. Vypadal výborně, vypadal, že si to užívá.
0: Jo, tak rozhodně a jako myslím si, že ta letošní sezóna, jeho představení na Vueltě, tak stejně tak i tohle to bylo strašně fajn, ale je vidět, že prostě zatím tady tam je velká mezera a i když teď nás čeká vlastně mistrovství Evropy ve Slovinsku, tak tím, že tam nebude ten Tadej, tak jako nikdo nepředpokládá, že bohužel jako, že by Roglič oblékl třeba modrý dres s těma hvězdičkama pro nejlepšího závodníka v Evropě, to prostě asi už ne, no.
2: 58 závodníků nakonec dojelo do cíle, bohužel ani jeden Čech, ten pád Matyáse Vacka, už jsme zmínili, kvůli tomu vlastně Matyáš ani neodstartuje na tom evropském šampionátu. Možná ještě, Jirko, bych to vzal úplně obecně z toho českého pohledu, protože strašně se to jako těžce hodnotí, že jo? A slyšeli jsme od Petra Kaltofena, když tam česká výprava odlétala, že ty ambice vlastně byly v podstatě v každém závodě a ono to bohužel nedopadlo doslova ani v jednom, protože ta top ten, já vím, vůbec to nemyslím špatně na kohokoliv, ale bohužel to prostě neklaplo, je to zklamání.
0: Hele, já si nemůžu říct, že by to bylo těžký hodnotit, já myslím, že to je úplně jednoduchý hodnotit, je to zklamání. Prostě se to jako nepovedlo a teď si to pojďme zanalyzovat, proč. Já jsem nečekal, jako že by to bylo extra něco, protože prostě během toho roku to nenadpovídá ty výsledky. A my tam prostě nemáme Báru Bukovskou ani v těch juniorkách, která by byla schopná předvést něco jako Viktorie Chladoňová pro Slovensko a prostě vyhrát ten silniční závod, což je prostě naprostá bomba. Ale my jsme měli dřív jako závodníky, kteří byli schopni vyhrát mistrovství světa juniorů a pak se z nich stali skvělí profesionálové. Tak jako je fakt teďko na české cyklistice, aby si zhodnotila v těch silničních závodech, jako kam chce jít dál, protože takhle to prostě nejde. Samozřejmě výsledky by nám asi udělal ten Matyáš Vacek, protože on byl zklamaný ze svojí časovky a já si myslím, že tak do té doby, jak jel, než měl ten pád, jak jel ten silniční závod, tak on by tam byl minimálně v té desítce. Teď nechci jako říkat, co by kdyby, ale on jel pozičně skvěle, vypadal na tom kole skvěle. Myslím si, že měl tu ambici jako napravit si tu reputaci po té časovce nepovedené, kdy měl prostě taky špatný den a to se mohlo během toho týdne změnit, ale bohužel prostě k tomu nedošlo a nikdo jiný jako holky, juniorky super, dobrý, ale jako pořád to není to aspoň ty stupně vítězů. A to prostě jako nemějme malý cíle mě trošičku totiž vadí, když jsem poslouchal některý experty třeba v tom vysílání, že říkali, jo, že to je vlastně fajn a že to je super, že tam ty dresy jsou někde vepředu. Tyjo, je to málo, jako pojďme si říct, že to je prostě špatně. Máme, ta cyklistika tady má velkou tradici v téhle zemi, máme tady týmy, máme tady jako skvělý závody, zvlášť v těch juniorských kategoriích, máme tady excelentní závody, který pak nám vyhrávají borci, ze kterých je potom tady Pogačar nebo Fabien Cancellara. A když tady ta struktura je, tak si pojďme říct, že tohle je fakt jako neúspěch a jako pojďme to hodně zanalyzovat a říct si, jak to dělat líp, no.
1: Ono ani navíc nejde o ten profil, protože být jiný profil, ať to bude pro vrcháře přímo, ať to bude takhle pro klasikáře, ať to bude pro sprintera, tak by to vlastně z českého pohledu ve všech těch ohledech bylo stejné.
0: Jako podle mě, a teď to nechci, aby to vyznělo špatně vůči jako domácí scéně cyklistický, ale pokud chtějí už ty junioři jako myslet tu cyklistiku vážně, tak prostě sorry, ale v této situaci musí ven. Musej ven, musej do těch týmů. Mám radost, že ta Bára Bukovská prostě se rozhodla jít touhletou cestou, že Václav Ježek má před sebou neskutečný kontrakt, protože ho beru jako prostě největšího talenta v těch 23. A je škoda prostě tady zůstávat v tom rybníčku, pohodlným sice, ale jako objíždět pořád stejných 5 závodů českého poháru je prostě málo.
2: No teď i na tohle téma Kristýna Zemanová, že jo? Jakoby to je vlastně taky závodnice, u které se roky říkalo, že ty nabídky dostává, ale že chtěla zůstat v České republice, tak i Kristýna Zemanová, teď nevím přesně, co za tím bylo, snad se to dozvíme. Moc rád bych se jí na to zeptal, ale rozhoupala se a vlastně přestupuje taky do zahraničí.
0: Haleluja, jako konečně, protože jako talent má obrovský, měla před sebou neskutečnou kariéru a teď už mě přišlo, že tenhle rok, jako kdy zůstávala v týmu VIF Cycling, jako super tým, jako tady na poloamatérský úrovni pro holky v České republice, ale jako z tohohle prostě jako nešlo nikam růst, jo. A je super, že ten tým tady je, ale jakože prostě z něj konečně se ta Kristýna rozhodla jít do toho nejlepšího týmu, jak na cyklokros, a bude s Bárou Bukovskou v té struktuře vlastně toho týmu Fénix pro silniční závody. Tyjo, haleluja, konečně.
1: No ale je to vlastně v té ženské cyklistice, ať už bychom se podívali na novou smlouvu Julie Kopecký, tak ty přestupy jsou v ženské cyklistice a u mužů je to v současnosti především tedy o Matyasi Vackovi a pak snad Pavel Bittner se tím vítězstvím také naladil na to, že to půjde znovu vítězit.
2: A ono je tohle, Jirko, strašně těžké. Já jako s kamarády ze Slovenska jsme se vlastně bavili o Viktorii Chladoňové, což ty si řekli, prostě úplně fantastické, to je neuvěřitelné, pořád jí je ještě, myslím, 19 let. Ale vlastně i tam oni to vnímají, že to je prostě příběh jedné holky, že to nemá vlastně nic společného s tím, jak je organizovaný profesionální sport, s tím, jak se vyhledávají, s tím, jak se vypiplávají talenty. Tohle prostě jedna holka se skvělou rodinou, která dostala tu podporu a využila ji naplno. Prostě svůj talent rozvíjí fantastickým způsobem, je ve Vismě, teď mistrně světa do 23 let, ale že by někdo vlastně byl spokojený s tím, jak to celé, jak se pracuje prostě s těmi mladými cyklisty, to ani tedy u východních sousedů, kterým jinak i jako já chci moc pogratulovat, tak to lidi nejsou, no.
0: Jo, sorry, ale to je úplně stejná situace tady u nás, jako my si můžeme říkat, jako že tady se staráme o ty juniory, o ten růst. My tady vytváříme jako skvělý kadety v porovnání s Evropou, jo, pak v prvoročáci junioři pořád jako z tohohle těží, ale v momentě, kdy oni by teprv měli začít, tak už jsou unavení z toho, že prostě my z nich děláme mistry světa v kadetech a v juniorech, ale to důležitý je 23 a potom přechod do těch elitních kategorií a to pořád tady nemáme. Já se těším na to, jak bude produkovat nový závodníky ten projekt Zdeňka Štybara Czech Cycling Academy, protože právě třeba Václav Ježek je jako prvním hmatatelným důkazem, že ta podpora toho nejlepšího coachingu, který jsem prostě Zdeněk Štybar je schopný dosáhnout, tak těch nejmodernějších přístupů, takže už třeba na něm se podepsalo a fakt jako ta letošní sezóna, kdy on už v tomhletém struktuře byl, Václav Ježek, tak ho neskutečně jako posunula a teďko s tím novým kontraktem doufám, že prostě se rozvine dál, protože by to byla strašná škoda o tenhle ten talent přijít a že to bude cesta prostě jako vytvářet podmínky pro to, aby ty závodníci potom mohli do těch nejlepších týmů, protože prostě tady z České republiky, sorry, to jako nepůjde, no.
1: A je to vlastně ale pořád systém, kdy ty si hledáš talent, ne, že ten talent si vlastně najde ten sport, jo, že pořád je to vlastně celé tak trochu zvrácené, byť záslužné, výborné, skvělé, ale vlastně celý ten postup je obrácený, než by vlastně měl být nastavený.
0: No a tak zase na druhou stranu, když se podíváme do historie, tak jako my tady nemůžeme tvořit ty obrovské akademie pro tolik závodníků, zvlášť tak náročným sportu, jako je cyklistika, kde opravdu ti závodníci by měli růst až kolem toho 17. roku, že do té doby bych je nechal dělat klidně paralelně dva sporty do 16 let, jako a dobře, jako jezdí základy v cyklokrosu, na dráze, na silnici, ale do toho dělej ještě třeba gymnastiku nebo fotbal, hokej, to je jedno. A pak teprv, až když jako se rozhodneš, že chceš se věnovat té cyklistice, tak až v těch, já nevím, 17 letech tomu dej maximální bomby a pak teda využij nějakou podporu těch nejlepších těch. Ale jako Zdeněk Štybar, jako zásluha jeho rodiny, jeho táty, lidí, který jako potom potkal v Dukle a tak dále a šel, ale nejdřív hned jak to šlo, tak šel ven a už šel tou cestou té zahraniční cyklistiky. Roman Kreuziger to samý, jo, takže prostě jako podle mě je cesta jít co nejrychleji ven a tam se snažit prosadit.
1: Začali jsme kilometry Jiřího Ježka mistrovství světa, tak mistrovství světa také skončíme. Závodil jsi někdy v Indii?
0: Tak to je možná země, jedna z mála zemí, kde jsem nezávodil a vůbec si to nedo představit, ale tím, že jsem závodil v několika podobných exotických destinacích, takže vím, že se závodí na kole kdekoliv, jak v Africe, tak třeba v Latinské Americe. Je to šílené, ale věřím, že mistrovství světa v Indii nakonec bude úspěch, protože jako kde se už jako rozhodne, že tam ten závod bude, tak stejně jako ve Rwandě, kdyby mi řekl někdo 20 let zpátky, že bude mistrovství světa ve Rwandě, tak bych tomu taky nevěřil a ten loňský šampionát byl vlastně boží, jako byl hezký, tak v té Indii to bude, minimálně bude spoustu lidí podél trati.
2: Martine, krátce to můžeš dovysvětlit, že tam bude mistrovství světa silniční cyklistice.
1: Přesně tak, v roce 2031 tuším, že teďko z hlavy.
2: Nebo možná 30.
0: A to těch Indů bude ještě vyšší, takže tam bude obsypáno kolem těch tratí.
1: Teď jsem si nebyl jistý, rokem každopádně mají více než 5 let na to minimálně ty silnice postavit, kdyby náhodou nebyly.
2: Tak to je velká novinka, velká neznámá, ale taky docela za dlouho ještě to příští mistrovství ve francouzských Alpách, absolutní nesmysl, pokud jde o jako těžkost té trati, prostě něco podobného. V roce 1980 vyhrál Bernard Hinault a vyhrál to o minuty, dojelo to pár lidí, tak uvidíme, co za rok. Každopádně, už teď se na to můžeme začít těšit. Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ježka, já jsem si to moc užil, moc děkuju, že jste tu byli, pánové, se mnou. Martin Charvát, přeju krásný zbytek dne.
1: Hezký den.
2: A moc děkuju Jirkovi Ježkovi.
0: Krásný víkend.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Kilometry Jiřího Ježka. Na Rádiu Praha.